na sever a mě les zahojí. Ty už navždy budeš v té tramvaj, je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

známe v mracích popela. Pak viděla si ve zprávách, jak říkají starý chlapy v kravatách, že je v pořádku, když děti jako ty umírají.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.

my jets roaming the street. I'm a serial.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: OG Parker.
1: And if the beat live, you know Lil Ju made it.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny.

Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Nevetrej si hlavu. Poslouchej Nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Krásné ráno, milí posluchači, máme tu 8 hodinu a dnešní první zprávy v podání Báry Zajíčkové jsou, tak říkajíc, tady.
1: Zprávy Rádia Wave.
2: Rádio Wave.
1: Zprávy.
3: Voda v okolí města Odole na Vodadal není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale nesplnil včerejší vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Americký prezident Donald Trump má zhruba měsíc před volbami do kongresu nejhorší hodnocení, jaké kdy měla hlava státu v této fázi v průzkumech deníku Wall Street Journal. Voliče trápí drahota a válka s Íránem, která prudce vyhnala ceny benzinu. Poslanci dnes odpoledne budou jednat o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše s ANO. Koalice svolání schůze respektuje. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí Aleše Juchelky s ANO jde ale jen o předvolební gesto. Vláda hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají k svržení kabinetu dostatek hlasů. Dnes začíná 30. týden knihoven. Akci na podporu knihoven a čtenářství pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků. V Libereckém kraji se do kampaně zapojilo téměř 10 institucí. Například Novoborská knihovna nabídne ve středu besedu se spisovatelkou Michalou Klevisovou. Otevře se i knihovna v Libereckém severočeském muzeu.
1: Sport.
3: Česká reprezentace bude v elitní skupině Ligy národů bojovat o první body. Po prohře s Chorvatskem večer přivítá Anglii. Zápas odstartuje v pražském Edenu ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
3: A dnes bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách pak kolem 16. Na Šumavě až 20 stupňů. A to byly první zprávy v 8 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas. A na Rádiu Wave už začíná ráno s Krištofem a Bořkem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Jamen!

0: Krásné ráno, milí posluchači, máme tady úterý 29. září.
1: Ano, předposlední zářijový den, zdravíme vás ze studia, jak vždycky říkáme rádi, na rohu ulice Balbínovy a Vinohradské. Vstáváme do dalšího dne, prvního pracovního dne, ale velmi příjemného pracovního týdne, protože je o jeden den kratší.
0: Nedokážu posoudit, jsem o sebe čeho hákuju pořád.
1: Co jsi dělal včera, ty jsi neuctil svátek?
0: No, pracoval jsem tady. Aha. A byl jsem tady sám, protože můj rozhlasový kolega...
1: No, já jsem právě uctíval ten svátek.
0: Právě. No tak dneska má svátek Michal a Michael je taky ve světě svátek tří archandělů. Víš, jak se jmenují tří archanděle?
1: Archanděl Gabriel.
0: Výborně.
1: Archanděl Uriel.
0: Ne.
1: To... Ne. To bylo v tom...
0: To je z komiksu KS Autka, ale... Ne,
1: Archanděl Uriel byl v legendárním videu Příchod Ježíše Krista.
0: A to je pravda, vtělení. No, třetí příchod. No tak ne, tak je to teda Gabriel. No.
1: Nevím.
0: No právě Michael, že jo?
1: Aha.
0: Ten bojuje proti zlu, ale nikdy ho nezabije. A to dělá schválně...
1: A Vendelin.
0: Rafael. Ale jako kdyby byl Archanděl Vendelin, tak bych měl svého oblíbence. Je taky světový den srdce. Pranostiky už se tady na nás třesou, protože s tímhletím koncem léta, začátkem podzimu a pozor, teď tady zase budeme lavírovat.
1: Babího léta.
0: Babí léto, vojtěžské léto, jo, zase ve vzduchu lítají termíny, které nemáme stále pevně usazeny, tak k tomu se určitě dostaneme. Teď před námi v playlistu Toby, Arima Edera a nebo Dukla, prší třetí den, ačkoliv to není pravda.

0: Je to tak, Bořek měl pravdu, tahle ta skladba svým názvem určitě nezapadá do aktuálního počasí, prší třetí den, Dukla, TK27, my naopak jsme vlastně v čase babího léta, velmi příjemný víkend za sebou máme na většině území Česka, ale i na Slovensku, kde jsem zrovna byl já, bylo velmi krásně. A vysvětlení možná, proč teď babí léto přichází, tak i takové nabídneme, ale nejdřív samozřejmě pranostiky a co se váže k dnešnímu dni, slovo má Bořek Joura.
1: Budeme se zabývat mystikou, starověkou filozofií a středověkou alchymií. Přátelé, je tady Michal. Když mrazy časně před svatým Michalem přicházejí, tedy se po svatém Matěji zdlouha zase navracejí. Moment. To zná, že jestli mrzlo teď, tak pak dlouho nebude. Ale ono nemrzlo, takže... No, možná na Šumavě. Nocli chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem. Ještě tady z našeho kalendáře, kdybys vypíchl tady poslední větičku, prosím tě.
0: Ano, teplý říjen, studený listopad.
1: Tak, to nás pravděpodobně čeká. To zase zapadá k tomu, že neprší. Já jsem ráno četl, že říjen má být velice příjemně teplý, ale málo srážek. Žaludli do Michala dozrává, krutá zima brzo nastává. Jo, já jsem žaludy už v lese viděl, takže možná...
0: Já jsem včera v Šenbrunském paláci ve Vídni sbíral kaštany. Teda jako v těch zahradách u toho paláce,
1: jo,
0: ne
1: jsem
0: v tom
1: říkal,
0: paláci.
1: Jestli bys to neměl vrátit.
0: Ne.
1: Bylo kaštany z 16. století.
0: Bylo to venku na volném prostranství.
1: Jo. Padají, to jsou zase ty žaludy. Kolik před Michalem bývá mrazu, tolik po Filipu... Což je 1. května v jednom rázu. Tak to už jako, ale to už se koukáme hodně za roh, musím říct.
0: Ano.
1: Máš tam něco ty?
0: Divoké husy na odletu, konec i babímu létu. Tedy budeme sledovat divoké husy, až skutečně odletí. Potom se budeme věnovat už tedy ochlazení. Speaking of divoké husy, určitě se dneska možná můžeme podívat počase na komín na Čápy.
1: No to je smutný, ale ty totiž nevíš, co se tam stalo.
0: Tak to si řekneme.
1: To si řekneme
0: to
1: potom.
0: Je, to je teaser.
1: A potom tady máme ještě i filmovou upoutávku, když se mluvíš o husách, je tady film o kachnách, jmenuje se Ptáci stěhováci, v originále Migration, a je to teda fantastický animák. Třikrát jsem u něj vybuchl smíchy, protože mi to prostě přišlo extrémně vtipný, takže jenom takový tip na závěr pranostického okénka, trošku netradičně.
0: Děkujeme Božkovi za opět vyčerpávající informace. Metro Boomin 21 Savage, taky Kidba nebo Zack Willier, to je skladba a co to je? To je skladba jako interpretu pro příští minuty. Tak jsem to chtěl říct.

0: Dovolil bych se trošku podíval zpátky do historie. V roce 1726 byl Prokop Diviš vysvěcen na kněze. Víš, kdo byl Prokop Diviš?
1: Prokop Diviš je člověk, díky kterému máme hromosvod.
0: Ano, bleskosvod.
1: Bleskosvod, pardon.
0: Původní bleskosvod vymyslel Benjamin Franklin, teoretický koncept, a potom ho sestrojil. Víš, kdo byl Benjamin Franklin?
1: Ano, Benjamin Franklin Pierce je BJ... Ne, Benjamin... Benjamin Franklin.
0: BJ Honeycutt, to je někdo jiný.
1: Ano, ne, Benjamin Franklin byl samozřejmě americký prezident.
0: Výborně, přesně tak. No, ale taky zároveň vynálezce, diplomat a tak dále.
1: Zkoušej mě do vysílání, je to živě, jako já třeba nebudu vědět.
0: Ale budeš, ty víš, vždycky tyhle jsou, to jsou základní znalosti. Mm-hmm. No, tak prosím tě, Benjamin Franklin teda vymyslel a sestrojil první bleskosvod, ale Prokop Diviš ho vylepšil, víš čím? On ho uzemnil. Takže...
1: Taková nepatrná věc, která ale hraje velkou roli.
0: Právě, takže potom začal fungovat lépe. No takže tento člověk byl vysvěcen na kněze v roce... Přesně, přátelé,
1: premonstrát 1726. Prokop Diviš, to znamená, že přesně před 300 lety.
0: Je to tak, tak všechno nejlepší, pane Diviš. Nevím, myslíš, že se tenkrát v té době dělali srandy z men? Jako,
1: že se diví.
0: Jo, on se pořád, hele, ono, aký kukuň, on se pořád divíš.
1: Těžko říct, chlapče.
0: Těžko říct. No tak tohle byla jenom takový krátký výlet do historie a taky do Krištofových znalostí, takže on se zorientoval perfektně v amerických dějinách, ale i v českých dějinách.
1: Ano, snažím se vždycky přispěchat s nejlepší možnou odpovědí, takže historické okénko máme pro tuto chvíli za sebou. Určitě si dneska dáme třeba sportovní fotbalové, protože jsme se dívali na reprezentaci o víkendu a hlavně se na ní budeme dívat určitě dneska večer. No a taky si řekneme možná dneska, proč se vlastně tomu babímu létu říká babí léto.

0: událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na rádiu Wave.
1: She was a man. A man she gets.

0: Richta.
1: Computer Kill a skladba Dry Spell na vlnách Radia Wave. Posloucháte krátce po půl deváté. No a Richta byla rozhodně i o víkendu v O2 aréně, protože v sobotu a v neděli jste mohli navštívit, pokud jste se tam vypravili, dva beznadějně vyprodané koncerty asi v současnosti největšího domácího repera, nebo jednoho
0: hned
1: z těch absolutně největších těch samozřejmě jako velmi úspěšných men na té naší scéně je vícero. Nicméně ty ohlasy jsou velmi dobré. Já jsem se setkal s několika nezávisle na sobě popisujícími lidmi ten koncert a shodovali se, že to bylo epické, že to bylo fantastické, že to nenudilo.
0: Trošku dát, jo. Izomandias během 3 hodin zahrál 50 skladeb, což ano. Je úplně neuvěřitelná nálož.
1: A když už byly nějaké připomínky, s kterými jsem se teda setkal, tak právě, že to klidně mohlo být kratší. To znamená, že Izomandias, dříve Logic, rapper Jakub Vlček, mohl skutečně klidně i show zkrátit a všichni by byli spokojení, ale naopak přistoupil k tomu velmi zodpovědně a prošel skutečně jako celou tu svoji kariéru se svými fanoušky. To, co tam je kontroverzní, nebo co možná teďka bude kontroverzní
0: zahájení
1: v příštích dnech, ano, je to zahájení show, kdy tedy první, co mohli návštěvníci vidět, byl tedy ukřižovaný Izomandias, což mimochodem okomentoval velmi zajímavě, nebo prostě musíme to zmínit, rapper Ektor, taky výrazná postava naší domácí scény, a ten na svůj Instagram napsal, bez teda toho, aby uvedl, o koho jde, jenom špinavá využije největší moment svojí kariéry, co dostal od Boha, k tomu, aby schodil Boha. Takže tady se nám možná rýsuje nějaký třeba i beef, který známe z minulosti, že jo, v rámci naší, anebo i samozřejmě americké rapové scény, kdy si prostě dva interpreti potom vyměňují názory skrz skladby, abych byl teda velmi rád, protože většinou právě se dostanou pod tlak a píšou jako dobrý texty. Ale každopádně tedy, co si myslíš ty o tom, kdyby jsi šel na koncert Izomandiase a první, co bys viděl, je ukřižovaný?
0: Já jsem s těmahle prvkama, jako velkýma symbolickýma prvkama, co se týče víry, jakékoliv hodně opatrnej, a nelíbí se mi to ani na divadle, kde to často má ještě jako hlubší umělecký záměr, než tady mi to přijde jako snaha prostě šokovat. Nevím, jestli měl jakoby postavenou dramaturgii, takže on je repový Ježíš, ale...
1: Ono se ty obrazy v jeho repování právě jako objevují. Já jsem viděl jednoho takového hudebního publicistu, který se tomu věnoval, a ten právě to vysvětloval, takže v tom ten jako biblický motiv úplně není, ale samozřejmě jedna věc je, kdo chápe nějaký kontext tvorby daného rapera, a samozřejmě druhá věc je, že ty fotografie a videa samozřejmě obletí sítě a spousta lidí absolutně netuší, kdo je tady nějaký Izomandias, protože jsou úplně mimo žánr.
0: A kdybych ho viděl, tak mám trošku strach, jestli přijde o Velikonoci.
1: Vidí ukřižovaného tady interpreta prostě na podiu. Tak či tak, velmi dobrá show, hodnocení spousty lidí i samozřejmě hudebních různých redaktorů.
0: Já bych jenom teda podotknul, že Izomandias to asi dělá správně, protože zase v diskuzích pod příspěvky různých dalších médií se tradičně sešla vlna kritiku od starší generace, která žánru nerozumí a která si stěžuje na špatnou artikulaci. Teď mu není rozumět. Texty o drogách a nebo stylizovaný mošpit v hledišti. Tak to jako stylizovaný mošpit, to nemám rád ani já, to mi vždycky přišlo úsměvný.
1: Ale byl tam obří mošpit teda mezi stojícími fanoušky dole a ten byl na skladbu Rolls, která je samozřejmě z toho triptychu Melange. Teď ale si dáme jinou Izomandiasovou skladbu, samozřejmě s jeho nejbližším tvůrcem a dalším významným rapperem domácím Nick Tendem. Tedy jsme v labelu Million Plus. Izomandias, Nick Tendo a Boží mlýny melou.
2: Harp on the beat, bitch.

vemu tě tam. Ale jakmile opustíš brány hradu, pamatuj, že už nikdy víc nebude v tom.

0: Tyler, the Creator, na featu u AZ Chajka na vlnách Rádia Wave.
1: Ano. To je pravda.
0: Je to tak, nemůžeme nic než potvrdit. Před námi dokonce hodiny Cosmetic Institute a Anabel a taky dnešní druhé zprávy s Bárou Zajíčkovou.
1: Ano, my vás taky potom pozveme k krásnému vesmírnému tématu po 9. hodině, takže Bořek Jora bude opět ve svém živlu. Užijte si následující skladby, za chviličku jsme zase zpátky. Buchty.

0: 12 hodin na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Na pozadí Annabelle Smart and Dump na vlnách Radia Wave. No a my máme 9. hodinu, s ní taky ve studiu Báru Zajíčkovou, která pro vás má dnešní druhé zprávy.
1: Zprávy Radia Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: 1 miliardu a 300 milionů korun navíc od zdravotních pojišťoven by mohly nemocnice získat, když příští rok zvýší počet očkovaných lékařů a sester proti chřipce. Navrhuje to Ministerstvo zdravotnictví. Loni se podle rezortu nechalo naočkovat jen 24% lékařů a zhruba 8% sester pracujících v nemocnicích. Severní Korea chce poslat dalších 10 000 vojáků do řad ruských jednotek bojujících na Ukrajině. S odkazem na zjištění ukrajinské vojenské rozvědky to řekl prezident Volodymyr Zelenský. Aktuálně podle něj na Ukrajině působí přes 8 000 severokorejských vojáků. Zelenský taky uvedl, že ruská armáda už podstatně začala s další mobilizací a plánuje taky zintenzivnit nábor dalších cizinců. Dnes se do korunní komory v katedrále svatého Víta po konci dvoutýdenní výstavy vrátí české korunovační klenoty. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Machové na výstavu letos dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí víc. Festival Colors of Ostrava oznámil prvního headlinera pro příští rok. Bude jim britský zpěvák a skladatel Robbie Williams. V industriálním areálu Dolních Vítkovic zaspívá ve středu 21. července.
1: Sport.
2: Hokejisté Sparty prohráli i druhý zápas na domácím ledě v sezóně. V pátém kole Tipsport Extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom chtěli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách pak kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů. To byly zprávy, v 9 hodin více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas a na Radio Wave už pokračuje ráno s Krištofem a Božkem.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Zelená je tráva.
1: Fotbal to je hra.
0: A ten míč kulatý.
1: Věc je záludná.
2: Je to tak.
1: Ano, přátelé, je tady sportovní okénko v ranním vysílání Rádia Wave. My si to s Božkem nikdy dopředu neříkáme, o čem to okénko bude, ale já tak trošku tuším, že
2: cítíme
1: se nabízí,
2: to,
1: že tady to bude fotbal, což je tak podle mě 65% vůbec našich sportovních okének. Ale tedy fotbal v této podobě reprezentační.
2: Ano.
1: Dneska rozhodně.
2: Liga národů. Soutěžu, která jsem vlastně nevěděl, proč vznikla, ale jasně.
1: Aby mohli reprezentační trenéři se víckrát jako ukázat v médiích. Takže je to nuda trénovat repre, pokud není rok, kdy je mistrovství světa nebo euro, tak takhle máš ještě Ligu národů a víc si vidět a může být práce reprezentačního trenéra lákavější i pro ty klubové trenéry.
2: Tak v tom případě,
1: ale to si myslím,
2: jsem to pěkně vysvětlil, a my jsme prohráli s Chorvatskem 1-2, potom co nám druhý gol nebyl uznán kvůli offsideu těsnému. No a dneska nás čeká Anglie.
1: Ale je teda pravda, že jsme prohráli, ano, ale já jsem ten zápas teda viděl.
2: Přátelé, je prohra.
1: Přesně
2: jako to,
1: tak.
2: Jak jsme prohráli na mistrovství světa, to už...
1: Máme všichni samozřejmě velké jako PTSD a obrovské zklamání z toho, jak dopadli na mistrovství světa, a ne ani to, jak jsme dopadli, to se asi čekalo, že my tam moc toho nepředvedeme, ale v kombinaci s tím, jak hrozný i ten fotbal byl, jsem teda já byl skoro v Jiříkově vidění při sledování sobotního zápasu s Chorvatskem, protože najednou tam byly pasáže, kdy jsme si dávali z jedničky kombinaci na vlastním vápně a díky tomu se dostali třeba i do nějaké ofenzivní situace. No. Spousta jako velmi přesných balonů, samozřejmě spousta nepřesností, protože to bude trvat, nejsme Španělsko, nejsme Brazílie, nemáme tu techniku na těch postech takovou.
2: Že nemáme pláže.
1: Ale je teda potřeba říct, že skutečně je vidět, že zatím, nechceme to přechválit, ale že by nové koště mohlo dobře mést, protože
2: ano,
1: nový trenér španělský,
2: Santi Denia,
1: který má zkušenosti i právě s reprezentacemi mladších výběrů Španělska, tak skutečně trošku toho Španělska, mám pocit, přinesl, a že tam bylo poprvé po dlouhé době vidět, jako, že tam je nějaký koncept, že tam je nějaká myšlenka, že tam je něco, co my chceme
2: hrát. A tam odvaha hrát a je tam odvaha hrát, tak jako kdyby to skončilo 2-2, tak všichni mu líbáme ruce, protože to, jakým fotbalem se tým prezentoval druhou polovinu zápasu, to bylo něco neuvěřitelného. Já jsem přemýšlel ráno, že o tom budeme mluvit, tak jsem přemýšlel, čím to jako tak nějak shrnu. A za mě konečně nebyl zápas české fotbalové reprezentace jedno. To pro mě je asi to nejdůležitější, co si z toho odnáším, protože prostě uplynulé klidně i 4 roky jsem byl takový jako tak za jedno, tak dneska prý hraje repre.
1: Najednou tě to vtáhlo, že ano. Jsi měl jako chuť ještě fandit.
2: Já jsem říkal, že ne. Já nevím, kdy jsem naposledy cítil u fotbalu takovýhle emoce.
1: No, tak vidíš, tak to je hezké. Velká škoda samozřejmě, že Patrik Šik dozatím teda ukončil reprezentační kariéru, protože dvě situace, ve kterých se objevil Matěj Radosta, kdy v jedné tedy vstřelil branku, která ale nakonec kvůli offsideu neplatila, ještě větší šanci měl vlastně předtím a tam bohužel neskoroval.
2: To skočilo na holeň. No.
1: Co by, kdyby nevíme, ale víme, že Patrik Šik je výborný zakončovatel a možná, že i on s úsměvem sledoval zápas reprezentace, že si řekl, tyjo, tak takovýhle fotbal, škoda, že se nehrál dříve, takže no, držme si palce, že třeba se podaří Patrika přesvědčit, bylo by to určitě strašně fajn, protože má ještě velmi co dát, je v tom jako prime timeu fotbalovém, už má těch zkušeností dost a ukazuje to i samozřejmě Bundeslize. Každopádně tedy pozitivní dojmy potvrzujeme i my s Božkem a budeme doufat, že dnešní zápas s Anglií dopadne dobře, ten si probereme v dalším vstupu.

0: No a teď jak to je správně?
1: No to vím jak jíst.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Protože je to jíst.
1: Je to jíst, sadíme se o co chceš. Tohle byly Geese a skladba Bow Down, nedávno taky vystoupili v Praze v Lucerna Music skladba, Baru. Teď tedy posloucháte Radio Wave v 9 hodin 22 minut a já vás vezmu na zpravodajský server Českého rozhlasu i rozhlas.cz. Tam, když kliknete do záložky věda a potom vesmír, tak zjistíte,
0: že tady nejsme sami.
1: Sonda s českými přístroji je blízko Země, čeká jí teď pětiletá pouť k měsícům Jupiteru. No a právě v této době v blízkosti Země prolétá kosmická sonda JUICE. Nejblíž má být, nebo byla včera ve 13 hodin 45 minut. Je to sonda Evropské kosmické agentury s několika českými přístroji. No a má namířeno k Jupiteru. Než tam ale doletí, Bořku,
0: no,
1: tak ona musí jako několik let manévrovat sluneční soustavou. Průletem kolem planety získává totiž rychlost a Zemi tak využívá už je ještě jednou za 3 roky.
0: Nádhera. No a nestala se jediná tahle ta vesmírná věc. Včera byl přelomový let. Raketa Starship vyletěla do vesmíru. Je to vlastně vůbec největší objekt, který kdy se z planety Země odlepil a do vesmíru doletěl. Ta raketa má na výšku přes 100 metrů a na šířku přes 9. Jo, jenom aby jsme odstartovala plánovaně 14.45 středoevropského času. Já jsem to viděl. Po 30
1: jako
0: minutách...
1: dalekohledem nebo ses díval online?
0: Online jsem se díval. Po 30 minutách doletěla na oběžnou dráhu a tam vypustila satelity. Několikrát obkrouží planetu a potom žuchne zpátky do moře. Ovšem, plán je takový, že tohle bude kompletně znovu použitelné vesmírné plavidlo. Oni už ho umí chytat do té věže. Včera se to teda, nebo teď se s tímhle konkrétně se to dít nebude, ale hned další let, který je naplánován, tak už se pokusí o to, aby se chytla.
1: To, co už jsme vlastně viděli u jiných raket,
0: u těch menších,
1: který,
0: u těch Falconů,
1: které se vlastně dokázali vrátit, což teda je jako úplně epický.
0: Je to strašlivý. No, tak prostě Starship, už to letělo poprvé, no. Já teda jenom ještě si dovolím...
1: V čem je ta hlavní myšlenka tady týhletý jako velký rakety?
0: No, že se neodhazují, že se znovu použijí i palivové nádrže,
1: aha,
0: i to samotné tělo té rakety, aha, to, co ten nákladový prostor a všechno se to bude dát zachytávat a všechno se to znovu jenom naplní a použije. Takže vlastně to bude mít menší dopad na celý ten řetězec výroby a posílání věcí do vesmíru.
1: Okay.
0: Je to další předstupeň k tomu, abychom na měsíci zřídili kolonii a teď už se tady reálně bavíme o tom, že na měsíci prostě někdy zřídíme kolonii. No a já jsem chtěl jenom, ale jako, že celá tady tato krásná věc má podle mě jednu slabinu a to je ten název. Prostě jako mně přijde, že Američané nemají úplně fantazii v těch názvech. Tahle raketa se jmenuje Starship, což znamená hvězdná loď. Tak si představ, že by to odlítalo z Česka, jmenovalo by to, hele, tamhle letí hvězdná loď.
1: Jako je pravda, že tomu chybí nějaký jako Concorde, Bombardier, něco takového pořádného. Tohle to je pravda, to trošku jako slabší, no.
0: No,
1: ale tak uvidíme, třeba ještě přijdou další názvy, anebo přijde potom nějaká taková klasická lidová tvořivost a přejmenuje se to. Takže vesmírné okénko pro tuhle chvíli za námi, nebo ještě nás chceš
0: ne.
1: V jakým teďka je postavení měsíc?
0: Byl úplněk.
1: Já jsem viděl úplněk, ano. Já jsem viděl úplněk v Bratislavě, takže můžu v dalším vstupu nabídnout recenzi slovenské metropole, přátelé. Polo G, Empress of, a nebo domácí hudební zastávka Kodíky.
0: Juhu!

0: díky.
1: A skladba Juchu na vlnách Rádia Wave. No a Juchu, tak takovéhle pocity jsem já měl, když jsem teď strávil poslední 3 dny v Bratislavě, takže přicházím do vysílání Rádia Wave teď samozřejmě s recenzí, a ty už to pouštíš teď, ty jsi to udělal špatně, Božku.
0: Ne, to je na podkres.
1: To je na podkres, to je ale krásná píseň. Je. Karol Duchoň. Ano. Velmi krásná skladba. No, vyrazil jsem do Bratislavy s babičkama, protože se jako vyslovili, že by chtěli vidět ještě Bratislavu. A v 85 letech teda jsme je tam vzali a užili si to velmi. A já teda musím říct, že jsem byl velmi příjemně překvapený, jak moderní město to vlastně je. Kde jsem někdy byl?
0: V Bratislavě, ano. Jenom na autobusovém nádraží.
1: Tak to si viděl, asi předpokládám, jenom to autobusové nádraží.
0: Přesně tak.
1: Já jsem byl na Hradě, viděl jsem ten hrad, viděl jsem to UFO, ten samý samozřejmě most, zároveň jako krásnou náplavku tam mají. Moc pěkné město s trošku dražším jídlem jako v centru, ale halušky s brinzou evidentně podléhají nějaké tiché dohodě všech restauratérů, ať už těch nejlepších nebo těch horších restaurací, a stojí tak přiměřeně stejně. No a opravdu velmi, velmi hezké město, takže pokud jste nebyli někdy v Bratislavě, jeďte. Zajímavý taky samozřejmě i ta poloha, jak je to okamžitě vedle rakouských hranic, když jsme potom přejížděli do Vídně, tak skutečně se vyjede z Bratislavy a za 10 minut je člověk v Rakousku. A už chápu, proč Rytmus repoval o tom, že se chodí procházet do Rakouska, aby ho neotravovali paparazzi a všichni lidi, tak je to fakt jako za rohem. No,
0: no já jenom z Bratislavu mám takovou historku, my jsme tam chtěli jet jednou s kamarádem z Brna, byl to spontánní nápad, bylo takové mecheche a prostě řekli jsme si, ráno pojedeme do Bratislavy, jak jsme šli na brněnské vlakové nádraží a tam byly zavřené ty přepážky, bylo to ještě v době, kdy se nedali koupit jízdenky online, takže my jsme čekali na těch přepážkách asi do 3 nebo do 3:30 ráno, než se otevřou, takže jsme tam tak jako bivakovali, byl to trochu děsivý zážitek a pak, když se ty přepážky otevřely, tak jsme zjistili, že na účtech nemáme dost peněz, takže že jsme jeli potupně zase zpátky.
1: Mně se tam dokonce stala jako kuriozní věc, že já jsem přišel na Bratislavský hrad a najednou jsem jakoby v té hlavní bráně prostě potkal úplně zcela náhodou svého kamaráda z Prahy, který tam byl se svojí holkou na výletě.
0: Fantazie.
1: A jako potkali jsme se, oba dva jsme se dívali vlastně, co děláme v Bratislavě, a každý ze svého kuriozního důvodu tam vyrazil a skutečně teda musím říct, že velmi mě i překvapila jako pohostinnost vůči jako Čechům, velmi příjemné obsluhy. Fakt jako teďko skoro zním, jako že si mě bratislavské město jako najalo jako ambasadora.
0: Ne, není Krištof je nepodplatitelný.
1: A přesně tak, já jsem nepodplatitelný, ale opravdu velmi pozitivní dojmy mám z návštěvy tedy našeho sousedního hlavního města. Takže pokud jste nebyli, tak klidně vyražte, mějte se krásně a po Karlu Duchoňovi si dáme Kendricka Lamara.

0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave. Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme.

0: No tak Krištof nám tady dával takový cestovatelský tip do slovenského hlavního města, ale my tady budeme mít ještě cestu, která míří trošku dál, jo, než je zhruba těch 350 kilometrů z Prahy.
1: Ano, samozřejmě s kým jiným tu dalekou cestu absolvovat než s Pavlem Sladkým, samozřejmě autorem cestovatelského magazínu Casablanca. No a kam se teda tentokrát vypravíme?
0: Vypravíme se do východní Asie, do střední Ameriky, no a taky na přeplavbu z Grónska na Island a z Islandu na Azorské ostrovy.
1: Tohle všechno absolvovali totiž věrní taky posluchači Casablanky, je Tereza a Martin Kinclovi, no a zavzpomínají samozřejmě na své výlety a možná i prozradili, kam třeba se zase budou znovu chystat s Pavlem Sladkým v Casablance, kterou si vpustíme v krátké ukázce právě teď.
2: Asi před 10 lety jsme se bavili s Martinem, co bychom byli, kdyby jsme měli nějaký svý alter ego. A já jsem říkala, že bych byla burleska, která má ten obdiv v těch šantánech a šanzónech a pak uteče zadníma dveřma nikam do knihovny, to by mi vyhovovalo, to by se mi líbilo a ptala jsem se Martina, co by chtěl být on.
3: No a já mám obrovskou představu být prostě kapitánem. Kapitánem na lodi už vlastně od své první školní povinné četby, když jsem čet Stařeca moře, tak mě to uchvátilo a obecně, když jsem se kdykoliv objevil na moři, tak je to pro mě jako chvíle pohody, dobrodružství, něčeho, co prostě se mi strašně líbí a opravdu ten sen je obeplout jednou svět nebo půlku světa, to už je jedno na lodi a vlastně někdy v těch kolem toho 30. roku, tak jsem tuhle cestu nastoupil. A trvá to sice déle, ale já věřím tomu, že se k tomu jednou dokopu.
4: Právě ta severská plavba teda byl tvůj sen?
3: Byl to jeden z mých snů a hlavně jsem chtěl taky zjistit, jestli vůbec teda je pro mě to velký, řekněme tomu, plachtění, tak ten sen byl prostě do Grónska, no, na plachetnici.
4: A uskutečnil se?
3: Díky mé rodině, která mě řekla běž a jeď a užij si to, tak se opravdu uskutečnilo.
4: Na dvakrát, nejdřív to neklaplo, ale na druhý pokus teda jo. A ty jsi plul z Grónska na Island, jako by základní verze to
3: byla. Tak, ta právě původní měla být z Grónska na Island, ta, která se nepovedla, ta základní verze, ta druhá, která se povedla, byla z Islandu do Grónska. Uh-huh. A ono to je v podstatě úplně stejný program, jenom že na začátku nebo na konci se jede ta dlouhá pasáž mezi tím Islandem a Grónskem. A jinak je to východní Grónsko, který není tak moc navštěvovaný.
4: Jak dlouhá ta plavba vlastně?
3: Plavba mezi Islandem a Grónskem trvá přibližně 1,5 dne, 2 dny a zbytek na té lodi jsme tam strávili asi dalších 7-8 dní.
4: Přibliž nám nějak jakoby ten zážitek z té plavby. Z Islandu, z Grónska, ale z té plavby samotné, jako v čem to teda spočívá, pokud se podařilo to, že to naplnilo ten tvůj sen?
3: Já jsem nejdřív měl hrozný strach z toho, že opravdu najednou se ocitnete v místě, kde ani na jednu stranu není vidět pevnina, jaký to vůbec je, když se člověk dostane opravdu do prostoru, kde je 360 stupňů vidět pouze moře a nic jiného. Takže jsem z toho měl docela strach, ale nakonec jsem zjistil, že to je přesně to, co by opravdu v tom životě chybělo zažít, protože jsem se do toho pocitu úplně zamiloval. A ta plavba, je to prostě už jiné vlny, než když jste tady v Chorvatsku, má to, ten svel je prostě jiný a chvilka mám je blbě, chvilka mám je dobře, ale prostě ta svoboda toho, že sviští někde vzduch a nikde nic není, maximálně 20 kilometrů od sebe vidíte, jak vyfukujou velryby, a někde tamhle sem tam někdo skočí z té vody, tak je to jako, nebo nějaké zvíře, tak je to super teda, no.
5: Casablanca. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Český rozhlas, Český rozhlas. Rádio Wave.
5: Děláme vlny.
7: Kdo se na Google má diasu? Tragic Nesuja, deep in the mud thing. Oyana. Deep in the mud, they raise me deep in the mud and raise. Ten toes on the concrete, no shoes and no tie, no lace. Omo, we come from trenches where they go grass to grass.

0: Motion Dancer, taky Burkloud, no a potom další zprávy. Do studia dorazí Bára Zajíčková.
1: Reconnect, hudební konference a klubový festival Reconnect se už po šesté vrací do Brna. 1. až 3. října, 3 dny, 12 klubů a víc jak 40 koncertů. Lokální scéna i mezinárodní hosté. Můžete se těšit na 5.8G, MAT 213, Floex, Simi Livin' Life, Tuji Konoriko, Young Widows a spousta dalších. Reconnect zahájí ve čtvrtek 1. října koncert Tata Boys v klubu Fléda. Mediálním partnerem je Radio Wave. Více info na reconnect.cz.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Tak hezky, až do ticha nám utichne skladba Come and See od Bearcloud. No a je tady 10:00 za pár vteřin, ve studiu už sedí Bára Zajíčková. Poslední zprávy Rádia Wave.
1: Zprávy Rádia Wave.
2: Rádio Wave.
1: Zprávy.
3: Žáci ze základní školy v Pražském Újezdě nad Lesy zůstanou ještě dnes doma. Od minulého týdne tam mělo přes 350 lidí zažívací potíže poté, co jídelna připravila pokrm z prošlých vajec. Zítra se mají děti do lavic vrátit. Škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. I učitelé totiž byli podle starosty Prahy 21 Michala Hazdry z ODS mezi těmi, kdo se jídlem otrávili. Kyjev během noci čelil ruskému raketovému útoku, který zasáhl několik budov. Informoval o tom starosta metropole Vitalij Kličko. Ukrajinské úřady mezitím aktualizovaly počet obětí dronového útoku, který v pondělí zasáhl budovu Národní akademie věd v centru Kyjeva. Zemřeli tam dva lidé a 26 dalších utrpělo zranění. Zemřela zakladatelka centra Locika Petra Vinčová, bylo jí 52 let. Na sociálních sítích o tom informovali její příbuzní. Centrum Locika pomáhá dětem, které jsou ohrožené domácím násilím. Nabízí jim krizové poradenství, právní pomoc a organizuje preventivní a vzdělávací aktivity. Dnes je Světový den srdce. Kardiologové upozorňují, že srdeční selhání může člověk mít, aniž by o něm vůbec věděl. Nová evropská doporučení proto míří i na pacienty, kteří zatím nemají žádné příznaky. V Česku se tento přístup už promítá do preventivních prohlídek. Lékaři při nich hledají nejen riziko srdečního selhání, ale také třeba souvislosti mezi srdcem a ledvinami.
1: Sport.
3: Čeští fotbalisté mají před sebou další zápas v Lize národů. Tři dny po prohře 1-2 s Chorvatskem je čeká Anglie. Ostrované vstoupili do elitní skupiny soutěže domácí prohrou 2-3 s mistry světa ze Španělska.
1: Počasí.
3: A dnes bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách pak kolem 16. Na Šumavě až 20 stupňů. To byly poslední zprávy v 10 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas. A na Radio Wave ještě pokračuje Furt ráno s Krištofem a Bořkem.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
4: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky. Yeah.

0: Sara Rikas, Feel My Love na vlnách Rádia Wave. My teď ještě jednou jdeme za sportovním okénkem, které jsme načali recenzí zápasu Česko-Chorvatsko. Dneska nás tedy čeká, jak jste slyšeli i ve zprávách, utkání s favorizovanou Anglií, opět tedy doma v Edenu. V Praze se představí náš výběr nového trenéra Santi Denii. Božku, samozřejmě jasná předpověď pro tohleto utkání je, cokoliv, co je jako neprohra, by byl fantastický výsledek.
1: No a nevím, jestli bych nemířil skórování
0: gólu.
1: Ty
0: bys řekl, jako, že i důstojná prohra by byl fantastický výsledek.
1: No protože pokud to opět bude prohra, po které já si neřeknu, oni to vypustili, nebo na to se nedalo koukat, protože se to hrálo zase jenom po křídle a nakopávaný dlouhý balony do vápna, což mě divácky jako absolutně nezajímá, tak si řeknu OK, dobře, jasně.
0: Samozřejmě, pokud nemáte takový fotbalový přehled, tak věřte, že Anglie patří k těm nejlepším světovým výběrům. My máme skutečně jako tu skupinu smrti v té lize národů, protože Chorvatsko, Anglie a Španělsko prostě patří opravdu mezi ty nejlepší týmy
1: tak
0: na
1: světě.
0: Tak já
1: jenom, že my hrajeme s prvním a s třetím týmem loňského mistrovství světa, jo?
0: Takže... Ano, takže držme palce tedy dneska večer.
1: Pardon,
0: Česko...
1: já říkám loňského, no to samozřejmě bylo o prázdninách, ale já jsem pořád nastavený na ten...
0: Ty už jsi v nové divadelní sezóně právě, jako herec, takže proto už vzpomínáš na minulý ročník.
1: Je to tak.
0: Každopádně tedy večer držme palce českým svěřencům. Zároveň gratulujeme českým svěřenkyním, no, protože jsme o víkendu vyhráli tenisový turnaj Billie Jean Kingové, který tedy jakoby jménem navazuje na Fed Cup, který v minulosti ovládli třeba například Petra Kvitová s Lucí Šafářovou, velmi úspěšná tenisová generace. Evidentně tady máme další úspěšnou generaci. No
1: a hlavně novou kapitánku Bára Strýcová, té se podařilo skoubit.
0: Která je vlastně hráčsky spojená, ano, s tou úspěšnou generací přes... Přibližně před těmi 10 lety.
1: Já jsem o tom včera mluvil ve vysílání a jenom jsem vypíchl takový poznatek, že my máme vlastně v týmu nejlepší deblistku na světě, jo, Kateřinu Siňakovou. A ani jsme ji nemuseli použít.
0: A máme fantastické hráčky dneska v top stovce, několik českých tenistek. Linda Nosková, tedy tuším světová šestka v tuhle chvíli, tak ta tedy stvrdila to vítězství v posledním zápase nad Ukrajinkou Svitolinovou, takže skutečně jsme se stali po letech mistryněmi, takže velká gratulace. No a poslední rychlo okénko hokejové, aby taky si Bořek přišel na své.
1: No děkuju, konečně.
0: David Pastrňák, novým kapitánem Bostonu Bruins.
1: Gratulujeme, posíláme písničku. A taky začíná dneska tedy celá nová hokejová sezona NHL.
0: Což je, musím teda ze svého pohledu říct, zásadní věc, protože každé ráno se mě teď zase mění rutina, protože ano, první věc, kterou já zpravidla dělám během jako ranního buď probuzení nebo navštívení toaletního zařízení, tak je samozřejmě kontrola v aplikaci, jakže to dopadly noční zápasy NHL, pokud jsem teda nějaký zrovna při své nespavosti někdy třeba neviděl přímo, takže...
1: Tak dneska to vypukne, poběží to zase klasicky až do dubna a...
0: 82 zápasů pro každý tým.
1: Je to tak. Začíná to zápasem obhájců Stanley Cupu, pokud se nepletu, Carolina Hurricanes,
0: ano,
1: proti Florida Panthers.
0: To jsou ti předtím Stanley Cupoví šampioni, takže skutečně souboj titánů hnedka na začátek. No a pozitivní zpráva pro český hokej také je, že hokejista Buffalo Sabres Jiří Kulich by měl začít sezónu zdravý, v pořádku, ano, takže z toho máme taky velkou radost. No, nestihli jsme probrat spoustu dalších sportů, nedá se nic dělat.
1: Šipkaři třeba.
0: Ani ping-pong. Karel Sedláček vyhrál poprvé turnaj.
1: Máme mistryně světa v lukostřelbě. To je jedno, to prostě nestíháme. Don Bart 001, Mario Balotelli.

0: Denzel Curry, taky A$AP Rocky, který vystoupí v neděli v O2 aréně v Praze, taky Play That Boy Zane a skladba Hoodlums. Na vlnách Rádia Wave v 10 hodin 21 minut. Jarda Petřík už je.
1: Je to zvláštní, ale už je tady. Jo.
0: Prostě takhle jsme tady my tak strašně přátelští, že se máme rádi a Jarda Petřík skutečně chodí takhle brzo. Já bych chodil klidně taky v 7 ráno, ale před náma v ranním vysílání nikdo nevysílá, takže co mám dělat?
1: Já myslím, že bychom se mohli domluvit a hodinu si tady povídat před vysíláním.
0: Božku, seznámím tě se svým zajímavým plánem a můžeme ho jako lehce rozvinout. Zajímalo by mě, co bys na to řekl.
1: Jsem tu pro tebe.
0: Jakožto puberťák a až vlastně do dneška jsem obrovským fanouškem televizních sérií Top Gear a taky Grand Tour,
1: ano.
0: Tedy Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May, kultovní postavy automobilismu v posledních jako dvou dekádách určitě. No a já jsem vždycky v Top Gearu měl nejradši takové ty epizody, kdy oni měli omezený budget a měli se potkat na parkovišti a každý přijel v jiném autě a pak je lákala jako série, nebo museli udělat sérii úkolů různých a v tom vždycky byl ten jako největší humor, protože ty auta se samozřejmě kazily a tak dále a tak dále. No a tak mě napadlo vlastně dát dohromady partu kamarádů, koupit si za 25 tisíc korun nebo za nějaký jako malý peníze nějakou starou plechovku a jet jako na výlet. Tak mě zajímá, jestli třeba i ty jsi byl takovým fanouškem Top Gearu, no, nebo jestli máš vztah jako tady k veteránským až vlastně jako i zajímavým nějakým způsobem nápaditým autům.
1: Hele, já jsem k Top Gearu měl takový vztah, že vždycky jsem to viděl jenom, když to náhodou bylo v televizi. Rozhodně to nebylo tak, že bych si jako zaškrtával v televizním programu, že se musím podívat prostě v pátek ve 3 odpoledne, nebo v kolik to bylo. A mě tam nebavily tyhle ty epizody moc. Mě víc bavilo to ježdění po tom okruhu s nějakým známým prostě hostem a vždycky.
0: Jo, to jsem přesně já vždycky přetažil. To je úplně jinde.
1: A já jsem si to chtěl vždycky hrozně zkusit. Chápu. Že bych právě nějakým jako sériově vyráběným autem, který by mi dali, skočil na okruh a věděl bych, že tady Usain Bolt zajel nejrychlejší čas, 14 minut něco prostě, a já bych se snažil ho pokořit. Jako. Mě totiž tady ta tvoje jako štrapáce, když to tak řeknu, jsou ty auta bezpečný do těch 25 dětí?
0: Jasně, že ne.
1: No právě, tak já jsem otec dvou dětí, víš, takže.
0: No tak jasně, ale na druhou stranu zase není to, nebude to asi nějaká velká rychlá dálniční jízda, spíš nějaké jako hezké cestičky.
1: No pozor, jako já právě na té dálnici mi to přijde čím dál tím bezpečnější, protože já jsem takhle jel minulý pátek z Prahy do Olomouce, jel jsem jako hradeckou dálnici, z které mě to přes navigaci odvedlo, protože prostě pátek a ucpáno, nebo už ve čtvrtek jsme jeli, to jedno, a jel jsem po vedlejších cestách a za mnou jelo prostě černé auto, který řídil mladý řidič a furt se mi hrozně lepil na zadek. No a dojíždíme do takové vesnice, je tam taková táhlá pravotočová zatáčka a já vidím, protože jsem před ním, že už tam auta stojí v půlce, protože je tam podle navigace někde před námi kruhový objezd, který byl asi ucpán. Tak to zadupnu, povolím, abych mu ukázal, hele, budeme prudce brzdit, a zadupnu to už prostě proto, že musím, no a on do mě samozřejmě vlítl. Jako nic se nestalo, protože dobrožďoval potom už asi taky jako na sílu, no ale prostě bylo to nepříjemný, tak jsem byl rád, že jsem seděl ve svém rodinném voze a ne prostě v autě za 25 tisíc, kdyby mě to zmáčklo pod kola toho auta přede mnou.
0: No a tak zase tak staré a forové auta to jako nebudou, ale tak dobře, no tak pochopil jsem z toho, že nezdílíš můj entuziasmus, to znamená, že ty se toho účastnit nebudeš. Přátelé, kdybyste se toho chtěli účastnit vy, tak nám napište nebo napište mě a já vás přiberu do naší skupinky fanoušků starých vozidel, aby jsme se mohli projet třeba na Lago di Garda, to je jeden z uvažovaných cílů.
1: Ty budeš rád, když jdeš do Mělníka.

protiklad. Ale je mi smutno a ty se ani trochu nedivíš. Nic neděláš, nic nevíš. Možná kdybys to

0: jsme s Krištofem obdivovatele nebo fanoušci bizarních sportovních soutěží. Měli jsme tu nedávno mistrovství Evropy v tramvajáctví.
1: Ano.
0: A já bych navázal, pozor, nový objev nebo nová tvář na našem oblíbeném serveru novinky.cz/cocktail, Miroslav Hackl. Toho jsme tady ještě neměli. Na Novém Zélandu vybírali nejlepší morče, hodnotil český rozhodčí.
1: Neuvěřitelný. I takovýhle věci se dostanou do vysílání veřejnoprávního českého rozhlasu.
0: Ráde, takže... To je luxusní morčátko tohleto.
1: Jako, ale tohle už bych skoro bych to nebral jako informační servis, že informujeme o tom, že se tohle stalo, ale pojďme si říct jako... Co to je?
0: Já nevím, ale hlavně víš, kolik to musí stát, že...
1: Tak stovky morčat soutěžili.
0: Tři stovky dohromady. Sjeli se ze všech koutů země, no a rozhodčí je pečlivě prohlédli. Zaměřovali se samozřejmě na barvu, stav srsti, zdravotní stav, no a...
1: Ten rozhodčí je, mimochodem teda, jako dva rozhodčí to posuzovali. No. Jeden z nich je Čech, Jiří Kytner, který morčata chová už více než 20 let a od roku teda 2018 taky rozhodčím a pravidelně posuzuje akce v České republice i v zahraničí, tak to je krásný, že spousta lidí třeba plánuje Nový Zéland, jako tak našetřím nějaký peníze, dám si tam půl roku oraz, dojedu tak jako natěsno, nebo tam pojedu a budu tam zkoušet najít nějakou práci, anebo tam někdo si tak zaletí, že mu to morčatí asociace zaplatí
0: já
1: výlet.
0: Já nevím právě, jak to funguje.
1: Třeba ne, tak nechceme mu křivdit, třeba si pan Kytner musel zaplatit letenky, ale řekl bych, že mu to klidně možná asociace novozélandských morčat klidně jako
0: to právě nebyla zaplatila. Novozélandská morčata, to byla morčata z celého světu.
1: Fakt?
0: Světa, ano. A je to neuvěřitelný.
1: A z jakých zemí byli ty finalisti? Nepíšou to tady?
0: To nepíšou, bohužel.
1: To je škoda. To je tam třeba peruánský morče třeba, jestli bylo,
0: no
1: víš.
0: Pozor, v Peru se ale morče jí, to je národní pokrm. No.
1: Takže... Ano, právě proto tam i vznikla v Peru kapela Morčata na útěku.
0: Ano, je to tak.
1: Že se báli toho, že je Peruánci s ní.
0: No, chtěl jsem mluvit o tom, že je, ty morčata se některá připravovali několik měsíců, jo? Prostě česání, speciální strava, podle mě i fitko nebo něco takového. Tady paní píše, nebo říká, fénování po koupeli trvá přibližně 2 hodiny. Chápeš, ta kamarada takhle dlouho se starám ani o sebe, jako by možná za celý týden.
1: Mně to přijde fantasticky. Já i když třeba někde v algoritmu na sítích na mě vyskočí třeba jako pes, který dostane koupací čepici a paní točí jako ASMR video, kde mu jako zastřihuje, dělá mu prostě drápky, čistí mu pastou a zubním kartáčkem zuby, dává mu takový jako chladivý polštářky pod oči, no úplně neuvěřitelný, takže vlastně tady tohleto je něco ještě, kam se to teda posune od psu k morčatům.
0: A ty morčata samozřejmě... Mě tady zaujalo jméno morčata, které skončilo na druhé příčce.
1: Ano.
0: To morče se jmenuje Supreme Grand Champion Romulus Propaganda.
1: Naprosto fantastický. A víme teda jméno vítězného morčete?
0: No to nevíme, protože to tady prostě neříkají. Jenom Supreme Grand Champion Romulus Propaganda. Ten skončil druhý.
1: Takže počkej, protože...
0: Ne, počkej, jo, máme Claremont Girl Clash of Hearts.
1: Ano.
0: A to přihlásil teenager Josh Wilson Jones, tak
1: fantasticky.
0: Prostě,
1: vyčerpávající informace, když tak podrobnosti, včetně fotografií, najdete na novinkách v rubrice Cocktail a my si teď teda nedáme kapelu Morčata na útěku, dáme si RMR.

0: fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
0: na rádiu Wave.

0: Fat Dog, Call It What You Want na vlnách Rádia Wave, 10 hodin 42 minut. Posloucháte ranní vysílání s Krištofem a Bořkem.
1: Je to tak, jak jsme říkali, už se tady zahřívá Jarda Petřík, ale ještě předtím bych vás pozval k nám na web pro naše oblíbené audioknihy.
0: Ano.
1: Protože tady máme jednu z konce prázdnin, ta tady ještě chvilku bude, ale pozor, nemám to teda v hlavě spočítáno, je to tam měsíc, takže ještě 20 dní. Oliver Lovrenský, Když nám bylo míň, je to norský bestseller o klucích z ulice, nebo o klucích ulice a celé to načetl Krištof Bartoš, takže je to velice příjemná záležitost. 6 dílů binge listenout se to dá.
0: Krištof Bartoš, pokud byste si teď nevybavili přímo, kdo to je, tak je to třeba herec, kterého dobře znáte z velmi úspěšné televizní série 90, kde společně s Martinem Fingrem a Ondřejem Sokolem stvárnil ty tři vlastně ústřední detektivy při vyšetřování orlických vražd. Takže to je on, Krištof Bartoš, a samozřejmě si velmi vážíme pozornosti, kterou dáváte audioknihám Radio Wave, protože jsou vždycky velmi hodně poslouchané, taky bodeť by, ne, když jsou zadarmo.
1: Tak, to si poslechněte u nás na webu wave.cz, teď před námi v playlistu ještě dva tracky a pak už Jarda.

0: Loud One a taky Izomandias, který teď o víkendu vyprodal O2 arénu. Jardo, byl jsi tam?
1: Nebyl, ale přijal ještě druhý termín a když jsem v neděli se vracel z Českých Budějovic, tak polovina vlaku bylo jasné, kam jede na ten druhý termín. Asi, aby si tady prosvištěli vyjmenovaný slova po HKRDTNO.
0: Je to tak, to jsou totiž ty nejlepší vyjmenovaný slova. Jardo, před tebou 4 hodiny hladovky, máš s sebou oběd?
1: Mám, no, mám, dneska mám od maminky omáčku s kukuřičnými těstovinami a kdyby mi to nestačilo, tak mám ještě od sestry hovězí vývar 5 hodin tažený.
0: No tak to je fantazie. Milí posluchači, vy se od Jardy samozřejmě dozvíte i spoustu faktických informací, ať už co se týká kulturních typů, předpokládám.
1: Nebo oběda, ještě nebo nějaké detaily, jak to chutnalo samozřejmě potom později.
0: Recenze bude, nebojte.
1: Ano.
0: No a poslechnete, nebo uslyšíte do konce hodiny třeba ještě Childish Gambino, Milan Ring, anebo Pacino. Čtu to správně.
1: Čteš to Pacino?
0: No.
1: Zdravíme na Ostravsko. Nebo co?
0: Ne, když to tady do mě pořád rejpe, tak já už jsem prostě nejistý sám v sobě, víš, Jardo?
1: A tak bylo to všechno v pořádku,
0: fantazi,
1: Božku.
0: Fantazi E. Tak díky moc, mějte se krásně, uslyšíme se příští týden opět s Krištofem v úterý a teď si užijte 4 hodiny s Jardou. Ahoj.
2: B2K. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir Odysseu Její soukromé peklo od Nikolase Windiga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Shabanu Sadá. Filmová přehlídka B2K od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Radio Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na Radio Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Krásné úterní dopoledne z Rádia Wave vám přeje Jarda Petřík. Venku babí léto, jak má být, takže pokud máte rádi taková ta chladná rána, která se následně po obědě překlopí v docela solidní vedra, tak si myslím, že si tenhle týden rozhodně užijete své. Pršet bude, vypadá to až někdy v prosinci, no ale na to už jsme si taky zvykli. Takže co tam máme dál? V playlistu samozřejmě spoustu muziky, včetně té nejnovější. V příští hodince si zavoláme s Viktorem Palákem, který vás pozve na nejnovější modeláře. Taky pro vás budu mít ukázku z aktuálního vydání Potu nebo třeba Impactu. Určitě stihneme kulturní tipy. A hned teď do vašich uší nová Kayflay. Ends.

0: Máme za rohem komunální volby a i proto se jim věnoval jeden z aktuálních dílů Impaktu. Hostem byla novinářka Tereza Povolná, která ke komunálkám říká, že jsou podle ní úplně krásným příkladem toho, jak politické je vlastně úplně naprosto všechno kolem nás. Přesto ale v nich volí jen asi polovina voličů, no a z mladých pak plánuje podle průzkumu Ipsos k letošním komunálním volbám určitě přijít 47%. Pomohlo by snížení věku voličů na 16 let? Nový díl Impaktu na tohle téma najdete na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas. Tady je krátká ukázka.
1: Proč by mě ve 20 mělo zajímat, kdo sedí na radnici? Jak se na to díváš ty? Z pozice i mladý novinářky.
2: No, ty komunální volby jsou podle mě úplně krásný příklad toho, jak politicky je úplně naprosto všechno. Já jsem sem do rozhlasu dneska jela z 20-tisícového středočeského města a jela jsem veřejnou dopravou a to, jak byla zacpaná silnice cestou, to, kolik mě stála ta jízdenka, to, kde jsem vystupovala, že jsem pak vlezla do metra, který jak často jela, to všechno je politicky víc či míň a záleží to na rozhodování lidí, kteří jsou v těch vedoucích pozicích. To znamená, ty komunální volby přímo určitě podobu místa, ve kterém vy následně žijete. Záleží, komu dáte tu důvěru a ten člověk nebo ty lidi, kterýma on se potom obklopí, no tak určují to, jak vypadá váš denodenní život v té dané obci. Takže to je prostě fakt krystalický příklad toho, že všechno záleží na politickém rozhodování.
3: Impact. Událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hilo, are you ready?

Wild and alone, 'cause everybody's reaching for you.

0: Že každá generace mluví trochu jinak a používá jiné slovní výrazy, není až takové překvapení, ale že si generace mezi sebou přestávají čím dál tím víc rozumět i kvůli těmto slovům, to už možná nějaká změna v řeči nebo v jazyku je, minimálně v češtině. Ukazuje se totiž, že s další novou generací přichází stále stejný, možná zvětšující se problém. Mileniálové a generace Z nerozumí svým nástupcům z generace Alfa, no a my starší už nerozumíme vůbec nikomu. Každopádně generace Alfa jsou, prosím vás, děti a mladí lidé narození mezi lety 2010 až 2024. No a ne, že by šlo o nějaké mezilidské nedorozumění, takzvaná generace Alfa zkrátka používá spoustu nových slov. No a naše zprávařka Barbora Zajíčková, ahoj.
1: Ahoj.
0: Pro vás má přehled nebo vysvětlení těch nejpoužívanějších, anebo těch, která by vás mohla možná nějakým způsobem zarazit, tak pojmeme to stylem, já se ptám, ty odpovídáš.
1: Je to tak.
0: Co znamená výraz RIS se dvěma Z?
1: Tak RIS je zkrácená forma z anglického slova charisma, označuje přirozený šarm nebo schopnost někoho okouzlit či umět flirtovat.
0: Pak tady máme takovou tu klasiku, kterou už zvládá i náš pan prezident 6-7.
1: Tak trend 6-7 vznikl díky písně Dude Dude od rapera Skrilla a později se stal virálním, a to díky basketbalovému zápasu. Výraz sám o sobě ale nemá žádný hlubší význam a často je právě doprovázený pohybem rukou nahoru dolu.
0: No a pak bychom tady měli třeba ještě spojení no cap.
1: Tak no cap se používá jako potvrzení toho, že člověk mluví pravdu a nepřihání. Dá se to volně přeložit jako bez keců, fakt nebo nekecám.
0: No a kdyby vás nějaká ta další slova ještě případně zajímala, tak zaměřte na naše webovky do sekce Wave News a najdete tam výrazy jako bob, čut, crash out, larper anebo sigma.
1: Je to tak.
0: Báro, díky, měj se krásně.
1: Taky, ahoj.
2: Nenechte si ujít v České televizi. Čtyři chlapy, 30 společných let a jedna bohemská jízda, která nekončí. Kulatiny hravých rockerů s jejich největšími hity. Záznam koncertu Vohnout 30 let na hudební scéně. Premiéra v pátek večer na ČT Art a v iVysílání.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jestli máte rádi současnou ilustraci a komiks, tak byste rozhodně měli vyrazit do Holešovické tržnice v Praze a konkrétně do haly 17. Už jen dnes a zítra tam máte možnost navštívit 13. ročník Lustru, neboli festivalu ilustrace a komiksu. Téhle u nás největší mezinárodní přehlídky věnované právě zmíněnému. A taky zároveň skvělé příležitosti vidět to nejlepší a nejčerstvější ze současné ilustrátorské tvorby na jednom místě. Hlavní výstava letošního ročníku se nazývá Krajina 2.0 a bere si do hledáčku lidský vliv na naše prostředí. Najdete v ní konkrétně kresby přímo z terénu, paměťové mapy, zajímavých míst, alebo třeba postapokalyptické komiksy spekulující o krajinách budoucnosti. Kromě výstavního programu v Holešovické tržnici je navíc letos připraveno taky několik samostatných výstav na dalších místech po Praze. Takže například v Chemistry galerii najdete dámskou jízdu s titulem Mamma Mia, která si odbyla premiéru letos v dubnu v italské Bologni. No a druhou výstavu mimo hlavní dějiště hostí Letohrádek Hvězda. Výstava nese název Rajzovní deníky, mapy a průvodce ilustrátorstvo na cestách od renesance do dnes a představuje poklady vyhrabané z archivu Národní knihovny společně se současnou ilustrační a komiksovou tvorbou. Od cestovních skicáků po ilustrované atlasy, velkoformátové grafiky přístavních měst i mapy imaginárních dějišť komiksových příběhů. Navíc v krásné lokaci i Letohrádku Hvězda. Lustr ještě dnes a zítra.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: David Lindovský pod aliasem Daylint a jeho trip z New Yorku do LA ve zhudebněné podobě. 10 minut před úterním polednem na rádiu Wave docela ještě jeden psí závod do Krejs a stihneme taky domácí Tejge a nebo Lizu.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Quest.
3: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Lord a před ní taky Hana Wu, hned po úterním poledni na rádiu Wave. Máme 29. září, což znamená, že už začal podzim, neboli venku, můžeme si to říct na férovku, máme skutečné babí léto, tenhle týden vypadá to bude opravdu krásně, opět bez deště, ale s tím už hold asi nic nenaděláme, zase na druhou stranu můžete vidět, co všechno v minulých letech při stavbě se zaplavilo v souvislosti se stavěním našich přehrad a to se taky jen tak každý den nevidí, i když kdo ví, třeba to bude nový folklor každý rok. Já doufám, že ne. Každopádně před námi samozřejmě další hodinka úterního on airu, v rámci které si za pár minut zavoláme s Viktorem Palákem. Toho se rozhodně nebudu ptát na babí léto ani na hladinu vod v našich přehradách, ale na to, co vás čeká v modelářích dneska o 9 hodin večer a že rozhodně zase bude na co se těšit. No a těšit se můžete rozhodně i na playlist do 13. Doufám, že navnadím s novými Avalanche, Lánčist, Frost Children, God and Eve, nebo třeba Olivia O'Brien. No a taky určitě stihneme i nějaké ty kulturní tipy. Teď ovšem míříme do domácího rapového teenagerského rybníčku. Před námi je Tobiáš Pulkrábek, a.k.a. Toby, kterému je teprve 17 a my si od něj hrajeme novinku nazvanou Pools.

0: 6.
1: 12 hodin 19 minut, na telefonu už Viktor Palák z modelářů. Viktore, ahoj.
2: Čau, čau.
1: Budeme tedy zvát na dnešní 9. hodinu večerní a nejnovější vydání, které bude novinkové, je to tak?
2: Je to tak, my poslední týdny míváme docela dost hostů a zase budeme mít v příštích týdnech, můžu takhle jako předpřislíbit Berlin Manson nebo kapelu Lisa. A tak jsme si s Banánem říkali, že to půjdeme mírně ne nařadit, ale prostě proložit zase nějakým dílem, kde budeme poukazovat na nové releasy, které vychází v zahraničí a které podle nás rozhodně stojí za to.
1: Já řeknu jménem, které z té pozvánky znám jako jediné, a to je Colin Stetson, saxofonista, který na tenhle nástroj přistupuje velmi neortodoxně a experimentálně. Ostatně už se představil mimo jiné i v Praze živě, takže jste měli možnost ho vidět. Co je jeho nový release?
2: Colin Stetson, přesně jak říká, že je hodně činorodý muzikant, který k saxofonu, respektive k bariton saxofonu přistupuje hodně s otevřenou myslí. A jeho nový release, který vyšel teď v září na labelu Invada, je společná deska, kterou nahrál s Britkou Campbell, což je hudebnice, která hraje na dudy. Já nevím, co si myslí o nástroji, o dudách. Já s ním mám jako minimálně ambivalentní vztah, pokud je o ten zvuk.
1: Já jsem, ale řekněme, velmi jako upozaděný k dudům.
2: Ano, no tak možná právě ta společná nahrávka s Colinem Stetsonem, ke kterému nejsi upozaděný, počítám, by tě mohla přesvědčit o síle a taky šíři tohohle nástroje, protože to společné album, které se jmenuje All the Light in the World, je samozřejmě skvělé, proto si z něho budeme hrát a představovat ho. A ta syntéza toho Stetsonova saxofonu a toho zvuku dud je tady vlastně jako nečekaně intenzivní a pro mě, přiznávám se teda k dílčím předsudkům, jako rozhodně neiritující, jak jsem čekal. Je to úplně skvělá deska.
1: No tak skvělý. Já se ještě jednou, nebo poděkuju ti, už necháme dost slovíčka skvělý, a jenom chci říct, že jsem tu desku zaregistroval a jakmile jsem si přečet ty dudy, tak jsem si řekl, dám si to do fronty, ale až někam dál, tak to z ní zase vytáhnu teda blíž, když říkáš.
2: Jo, pojď to předřadit, stojí to za to určitě.
1: Dobrá, co tam máme dál?
2: No a pokud je o ty věci, které budu já doporučovat, protože Banánu v playlist mi teprve přistál v mailu, takže se přiznám, že vlastně ještě nevím, co tam má, tak já chci určitě upozornit i na nadcházející release kapely Ureda, což je jméno, které svým způsobem budete už od nás taky znát, protože to je kapela, ve které hrají Typo Sandra, Scoil a Massimo Popilo ze Zoo, takže trošku zase saxofon, byť Massimo je basák samozřejmě. No a Ureda po tom, co vystupovali tyhle dva společně jako Uruk, taky jste je mohli vidět naživo v Praze, tak se přetransformovali v plnokrevnou skupinu, přibrali další lidi do sestavy, teď pětičlenné, a budou vydávat desku, na kterou budeme lákat, a taky budou znova konceptovat v Praze. To bude v prosinci, stejně jako ta deska, takže máme nachystánu takovou předzvěst tady toho všeho.
1: No tak skvěle, tak pokud si chcete počkat i na ty novinky od Banána z Banánové strany, tak samozřejmě dnešní 9. večerní je ten čas a Rádio Wave tím místem. Viktore, díky, hezký úterý.
2: No jo, já taky děkuju a poslouchejte, díky, čau.
1: A my se vracíme k playlistu, před náma Frost Children anebo God and Eve, a vylaďte novinkové modeláře dneska v 9.

0: Traja.
1: Už jsem vás dneska v rámci Kulturistánu zval na probíhající další ročník Lustru Mezinárodního festivalu ilustrace a komiksu v Holešovické tržnici v hale 17. Čas na něj máte ještě dnes a zítra. No a další živé podhoubí se mimochodem odehrálo právě v rámci Lustru, který si pozval Prokopa Pidharta a jeho hostky Magdalenu Gurskou a Elišku Flínovou. O čem se bavili, na jaká témata, tak to se dozvíte, pokud jste nebyli přímo u toho takzvaně dneska v 17.30 v záznamu právě z tohoto živého natáčení podhoubí z Holešovické tržnice.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pidhartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Tentokrát jeden vernisážový a jeden divadelní tip na dnešní večer. Začneme zahájením výstavy, a to v brněnské galerii TIC, kde můžete dneska od 6 zajít na 5. společnou výstavu právě v TIC, která představí tentokrát pražské umělkyně Báru Mrázkovou a Terezu Velíkovou a jejich výstavu nazvanou Psychohygiena kočkou. Jejímž ústředním motivem jsou slavné kočičí memy. Projekt Taken and Given brněnské umělkyně Terezy Holé a mongolské umělkyně Onongua Engtur zase zaměří na vztah člověka k přírodě v různých kulturách. No a nový film slovenského umělce Tomáše Rafy reaguje na aktuální politické dění na Slovensku. Tohle všechno v rámci 5. společné vernisáži v galerii TIC, která bude zahájená dneska v 6. Ten divadelní tip je pozvánkou do pražského divadla X10 na dnešní 7:30, kde si budete moct užít masakr v Paříži. Svatba století, která má přinést vytoužený mír celé zemi, se trošku zvrtne a místo smíření začínají jatka a dlouholetý náboženský konflikt. Rozhoří novou brutální intenzitu. Kapitola dějepisu, která je známa jako Bartolomějská noc, se mění ve zběsilou reflexi o rozpadu státu pod tlakem politického extremismu. Christopher Marlowe, enfant terrible a žlžbětinské dramatiky, napsal svou vůbec nejkontroverznější a nejkrvavější hru 20 let po skutečných událostech. Text se nedochoval v úplnosti, ale jeho fragmenty a zběsilé střihy paradoxně korespondují se současnými geopolitickými turbulencemi. Masakr v Paříži dneska od 7:30 v divadle X10.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Olivia O'Brien, Gone Girl a song, který už je taky gone z našeho playlistu. Pro tuto chvíli samozřejmě neznamená to, že byste ho slyšeli naposled. 12 hodin a 54 minut, úterní on air na Vivu, za chvilinku s Julií Vranuch, Fly Like a Bird a taky Young Thugem, TikTok.
1: Podzim v Praze bude patřit rapu. A$AP Rocky, Don't Oliver, Vlad nebo ESTG v Praze. Velká jména, nové objevy a pořádná dávka rapu naživo. A$AP Rocky, 4. října O2 Arena, Vlad 8. října Meat Factory, ESTG 18. října Rock Café, Don't Oliver 30. října O2 Arena. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Chudáčci.
1: 5. října O2 Arena. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Chudáčci. Když se nedaří,

Jestli mě paměť neklame, tak když naposled Liars vystoupili v Praze, tak to bylo na Strauské sedmičce. Nerad bych se mýlil, myslím, že je to tak. Každopádně, ať už se pletu nebo ne, tak jedno je jisté. Na podobně komorním místě vystoupí v Praze i za necelé 2 týdny. A to konkrétně v prostoru Punktum, který už je také logicky nepřekvapivě vyprodaný a do žádného většího prostoru se Liars stěhovat nebudou, protože si prý sami vyžádali, že chtějí vystoupit v nějakém stísněnějším nebo řekněme komornějším prostředí. Takže pokud nemáte vstupenky na Liars do pražského Punkta, další variantou je vypravit se do Krakova na letošní ročník Unsound Festivalu, kde se představí taky a kde navíc zahrají desku Drums Not Dead, která vyšla před rovnými 20 lety. Co bude programem tady v Praze, to se přiznám, že netuším. Ani od organizátorů High Hard Noise Promotion na eventu nebudete úplně moudřejší. Možná to bude mix starších věcí a songů právě ze zmíněné desky Drums Not Dead, včetně naopak úplně nových, protože Liars chystají další album. Vít mělo už na podzim, nakonec se to přesunulo na březen, tak těžko říct, jestli už jsou songy finálně hotové a ready to perform takzvaně. Jeden rozhodně tedy ano, je to singlovka pojmenovaná Ice Pick Kalamazoo, právě z té chystané nové desky. No a o celém tomhle mluvím z jednoduchého důvodu, že právě nové Liars si teď taky pustíme.

0: smyčcový závěr songu Stoli a Flow. Tohle byl A$AP Rocky na rádiu Wave. Před námi ukázka ze třetího dílu série Stělesnění, která se tentokrát zabývá sebeoptimalizací. Chtějí být svou nejlepší možnou verzí, zdokonalují svá těla s pomocí léku na hubnutí nebo estetické chirurgie a ve snaze právě o zmiňovanou sebeoptimalizaci se mohou zacyklit a bez lékařského dohledu riskují zdraví. Poslechněte si ukázku třetí epizody série Stělesnění, která ukazuje, proč není snadné přestat.
1: Určitě ta psychika v tom jako hodně hrála. Mladá holka, začínají první lásky, první vztahy, chodíte jako se spoustama kluků do školy, který se vám líbí, nelíbí, jo, oni vlastně koukají po vašich spolužačkách, protože ty přesně jakoby jsou obdařenější, takže tam určitě ta psychika hrála jako velkou roli. Mám teda takový jako i blbej příklad jeden. Jeden kluk mě jako odmítl a řekl, hele, až si uděláš kozy, tak do toho můžeme jít, že nebo co takovýho. A já úplně, no tak já si udělám ty prsa, natřu mu to, že jo, prostě a pak už ho nebudu chtít, ale jako jo, hraje to jako podvědomě jako psychickou roli.
2: U rozhovorů s Valentínou a Alex se sama sebe neustále ptám, kde vlastně vede hranice mezi svobodným rozhodnutím a tlakem okolí. Co se mi skutečně líbí a proč? A nakolik jsme vůbec schopní poznat rozdíl mezi vlastní touhou a představami, které jsme se naučili považovat za krásné. V mé ideální představě bych řekla, že jsem zvětšení prsou nakonec nepodstoupila, protože jsem se odmítla podřídit ideálu krásy, společnosti a mužského pohledu. Realita je ale spíš taková, že jsem se prostě bála. A taky pro mě téma úprav stále velmi otevřené a nemám na něj utříbený názor. Na jednu stranu jsem totiž ráda, že řada žen dnes může se svými těly nakládat podle vlastního rozhodnutí. A že péči o vzhled automaticky nespojujeme s marnivostí nebo ničím povrchním. Jenže současně taky stále žijeme ve světě, který nás přesvědčuje, že na našem těle je pořád co zlepšovat.
3: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Sérii Stělesnění poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Viktor Ory svět žaluje, za chvíli Kiloukyš vilou nebo taky kuku klojí. A protože máme úterý, tak dneska od 7 taky nejnovější nádech. Lucie Zajda se tentokrát zaměřila na téma finanční úzkosti a toho, jaký na nás má dopad, jak ovlivňuje naše prožívání i chování a kdo ji vlastně zažívá. O tom všem mluvila v nejnovější epizodě Nádechu s psychologem a psychoterapeutem Ondřejem Ostrovským a vy si ho můžete poslechnout ve vysílání dneska od 7 večer.
1: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej Nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Brněnské a pražské koncertní tipy na dnešní večer zahájíme pozvánkou do kabinetu Muz, kde se představí Midnight Swimmers, kombinující indie rock s melancholickými ambientními plochami a taky polští Hejma. Ty zase propojují kytarově orientovaný rock s promyšlenými společenskými texty. Tahle dvě jména dneska v kabinetu Muz, začátek po 8. O hodinu dříve, to znamená v 7, se začíná v Brně na Sibiři. Hrát budou řečtí Memory, něco mezi rock'n'rollem a pořádnou porcí atenského hluku. No a jako support dorazí punk z Rožnova pod Radhoštěm, Lucifer Effect. Brněnská Sibiř dneska v 7. Pokračujeme do Prahy. Fuchs 2 zve na kyrgyzskou senzaci v Trojka dvojici z Biškeku, která kombinuje post-punk, rave i hip-hop s ironickým popovým chaosem. Jak to zní naživo, se můžete na vlastní uši a oči přesvědčit dneska po 7:30 ve Fuchsu. Cargo Gallery zve na Blockheada, jednu z person instrumentálního hiphopu posledních 3 dekád, taky francouzského beatmakera, který si říká Proletar. No a do třetice ještě Arms and Sleepers, kombinující experimentální hiphop, postrock i glitch. Cargo Gallery dneska od 7 večer, francouzsko-americký koncertní program. V Bike Jesus se představí glam pop rockový Lemon Twix ze Spojených států, neboli jaké to je, když vás obejmou The Beatles a Beach Boys zároveň, se můžete přesvědčit dneska v 8. Poslední pozvánka míří do kampusu Hybernská na australskou postpunkovou kapelu Split System a lokální support v podobě tria, které se představilo i u nás ve studiu Rádia Wave, Bibione, dneska od 7 večer v kampusu Hybernská.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Shodou okolností jsem se na zítra s kamarádem domluvil, že půjdeme do sauny. Jesse Ware se teda nepřidal, ale aspoň jste si od ní stejnojmenný sing teď mohli poslechnout. 13 hodin a 52 minut úterní on air na Waveu pokračuje shrnutím všech ročních období, jaro, léto, podzim, zima v podání Síčka a taky to stihne ještě Maila Melting Butter. To by dneska taky fungovalo na slunci.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Pozdravy z Brazílie, tohle byl víkend a Anita, to byla ta brazilská část v songu pojmenovaném São Paulo a my už budeme pokračovat domácí rapovou, dá se říct, hodně mladou scénou. Aktuálně máme v playlistu hned dva teenagery, kteří už docela solidně se etablovali v rámci domácí rapové scény. Toby je tím jedním, no a Don Bart je tím druhým. Aktuálně už odmaturoval a zároveň má taky venku nový release, ze kterého si hrajeme věc nazvanou Mario Balotelli. Jinak v naší dnešní poslední společné hodince do té 15. v playlistu třeba taky Rosalía, Laser Viking, Kevin Abstract nebo Sofia Stell. Budu pro vás mít i ukázku z nejnovějšího vydání Potu a snad stihneme ještě nějaké ty další kulturní tipy na dny příští.

občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatřit nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...

0: stát však. Dušan Vlk, co by duša undergroundu, a před námi ukázka a pozvánka na poslech nového Potu, ve kterém si tentokrát Eliška s Kájou věnovali horkému upocenému létu, které definitivně skončilo, i když tenhle týden tak ještě nevypadá. Každopádně se toho stalo hodně, takže bylo potřeba vše zbilancovat. A oba moderátoři se letos setkali s různými zhrouceními, vyhořeními, nicméně po malé pauze se sešli plní síly zpátky ve studiu a sdílejí s vámi vzájemné tipy, jak se z různých životních flopů postavit zpátky na nohy. Podcast Pod už teď můžete poslouchat na našem webu nebo v podcastech. Teď krátká ukázka.
1: Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, kinda like to me. Pretty woman, Kája Vladyka looking so good.
2: To jsem zvědavý, Kája kam Vladyka, nás tento osí můstek dovede.
1: Scházíme se zde, v toto studiu, které znamená Pod. A Kájo,
2: wow, mikrofony, které znamenají svět.
1: Ty a já jsme, troufnu si říct, úplně někde jinde, než když jsme se tady hroutili ve studiu.
2: No jasné.
1: Tak co jsi tedy za to léto zažil, co jsi pro sebe udělal, nebo co pro tebe bylo uděláno, že se cítíš teď líp?
2: Tak zaprvé musím říct, že jsem na sebe hrdý, že jsem zvládnul ty pracovní povinnosti, ale zároveň jako hezké věci, na které jsem se těšil, ale co si budem povídat, jako prostě veřejně exponované umělkyně. Tak už jsme tady zmínili Prague Pride například, že, což je něco, na co se vždycky těším, ale zároveň jako drag queen, je to spousta...
1: Dračí královna, nezapomeň
2: Dračí královna,
1: překládat.
2: Pardon, jsme v Českém rozhlase, aby nás tady nezakázali. Jako Dračí královna, se na to vždycky moc těším, na ten Pride, protože tam mám vždycky nějaké, nevím, moderace, vlastní vystoupení, nějaké kolektivní drag shows, což je velká sranda, ale zároveň spousta fyzické a mentální energie, co na to musíš vynaložit. A když ji třeba tolik necítíš, že ji máš v sobě, tak to je ještě o to potom víc vysilující, potom je snadné vyhořet. Takže jsem se snažil úplně co nejvíc vymeditovat, hlavně už jako po těch letech vím, že to všechno v sobě mám, že to jako levou zadní tu práci odvedu, ale potřebuju prostě se nějak vymeditovat a nevystřelit se úplně do vesmíru, no. Tak jsem na sebe na jednu stranu hrdý, že jsem to zvládnul, teda si musím zatleskat.
1: Já ti také tleskám.
2: No a potom jsem si užil zasloužené dovolené.
1: No.
2: Pojďme si o nich popovídat. To my tady máme nejraději v Potu, že je takové cestopisy.
1: Je to,
2: takové
1: jste,
2: upocené cestopisy.
1: Upocené cestopisy. No ale tak dobře. Takže ty jsi měl, ty máš za sebou tady dovolenou? Nebo dvě? Už to jsou.
2: Taková, jako, taková double feature, což mě hrozně to musím doporučit. No. Já jsem to moc krát nedělal, já si vždycky jako koupím letenku někam, jenom že prostě letíš na jedno místo, potom se vrátíš zpátky do Prahy. V mém případě tentokrát jsem to udělal, takže jsem letěl do Brightonu, tedy do Londýna a potom rovnou z Londýna do Řecka a nikdy v životě jsem se víc necítil jako Dua Lipa. Jakože prostě bus, club, plane, další dovča.
1: No výborně, takže...
2: Hned jako první musím tedy poslat velkou, obrovskou duhovou klíčenku do Brightonu, protože já jsem se hrozně dlouho těšil, až se tam vrátím. Já tam byl někdy ve 13 letech na školním výletě.
1: Ty už jsi tam byl.
2: Někdy, ale bylo mi asi 13, že? Což jako... To je...
1: A tam se z tebe stala queer osoba, myslíš? To tě ovlivnilo? To byl vtip, přátelé.
2: To si ze mě udělala ty.
1: Aha, to je ale právě možný. Docela.
2: Ne, ale těšil jsem se vlastně celý svůj teplý dospělý život, až se tam vrátím, protože opravdu je to jedno z nejvíc jako teplých, přívětivých měst, který jsem kdy navštívil. Já jsem tam...
1: No a tady tě zastavím, v čem máš, jako z čeho jsi získal ten pocit? Proč je to nejvíc teplý,
2: přívětivý? Protože třeba na každém rohu je duhová vlajka, což je taková, jako, taková dobrá indikace.
0: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Tak ještě jednou a lépe, tentokrát i s těmi kulturními tipy. Začneme jednou vernisáží, pozvánkou na vernisáž na zítřejší podvečer. Pražská galerie Rudolfinum totiž zahajuje novou výstavu, a to Tani Lukin Licklater a Duen Licklatera s názvem Crested Macistan. Výstavu samotnou uvedou kurátorky Julia Bailey a ředitelka galerie Rudolfinum a taky Hana Janečková za přítomnosti vystavujících umělců, kteří na své první velké společné výstavě v Evropě představují nejnovější umělecká díla, ve kterých reflektují prožitky a zkušenosti příslušníků prvních národů Severní Ameriky. Prostřednictvím soch, instalací a taky maleb, ve kterých se těla a předměty protínají se živelnými silami, přemýšlejí o možnostech odškodnění a uzdravení i o budování nových světů. Crested Macistan od zítřka v galerii Rudolfinum, vernisáž v 7 večer. Komentovanou prohlídku můžete zítra navštívit v galerii výtvarného umění v Náchodě. Zároveň tak i zajít na výstavu, která bude brzo končit, a to 4. října. Jedná se o výstavu z malířského deníku Václava Šrůdka, která mapuje fenomén z větší části dosud nezveřejněných krajinářských kreseb a organizuje ji galerie s komentovanou prohlídkou, a to s kurátorem výstavy Davidem Chaloupkou. Ten společně s vnučkou umělce Václava Šrůdka provede celou expozicí a seznámí vás se životem a tvorbou umělce. No a s rodinnou tradicí a vazbou na město Náchod vás potom seznámí akademická malířka Ivana Grimová. To všechno zítra od 17:30 v galerii výtvarné umění v Náchodě.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

Domácí spolupráce Bariel a Anna Vaverková, snímám s tebou a další feed před námi, tentokrát reperky Fat Nuhvig Way a taky reperky Thierry Wack. Tyhle dvě se dali dohromady na songu Queen, který původně měla na svědomí pouze první jmenovaná, ale následně se dočkal, řekněme, přepracování a nové verze právě od Thierry Wack. A i proto skladba pojmenovaná Queen má podtitul The Wack Version.

0: Laser Viking, True Love, pár minut před třetí odpolední, takže střídání za mikrofonem, dneska s Kájou Vladikou, ahoj.
1: Buongiorno.
0: Který, pokud se podíváte na webkameru, tak zjistíte, že je výrazně opálenější a snědší než já.
1: A doufám, že se nezlobíš.
0: Samozřejmě ti to přeju, jo. Ale zároveň bych si taky přál vyrazit do Itálie na pár dnů.
1: Jenom taková lehká závist, tak to má být.
0: Každopádně si užijte dneska odpoledne s Karlem, já myslím, že to bude energii nabité, vypadá to.
1: Vám, Italiano, takže možná tam dáme nějaký takový,
0: je to úplně jasný.
1: Takový vypalovačky klasický italský.
0: Ragazzi, užijte si to a já se na vás těším zase ve čtvrtek. Mějte se krásně a Mare in the Junkyard a ještě Cold Meat Party do té třetí.
1: Ciao.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

To byla Debbie Friday na vlnách Radia Wave 7 minut po 15. hodině. Máme úterý 29. září a od mikrofonu už k vám mluví Kas Vladyka. Doufám, že se máte krásně, že si užíváte toto krásné slunečné zářijové odpoledne, minimálně teda tady za okny Českého rozhlasu. Já tady pro vás v odpoledním vysílání na Radio Wave budu až do 18 hodin, respektive do 17:30, kdy vás čeká už nové podhoubí. Nicméně teď, než odbije čtvrtá, tak nás čekají například tipy na koncerty, čeká nás taky ukázka z nového hotspotu a z playlist už Fat Dog, Rainow anebo Thanks So Much.

0: Nový díl pořadu Hotspot se zaměřil na fenomény, jako je Bible Talk nebo Holy Girl Aesthetics. V rozhovorech s novinářkou Adélou Schneiderovou a farářem a moderátorem Petrem Wagnerem rozebere například to, jak se víra adaptovala na svět sociálních sítí, jak blízko má Bible Talk k Tradwives a kdy se podobné obsahy mohou stávat problematickými. Celou epizodu Hotspotu poslouchejte na našem webu nebo v podcastových aplikacích a teď už si pustíme krátkou ukázku.
1: Hodně se to pojí s tou vizuální stránkou toho křesťanství, ať už je to nějaká třeba pastelově růžová bible se zlaceným písmem, nebo pak jsou na americkém trhu i různé propisky, tušky, kreativní potřeby, které nějakým způsobem na sobě mají i třeba biblické citáty, nebo různé i nádobí, sklenice na kafe, sklenice na maču. A právě celkově tenhle ta jako velká estetika, která se kolem náboženství a křesťanství zejména právě tvoří. Tak to vlastně všechno spojuje nějaký jako hashtag Holy Girl Aesthetic a vyloženě je to trend toho, kdy vy vídáte videa o tom, jak se mladá holka líčí a oblíká do kostela, vyloženě je to get ready with me do kostela, vybírá si nějaký ten outfit, většinou pak v průběhu toho svého dne i peče kváskový chleba často, dělá si to kafe s myšlenkou na toho Ježíše a celé to doprovází takové hodně estetické, projasněné záběry na čistý, uklizený byt, který je zalitý ranním sluncem, květiny natrhané ve váze a právě ty krasopisné poznámky, které už jsem tady zmiňovala, existují i speciální bible, které mají široké okraje tak, aby se tam dali dávat různé třeba i samolepky a zkrátka se to tak jako vyprazdňuje i do toho estetického cítění a estetické formy mnohem víc, než do toho, co je vlastně v té Bibli jako takové psáno.
2: Toho jsem si taky všimla, vlastně té Bible jako takové, že už to není ta kniha v těch kožených deskách, která je jenom těžká a má v sobě jenom hrozně moc textu písmenek, ale spíš mi to vlastně připomíná až takový jako DIY scrapbook, kde vlastně si ti lidé, často teda mladé ženy, podtrhávají pastelovým zvýrazňovačem, přesně vytisknou si malou samolepku nebo nějaký obrázek k určitému biblickému příběhu a ten si tam tak jako vizuálně dokreslí. A zároveň vlastně jsem si všimla a přijde mi, že to je hodně cítit vlastně v tom, jak ty si popisovala ten trend jako takový, že ta estetika dost dobře naléhá na nějaké vzorce z těch sítí, které už ale známe. Třeba z takových těch trendů, jako je Dead Girl. Tam třeba hrozně zase funguje příprava do fitka a pojďte se se mnou oblíct na tohle. Strašně hezky uklizený byt, potom nějaký zapisování si, journaling prostě do deníčku a tak dále. Ale tady to vlastně celý má jenom ten jako biblický podtext.
1: Já s tím takhle naprosto souhlasím. Ještě vlastně mě napadá k tomu Holy Girl estetičnu, že často je to i spojené paradoxně i s nějakým jako ženským empowermentem, že to, že budete věřící a budete prostě holy girl, tak vám může zajistit i nějakou jako slibnou budoucnost a je to zkrátka všechno takové jako prosluněné, projasněné, má to jasně dané ty mantinely a ty limity. No na mě pak vyskakovaly i videa typu, že jak vypadá tahle ta holy girl, tak je to prostě businesswoman, která si jde a na poradě studuje Bibli a studuje ji zase s krásným růžovým obalem a je to zkrátka neustále jako estetické, ale zároveň je to vlastně strašně paradoxní, protože na jedné straně tady máme i fenomén jako Tradwives, který je hodně se s tímto odnožem toho Bible Talku spojuje. Dalo by se říci, že valnou většinu toho obsahu na Bible Talku budou tvořit právě Tradwives influencerky.
0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

vždycky umí zamotat mozečky a i líp, right? Ta pravda bolí, teď se nehodí nám. Ta pravda bolí, ne, nech se shodit dolů.

0: nose. Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Bylo 16:30 v úterý 29. září a já mám pro vás dva tipy na koncerty, ne teda na dnešní večer, ale na zítřejší večer, a to v Brně a v Praze. Začínáme brněnským kabinetem Muse, kde zítra od 20 hodin zahrají hned tři umělci a kapely, a to Blockhead, Proletar a Arms and Sleepers. Blockhead je považován za jednoho z moderních mistrů instrumentálního hiphopu. Francouzský beatmaker Proletar se zase během uplynulé dekády etabloval jako jedna z hlavních postav mezinárodní scény elektra, nu jazzu i instrumentálního hiphopu, a poslední z kapel, tedy Arms and Sleepers z Ameriky, svojí undergroundovou elektronikou spojují glitchové beaty, experimentální hiphop a atmosféru současného postroku. Tohle všechno zítra večer v kabinetu Muse v Brně. No a v Praze, konkrétně tady v klubu Fuchs 2 na Štvanici, můžete zítra od 20 hodin slyšet Kiss Facility, tedy projekt dvou hudebníků Sega Bodega a Majach Akratery, se kterým míří poprvé do Prahy. Na společném debitu Kazna tvoří hudbu čerpající ze jejich osobních mytologií, arabské poezie i současného shoegazu. To je Fuchs 2 zítra ve 20 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč.
0: Šatníky.
3: Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás.
0: Šatníky. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

0: byli Blood Orange a Tina Shay na Radio Wave. Máme 15 hodin a 38 minut. U mikrofonu je pro vás Kasvledika, no a před námi je královna popu Madonna. Madonna si totiž teď o uplynulém víkendu takzvaně vysloužila svoje kytky, respektive dostala své květiny, a to na cenách VMAs. O víkendu se konaly ceny Video Music Awards v Kalifornii. Úplně na prvních těchto cenách VMAs v roce 1984 vystoupila totiž Madonna už před 42 lety, to s trackem Like a Virgin, no a teď o 42 let později vyhrála hned 7 cen, včetně umělkyně roku, nejlepšího alba roku, s trackem Danceteria, no a během jedné z děkovných řečí si pozvala na pódium taky Troye Sivana a Charlie XCX, tedy moderní popové hvězdy, a společně vzdali hold tanci. Madonna stále ráda tancuje, já taky, tohle je pro Madonu.
1: Já jsem nadšená.

0: Máme 15 hodin a 49 minut v úterý 29. září. Za okny Českého rozhlasu svítí sluníčko a na rádiu Wave doznívají Island Mint. No a ještě než nám odbije 16. hodina, tak pro vás budu mít Dua Saleh a Bon Iver, JID a nebo Sophie. U mikrofonu je pro vás Kas Vladyka.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
4: Špína. Špína.
5: Pořad, který se vám zarije za nehty.
4: Špína.
5: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Rádio Wave.

6 minut po 16. hodině na vlnách Rádia Wave dozněl Lukas Kavalin alias Wine Bathory. U mikrofonu je pro vás Kas Vladika pořád až do 17:30. No a v téhle hodince, než nám odbije pátá, tak nás čeká například ukázka z nového nádechu o tom, jak navazovat nová přátelství v dospělosti, důležité téma. Dáme si taky tipy na divadla tenhle týden, no a z našeho playlistu už jsou před námi Ebow, Ashniko nebo skvělá Nilufr Janja.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 16 hodin a 26 minut, k tomu v úterý 29. září. A já mám pro vás jeden divadelní tip na zítřejší večer v Praze. Konkrétně tedy v divadle v Meat Factory, tedy v Mítku, kde můžete zítra od 20 hodin vidět inscenaci Mimo dosah od autorky Samanty Schweblin. Ta ve své novele z roku 2014 zatíná nehty do vysilujícího a často destruktivního vztahu mezi matkou a dítětem. Neustála proměna strachu do radosti a naopak jsou témata, která autorka servíruje v kulisách vyprahlé a odlehlé krajiny. Záchranná vzdálenost, jak zní původní název textu, je tady metaforou niti, na které drží svět, jak ho známe. To je divadlo Mimo dosah v Meat Factory zítra od 20 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. V osobách Heinricha a Mitsuko se setkaly dva naprosté protiklady.
4: Vzepřela se konvencím doby.
3: Opouštěla jsem svou vlast, aniž bych tušila, že je to navždy.
4: A stala se jednou z prvních Japonek na starém kontinentu.
3: Oběžovice byly svědkem výjimečné události.
4: Průkopnice, oběť nebo hrdinka vlastního příběhu.
5: Zatímco dosud jen poslouchala, teď se naučila poroučet.
4: Premiéra dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. Dnes večer na ČT2.

0: Máme 16 hodin a 36 minut na vlnách rádia Wave, doznívá Mal Blum s trackem See Me a před námi je rapper Bloody Shield. Ten na svém novém albu Year of the Horse kombinuje vlivy skotského grimeu, švédského cloud rapu, experimentální elektroniky a dokonce i folku. Z žánrově velmi hravého alba do naší rotace doputoval track Gucci Mane, takže tady už je nový Bloody Shield, hned potom Muna anebo MGMT a Christine and the Queens.
1: Novinka. Novinka na rádiu Wave.
2: A já jsem nadšená.

0: 16 hodin 47 minut v úterý 29. září. Na vlnách Rádia doznívají MGMT a skvělá Christine and the Queens, no a naší, ještě než bude 17 hodin, tak nám zazní Shelly, prázdniny 21 Savage, anebo legendární kapela Pulp. No a naší poslední společnou hodinku otevřou Tušel a Suga Babes, anebo slovenská, potažmo světová popstar Adéla. U mikrofonu je pro vás Kas Vladyka.
1: A jsem nadšená.
2: B2K. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra André Zvjaginceva, hypnotickou noir Odysseu Její soukromé peklo od Nikolase Windiga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Shabanu Sadá. Filmová přehlídka B2K od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
4: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
3: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
4: Čelisti.
3: Každý čtvrtek od 18 hodin na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Baddest bitches in LA, baddest bitches samozřejmě poslouchají Radio Wave. To byla světová popstar Adele na Radio Wave. U mikrofonu je pro vás ještě do půl šesté Kasvladika, přesně v 17 hodin a 30 minut už na vás totiž čeká nové Podhoubí. Tentokrát záznam z Mezinárodního festivalu ilustrace a komiksu Lustr. Ještě předtím si dáme poslední dnešní kulturní tipy, a to na Umčo a na Vernisáž zítra v Praze. No a z playlistu ještě předtím Toby, Help anebo Tiberius B. We'll be right back.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 17 hodin a 16 minut a ještě než se za chvilku rozloučíme, tak mám pro vás poslední dnešní kulturní tip, a to na Umčop, konkrétně na vernisáž zítra večer v Praze. A to v pražské galerii Rudolfinum, kde od 19 hodin můžete navštívit vernisáž nové výstavy Krestet Masistan. Výstavu uvedou kurátorky výstavy Julia Bailey, ředitelka galerie Rudolfinum, a Hana Janečková, a to samozřejmě za přítomnost vystavujících umělců. Na své první velké společné výstavě v Evropě umělci Tanya Lukin Linklater a Duane Linklater představují nejnovější umělecká díla, ve kterých reflektují prožitky a zkušenosti příslušníků prvních národů Severní Ameriky. Prostřednictvím soch, instalací a maleb, v nich se těla a předměty protínají se živelnými silami, přemýšlejí o možnostech odškodnění, uzdravení i o budováních nových světů. To všechno v pražské galerii Rudolfinum, vernisáž zítra v 19 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: To byla Baby Tate na Radio Wave a vy už teď můžete poslouchat z Brusu nové živé podhoubí. Tentokrát máme pro vás záznam z Mezinárodního festivalu ilustrace a komiksu Lustr, kam si Prokop Pithart pozval hostky Magdalenu Gurskou a Elišku Fulínovou. Tady už je celé nové podhoubí a od mikrofonu se s vámi loučí Kas Vladyka.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Environmentální pořad Rádia Wave.
2: Vítejte z Holešovické tržnice opět živě v rámci Mezinárodního festivalu ilustrace a komiksu neboli Lustr. Hlavní výstava letošního ročníku se nazývá Krajina 2.0 a bere si do hledáčku lidský vliv na naše prostředí, proplétání přírody a kultury, krajiny silně ovlivněné člověkem a nové nečekaně vznikající biotopy, jako jsou stepní společenství na zarůstajících haldách vytěžené hlušiny nebo rašící les na dně ukrajinské přehrady protržené během bombardování. A proto mi dovolte přivítat naše dvě hostky. Ráda se toulá a ztrácí po městech i v krajině, cítí se doma v krajině sopečného původu v českém Středohoří, přitahují severočeská místa, kde se dříve těžilo, jako například jezero Milada. Je jednou z vystavujících tady na Lustru a její díla si během podhoubí prohlédneme. Magdalena Gurská.
3: Dobrý den.
2: Pracuje jako badatelka v Centru pro teoretická studia Univerzity Karlovy, kde se v posledních letech věnuje filozofickému zkoumání antropocénu. Je spoluautorkou knihy Antropocenosti. Eliška Fulínová.
4: Dobrý den.
2: A já tady tu vaši krásnou knihu mám. Chtěl bych z ní přečíst odstáveček, aby jsme se trochu dostali do toho antropocénu. Jako jiné historické epochy vyznačuje se i antropocén svou zvláštní senzitivitou, vnímavostí a citlivostí vůči určitým fenoménům, které sice dříve nutně nemusely procházet zcela bez povšimnutí, ale nechávaly nás chladnými. To se nyní v řadě případů a z různých důvodů proměňuje. Není nám to jedno. Pojďte nás teď prosím na úvod, Eliško, do toho antropocénu zasvětit.
4: No, tak to je opravdu veliká výzva zasvěcení do antropocénu během takhle několika vět. Z mojí zkušenosti řada lidí se s pojmem antropocén pořád ještě jakoby nesetkala vlastně běžně. Není to běžně zaužívaný termín, tak možná se odpíchnu od takové té úplně nejběžnější v uvozovkách definice nebo od takového, řekněme, klasického vymezení antropocénu jako nové geologické epochy nebo nového období, kdy se člověk a jeho aktivita stávají jednou z planetotvorných sil. To znamená, vlastně v důsledky lidského konání začínají mít na planetu takový dopad, který je srovnatelný s jinými geologickými silami, jako je třeba pohyb litosférických desek nebo povaha některých geofyzikálních jevů. Tak to je takové kanonické vymezení. Prostě octli jsme se v době, kdy najednou ten člověk je opravdu všude kolem nás, kdy vlastně na planetě nenajdeme žádné místo, které by bylo nezasaženo lidskou aktivitou a kdy se tudíž vlastně nutně musí proměňovat i to, jak rozumíme přírodě. Protože pokud měníme například atmosféru a složení atmosféry, tak je zjevné, že to je opravdu úplně vlastně jev globální, s globálními dopady. Ale myslím si, že u tohohle vlastně nevystačíme, že to je takové základní suché konstatování. Ale když vlastně začneme tu cibuli toho antropocénu loupat a dostaneme se i k nějakým hlubším slupkám, tak vidíme, že antropocén není jenom nějaký proměňující se stav světa, ale taky název pro proměňující se způsob, jak se k tomu světu vztahujeme. Jak mu rozumíme, jak ho interpretujeme, jak ho vykládáme, čeho si v něm všímáme. Učeně řečeno je to taky určitý epistemologický pojem, ale to pořád ještě nestačí, to je pořád ještě málo. A tady se právě dostáváme na tu třetí, možná v jistém smyslu nejhlubší rovinu, kterou právě si vlastně začal, a to je ten antropocén jako nějaký specifický typ vnímavosti nebo senzitivity, afektivity, způsobu toho, co se nás týká, dotýká, co nás bolí, co nám dělá radost, jak vlastně vnímáme věci kolem sebe ve smyslu toho, jak jsou pro nás důležité, cenné a co naopak třeba nějakou hodnotu může ztrácet v tom prožívání, co se nás zkrátka nějak dotýká, ty emoce v tom původním smyslu emocio toho, co námi pohybuje. A to je taky antropocén, tahle ta vlastně vrstva afektivity, emocí a pak i na to navázané třeba nějakého pocitu morální zodpovědnosti a podobně. Tak tolik asi k úvodnímu vymezení.
2: Magdo, ty jsi mi o sobě napsala, fascinují mě kontrasty, nesoulad a napětí, pokřivenost, podivnost, ale občas mám z toho chutí si zbalit kufry a zapálit to tady. Mohla bys nám to trochu vysvětlit?
3: Jasně, pokusím se. No, ono to jako tady ta nějaká jako emoce souvisí s tím, že vlastně já v Ústí nad Labem žiju už asi prostě bezmála 12 let. Je to místo, které mi nějakým způsobem přirostlo k srdci a prostě furt tak jakoby trochu doufám, že třeba nějaká jakoby politická reprezentace se o to místo začne trochu jakoby víc starat a mám pocit prostě, že se to jakoby úplně neděje, ačkoliv teď se blížejí volby a zase se blízká možná na lepší časy, protože vznikla nová strana, která spojila ale několik politických subjektů, které jsou prostě trošku jakoby kontra k sobě, takže půjdu k volbám a uvidíme prostě, co se s tím stane. Zároveň i tak nějak, když to jakoby sleduju celou tu situaci prostě spouzdálí, tak mám pocit, jakoby, že ten region spíš jakoby pokračuje prostě v nějakých jakoby kolejích extraktivismu, než že by se jakoby tomu našla nějaká prostě vize, která je třeba opravdu jakoby dobrá i pro ty lidi, co tam žijou a vlastně moc nevěřím jakoby tomu, že skrz tu zelenou transformaci, která třeba teď se hodně prostě řeší, tak mám prostě pocit spíš, jakoby, že to je zase nějaký, jako, nějaká politická prostě trošku jakoby, síla nějakého jakoby greenwashingu a takovéhle věcí, takže nemám úplně moc důvěru prostě v nějaký jakoby pozitivní změny, ale uvidíme.
2: Čili to jsou ty momenty, kdy by si ráda zbalila kufry.
3: Přesně tak,
2: a
3: zapálila to.
2: Ale zároveň si na začátku říkala, že ti přirostla k srdci ta krajina a spojovala si to i s těma termínama jako pokřivenost, podivnost. Tak pojď nám popsat nějakou jako konkrétní krajinu této oblasti, která na tebe takhle jako dejchá a máš jí ráda.
3: Jako mě na Ústí hodně baví jako ta topologie, hodně mě baví architektura, která tam je a nějaká jakoby městská divočina, takový ty jakoby kouty prostě, který jsou nějaký jako řekněme třeba brownfieldy a tak, prostě na kterých, jako který mají nějaký potenciál, i když já to slovo fakt nesnáším, ale prostě mohlo by se s tím nějak jako něco dělat, ale zatím to tak nějak jako zeje prázdnotou a jsou to takový jakoby zajímavý místa jako na šmejdění, člověk tam prostě nachází spoustu jako zajímavých věcí, inspirativních a tak, takže třeba tohle mě jakoby na tom baví. Zároveň, když mluvím o té architektuře, tak mi třeba přijde, že tam je jakoby hodně zajímavý prostě nějaký jako kulturní dědictví, který se týká jako architektury socialistický, moderny nebo brutalismu, ale zároveň vlastně ty lidi, jakoby, který pak mají nějakou rozhodovací pravomoc, tak se jako k tomu nemají prostě moc kladný jako vztah ani přístup, takže vlastně já jsem jako svědkem nějaký jako devastace postupný a nějaký jako dekonstrukce tady těch jako hodnot, podle mě, který by se měly jako zachovat a nějak jako opečovávat a ne prostě postupně nějak jako šejdy jakoby ničit.
2: Eliško, ještě přečtu jednu věc z tvojí knihy, nebo respektive ona je to sbírka příspěvků více autorů a první autor Jindřich Prach, tak tady píše o stromech, o dubech konkrétně, o takových jako velikánech. Strom zarostl až poté, co se v jeho okolí přestal hospodařit. Změnil se strom jako objekt a změny stromu zároveň ukazují obecné změny krajiny. Spodní patra větví vlivem zastínění uschla, přesto je pořád vidíme v podobě došířky odstávajících silných pahýlů jako památku na minulou dobu. Pojďme od toho jednoho stromu do lesa. Pojď nám zkusit popsat, jak takový jako normální Češi a Češky vlastně vnímají les a hlavně jako co to je hezký les pro ně.
4: Je, no, jako tady stávat se mluvčím normálních Čechů a Češek, to se strašně se ostýchám, jo, ale dobře, rozumím vlastně, kam ta otázka míří a zkusím to nějak jakoby shrnout. Ono se o tom poměrně hodně publikuje i v rámci publicistiky, tak když se vlastně odpíchnu tady od těch materiálů, tak často se právě zmiňuje, že takový ten jakoby běžný český obraz lesa je ten smrkáč, že jo, který je takový dobře prostupný pro pohled i pro pohyb, kterým se můžeme pohybovat i mimo cesty, kde můžeme sbírat borůvky, kam chodíme na houby v zimě a kde jsme tak nějak jako vlastně doma a zabydlený. Specifikum taky českého lesa, který vůbec není samozřejmý, spočívá v tom, že tam na nás nečíhá opravdu prakticky nic nebezpečného. V naší přírodě, v naší krajině se prostě nesetkáme jako s jedovatým hadem, jo, nebo s nějakým štírem, nebo s nějakým obzvlášť nebezpečným hmyzem, jo, nebo takovýhle věci. Čili je tam vlastně bezpečno, můžeme se tam snadno pohybovat, prostě vidíme a hejbeme se bez omezení a bez překážek. A to je přesně to, na co jsme zvyklí, co v nějakém smyslu vlastně i vyžadujeme, co od té přírody v uvozovkách přírody chceme, aby taková byla bezpečná, kontrolovatelná, přehledná a nedělala nám žádné překážky a nekladla nám žádné prostě zlomyslné nástrahy. Tak to by byla moje odpověď na takový jakoby obvyklý obraz lesa, který tady mají lidi, myslím, rádi.
2: Pojďme se teď z toho lesa podívat do úplně jiné krajiny a pojďme, Magdo, se podívat na tvoje ilustrace, které vlastně jsou i součástí festivalu. Jestli by si nám je mohla promítnout a trošku popsat i pro posluchače, kteří nás poslouchají z dálky.
3: Chtěla bych vám představit několik projektů a vlastně nějaký jakoby začátek taky toho mýho jakoby vztahu prostě k té jako krajině, který se začal jakoby propisovat do nějakého jakoby mýho, já nevím, rukopisu. Začalo to asi v době, kdy jsem studovala v Brně na fakultě výtvarných umění. A vlastně jedna z mých prvních klauzur byly jakoby inspirovaný tou krajinou severních Čech, kde jsem v té době utíkala za svým chlapcem, který byl kameník a měl velkou dodávku a díky tomu, že měl to auto, tak jsme prostě hodně jako objevovali místní krajinu, což mě tenkrát jako dost učarovalo, což souviselo jakoby taky s tím, že jsem si začala jakoby uvědomovat taky nějaký prostě industriální třeba jako dědictví prostě, který tady jako v severních Čechách máme a tak. Dál jsem tomhle tom jakoby pokračovala na svých nějakých jako výjezdech prostě do zahraničí. Takže vlastně první věc, kterou tady mám na ukázce, je z Erasmu na Madejře. Vlastně potom výsledek jakoby té mojí práce, což je vlastně takový jakoby stan nomádský, který jsem udělala z nějakých takových jako nalezených prostě klacků a nějakých jako látek. Jakoby v okolí prostě toho stanu jsem nainstalovala takový vlastně jako pohlednice, který byly inspirovaný právě jako tou krajinou, jakoby stvárněný nějakou technikou prostě fixy, což je taková jako hodně moje oblíbená věc, se kterou se jako docela jakoby zajímavě se s tím prostě pracuje, baví mě na tom jako jednak prostě ta barevná paleta, která může být fakt jako ohromná, zároveň nějak jakoby vrstvení, prostě stínování a tak. A na těch vlastně ilustracích jsou takový jakoby ostrovní prostě kresby, trošku jakoby fantazijní, ale hodně jakoby důležitá je tam prostě ten aspekt prostě nějaký jako ty přírody prostě, která jakoby prorůstá do nějakých jakoby zámků. Další moje kroky vedly do Krakova. Kulturní krajina prostě bývá jakoby dost často prostě takovým zvláštním způsobem jako přetvořená uměle člověkem, ale na první pohled to není úplně jako znát, jo. A třeba na tomhle tom snímku, tak tam vlastně jsou jako lesy, je tam prostě jako smrkový les, jak tady mluvila Eliška, a je jako hodně vzdušnej. Ty stromy jsou prostě hodně jako jeden jako druhej. A vlastně ještě to souvisí s tou technikou a vlastně jsem tam pracovala s nějakým jakoby principem klonování razítka, což vlastně jakoby mapuje taky nějaký jakoby ten pocit prostě z toho klonování jako těch věcí v té přírodě. Dál tady mám výjev horizont krajiny, kde vidíme taky jako klidný výjev nějakého jako pole, uprostřed je strom a vlastně jakoby to pole je celý žlutý, což prostě odkazuje zase na nějaký jako problém prostě s řepkou a s tady těma věcma. A to jsou prostě všechno jakoby nějaký motivy, jsou viditelný, ale zároveň nejsou úplně v pořádku.
2: Eliško, pojďme teď ještě k té všímavosti, kterou jsme tady nakousli a která i souvisí s tématem celého toho festivalu a s ilustracema, na kterým se tady díváme. Ona se vlastně v čase, ta všímavost proměňuje a můžeme tomu říkat i vnímavost, vlastně se dá kultivovat, že jo. A mě by zajímalo, co ty změny té vnímavosti způsobuje. Může to třeba být i to, že jsme letos zažili vlastně jako extrémní sucho a vedro, může tohle to mít potenciál proměnit všímavost ke krajině?
4: Tak určitě takovýhle vlastně velký, velký zážitky, skoro bych řekla někde až krajního druhu, jo, jako v člověku vyvolá třeba jízda pražskou tramvají během prostě červnový vlny veder, ty rozhodně mají potenciál měnit to, jak vidíme svět a čeho si v něm všímáme a co se nás z něj dotýká, co vlastně k nám z něj vůbec může vystoupit. Takže takovýhle věci určitě, jo, prostě pokud vidíme, že se vlastně jakoby mění počasí a právě nejenom jednorázově, ale že se vlastně mění ten cyklus, na který jsme byli zvyklí. My si to třeba možná tolik neuvědomujeme ve městech, ale lidé, kteří žijí mimo to městské prostředí a aspoň třeba úplně elementárně, úplně základně si tam obírají nějakou zahrádkou, jo? A myslím fakt úplný bazál, jo? Že prostě pestují pár rajčat prostě někde napřed zahrádce, tak vlastně si nemůžou nevšimnout, jak se proměňuje třeba nástup jara, jak vlastně přestává být spoleh na ty časové vzorce a časové paterny, na které jsme byli zvyklí se nějak spolehat, o které jsme se opírali právě třeba při péči o ten svůj vlastní kousíček přírody. Takže tohle to si taky myslím, že určitě má potenciál měnit to, čeho si všímáme. Jo? Že vlastně najednou právě jako přestává být spoleh na to, na co jsme byli zvyklí, že se můžeme spolehnout. Ale myslím si, že to nejsou jenom takovéhle vlastně změny, řekněme, velkého druhu, ale že ten potenciál k nějaké proměně a kultivaci vlastní vnímavosti a citlivosti tkví i v úplně malých věcech. A třeba v tom, že se vlastně vědomně začneme zaměřovat na některé věci ze svého vlastního okolí, na nějaké úplně třeba drobné fenomény, třeba na to, co se děje právě v nějakém zarostlém koutě, kolem kterého každý den chodíme třeba na autobusovou zastávku. Už jenom to, že si začneme vlastně všímat, jak se mění to, co tam roste, to, co tam žije, že si třeba někdy uděláme těch pár vteřin času, aby jsme se sehnuli nebo se posadili na bobek a podívali se, jestli tam něco leze v hlíně. Jo, tak myslím si, že i vlastně takovéhle úplně drobné věci mají potenciál opravdu jako hodně vlastně v důsledku měnit to, jakým způsobem obýváme svět. Já bych tady třeba možná zmínila jeden takový konkrétní příklad. Na mě se třeba v tomhletom jako hodně podepsaly takové vycházky, které kdysi dělal po Praze botanik Jiří Sádlo a ukazoval nám vlastně ty zelené mimozemšťany, kteří vyrůstají prostě z různých děr v chodníků nebo ze škvír mezi dlažebními kostkami. Když se člověk dívá z té své výšky, v mém případě 1,65 m dolů, jo, tak mu to prostě připadá jako nějaký takový slis nebo trochu nějaký zelený špíny. Ale když si právě sedne na ten bobek a podívá se zblízka, tak vidí, že jsou to vlastně desítky až desítky různých druhů, některé vlastně i hodně cenné, tak tahle ta vlastně proměna perspektivy si myslím, že je taky něco, co může prostě fungovat, jakoby zaostřit, podívat se zblízka a zastavit se třeba jenom prostě na kratičkou chvíli v tom křečím kolečku, v kterém teď prostě jako všichni křepčíme čím dál tím větší rychlostí, ať se nám to líbí nebo nelíbí, i vlastně jakoby těch pár desítek vteřin během jednoho dne může udělat hrozně moc.
1: Podhoubí. O prostředí, ve kterém žijeme. A o lidech, kteří nás inspirují.
2: Když bychom to vztáhli ještě k tomu lesu a třeba k té estetice lesa sežraného kůrovcem, když to řeknu jako hodně hovorově, to samozřejmě budilo velký vášně jednu dobu a jedna strana se hádala s druhou, jak to teda řešit, neřešit. Ten mrtvej, nebo v uvozovkách, teda mrtvej les třeba nebyl vůbec mrtvej, což už dneska víme, že jo. Ti, kteří ten les chtěli chránit, i to věděli od začátku. To na lidi působilo hrozně asi jako depresivně, ten les sežraný kůrovcem, ale dneska samozřejmě to vypadá úplně jinak. Jak by si popsala tady tu proměnu vnímavosti od toho lesa po té gradaci kůrovcový až po dešek, kdy ten les se vlastně chtě nechtě bez našeho přičinění obnovil.
4: No tak ona je jako otázka upřímně řečeno, jestli tam vlastně jako dochází k nějakému posunu. Tak samozřejmě, když jakoby ten kůrovec gradoval, ty stromy umíraly a bylo těch jakoby pár let, kdy tam opravdu stály ty mrtvý souše nebo prostě padaly ty mrtvý souše k zemi, tak to byl opravdu takový jako velmi radikální vpád konečnosti a smrtelnosti do toho našeho lidského světa, ve kterém jinak děláme všechno pro to, aby jsme přesně tyhle ty věci vytlačili někam za okraj. Vytlačujeme tam svoje stárnoucí, svoje umírající a teď prostě najednou jsou tam ty jakoby hektary těch mrtvých stromů, který nám prostě připomínají vlastně hrozně brutálním způsobem, co vytěsňujeme a na co zapomínáme. Jo. Takže to samozřejmě byl v nějakém smyslu velký otřes, ale teď už uplynula teda celá řada let, že jo, může si každý najít na Google, zadat prostě časozběrné snímky z konkrétních míst na Šumavě, kde vlastně vidíme, jak se ten les postupně obnovuje. A jeden by si myslel, že teda i ta vnímavost se promění a že teda jako lid obecný prostě pohledne svým okem na tu prostě krásnou zelenou smrčinu, která tam roste a prostě zaraduje se, jo, jak ten život se obnovuje. Ale já mám vlastně takovou osobní, je to samozřejmě anekdotická evidence, jo, a takový osobní zážitek, který ukazuje, že to není vůbec takhle jednoduchý a vůbec takhle evidentní. My vlastně rádi běžkujeme a já jsem byla jednou vlastně svědkem takového opravdu neuvěřitelného spontánního setkání běžkařského lidu poblíž pramenu Vltavy, kde došlo k takovému jako spontánnímu srocení a spontánnímu jakoby prostě projevování úděsu nad tím, co se tam děje. A to teda jako i nad tou mladou smrčinou, kdy ty lidi samozřejmě jako nějak vnímají, že se to obnovuje. Ale to prostě není ten les, který oni tam chtějí. Jo. A tahle ta zkušenost, kdy ty lidi, kteří se neznají a začnou tam jako spontánně prostě si vyměňovat ty názory na to, jaká je to hrůza, co jsme tam dopustili a co se tam děje a jak to zelený šílenství a tak dál, jo, který tam najednou splývalo i s tím jako opravdovým zeleným šílenstvím té spontánní přírody, která tam jakoby bujela, ale která nikoho nepouští mezi sebe, že jo. Jo, tahle ta jakoby mladá smrčina, to prostě proto jsem taky byla tak trochu třeba drsná, jo. Ale tahle mladá smrčina, to není ten les, kam se dá jít na ty houby, jo. Tam jako pokud byste chtěli vlíst, tak musíte pěkně na čtyři, jo, a stejně se poškrabete a popícháte. A vůbec by to vlastně nešlo, že jo, protože prostě jsou tam ty popadaný a tlející starý stromy a tak prostě to je úplně neprůchodný. Jo. Čili tohle se taky mnoha lidem nelíbí. Jo. Zase z jiných důvodů. Jo. Tam to bylo moc smrti, tohle je zase moc toho neřízeného bujícího života. Jo. Prostě to je taky špatně. Jo. Takže no, já bych nebyla zas tak optimistická, co se týče toho jako proměňujícího se jako vnímání veřejnosti.
2: My jsme nedávno dělali díl Podhoubí se Zdislavou Pokornou o lomu ČSA, kde teda vznikla rezervace přes 1000 hektarů snad. Díky tomu, že tam nebudou probíhat rekultivační práce, které jsou dost drahé, tak se ušetřila miliarda a o jejíž osudu právě jsme nahrávali tenhle ten díl. V tom lomu, i přesto, že z dálky vypadá možná pro někoho nezajímavě, fádně, takže jako teď v tuhle chvíli už obrovské množství zvířat. Jo? Je to vlastně biodiverzitně velmi cenný spot a odborníci právě dlouhou dobu říkali, pojďme to nechat aspoň část toho lomu, jak to je, ať to ta příroda osídlí sama. Tak není tohle třeba příklad nějakého jako vývoje v té vnímavosti a v tom, že oceníme vlastně spontaneitu přírody?
4: No tak to se asi takhle nějak vidět dá. Já jako bych nevím, jestli je tam jako vlastně náležitý vnáčet nějakou jako linku. Jo? Spíš jsou to v našich českých podmínkách vždycky nějaký takový případy, kdy se prostě něco povede, jo, což je super, prostě važme si toho a prostě pak se zase třeba 10x něco nepovede, tak o to víc je potřeba vážit si toho, když se to jakoby vydaří. Určitě je na tom vlastně jakoby pěkně vidět takový jako dvojí přístup k tomu, co vlastně ochrana přírody znamená. Položený vlastně, nebo založený na dvou vlastně různých obsazích vůbec toho pojmu přírody. Jednak si můžeme představovat a můžeme vnímat přírodu, hodnotnou přírodu, cenou přírodu, kterou chceme chránit prizmatem nějakého třeba seznamu ohrožených druhů, jo? A sestavovat soupisky, co na té dané lokalitě jakoby žije za druhy, ať už jsou to rostliny nebo živočichové. a jít na to třeba tady tou jakoby biodiverzitní optikou, jak jsi to třeba tady zmínil i u toho lomu ČSA, ale právě v momentě, kdy začneme akcentovat tu spontaneitu, tak je to trochu jiná optika a trochu jiný úhel pohledu. Protože v momentě, kdy my vlastně jsme ochotní opravdu vzdát se těch zásahů, vzdát se nějakého inženýrování toho místa na základě naší představy o tom, co by na něm mělo být, a necháme volnou ruku těm přírodním procesům, tak se tam vždycky nutně dostává do hry i nějaká určitá nevyzpytatelnost, nepředvídatelnost toho, co tam vznikne, jaká společenstva se tam ustaví, jací živočichové, jaké rostliny tam proniknou, co se tam udrží, neudrží a podobně. Takže v momentě, kdy vlastně chápeme přírodu nebo přirozenost optikou tady těchto vlastně spontánních procesů, tak je to trochu něco jiného, než když sledujeme třeba jenom ty cenné druhy a řekneme si, tady chceme mít modráska, tak budeme kosit, aby tady rostly ty kytky, na kterých modrásek může bejt. Jo? Tak to je jakoby jeden přístup, který samozřejmě má svý místo, jo, v ochraně přírody. Já to jako rozhodně nechci, aby to znělo, že to nějak unblock kritizuju. Jenom upozorňuji na to, že když si řekneme, zkusme to teď nechat být a dívejme se, co se stane, tak je to vlastně trochu jiný přístup k té věci. Hodnota toho tkví určitě i vlastně je tam určitě nějaká vědecká poznávací hodnota, protože takováhle místa potom vlastně pro ty vědce představují takové jakoby vlastně v uvozovkách laboratoře, kde vlastně mohou právě zkoumat průběhy těch sukcesí, mohou si třeba ověřovat některé hypotézy, které o tom mají a podobně. Ale jestli je zrovna tohle nové, si nejsem úplně jistá. Jo, já si třeba vzpomínám na dokumenty vůbec k prvním zakládaným lesním přírodním rezervacím na Šumavě. Konkrétně si třeba vybavuju takový dokument, který se týkal Boubínského pralesa, kde jeden z těch lesníků, který se snaží přesvědčit majitele toho panství, aby vlastně část toho lesa právě nechal spontánním procesům, aby ho netěžil, ale aby ho nechal být, tak právě argumentuje už vlastně taky tady tou spontaneitou těch přírodních dějů a používá tam ten velmi starý obraz knihy přírody. Jo? Prostě my se můžeme dívat do té knihy přírody a učit se od ní, jak to dělat správně a jak vlastně správně pečovat o ten les, příroda jako učitelka. Takže tohle to tam tak nějak vstupuje a hraje to tam roli a to jsou vlastně jako velmi staré motivy, které se teď v antropocénu nějakým způsobem nově rozehrávají, dostávají se nově vlastně do popředí a to právě třeba i z toho důvodu, to je myslím jako dobrý mít na paměti, že ta spontaneita ve všech oblastech lidského konání je čím dál tím nedostatkovějším zbožím. Jo, že opravdu je to vlastně jako hodnota, která je ohrožena v téhle společnosti. Takže o to víc si potom vlastně ceníme v té přírodě. Jo, v momentě, kdy prostě nás příroda spíš ohrožovala a byla něčím, co jako je potřeba zvládat, aby jsme přežili, tak samozřejmě nějaké jakoby ohodnocení spontaneity nepadalo, to nebylo na pořadu dne vůbec. Jo? Ale v momentě, kdy žijeme ve světě, který je jakoby skrzevá naskrz, čím dál tím vlastně víc pod naší kontrolou, tak každý takovýhle vlastně ostrůvek spontaneity najednou hraje nějakou roli nějakého prostě cenného ostrůvku. Jo. A možná jenom ještě jako úplně pár slov k tomu, že se tím jakoby ušetří ty peníze. Jo. Ve skutečnosti právě to, že se tím ušetří ty peníze, o to je jakoby působivější, že se podařilo prosadit, že se to nechá, jo? Protože jakoby na jiných místech v České republice jako my máme takovou naivní představu, že prostě jako je dobrý šetřit, jo? Ale samozřejmě není dobrý šetřit, jo? Prostě dobrý je zadávat ty zakázky prostě a vytvářet ty finanční toky, jo? Takže jako to, že se nějaký peníze ušetří, to jako na místech, kde se o tom rozhoduje, rozhodně není argument, jako, proč to nechat, jo? To je naopak typický argument pro to, proč jako bychom tam prostě měli něco dělat, protože jako tím, že něco necháme bejt, se teda ekonomické hodnoty opravdu generovat nedají. Jo. Takže je to vlastně i takový jakoby průlom do nějaké té opravdu jakoby univerzální ekonomické logiky, která velí prostě generovat produktivitu. A tady vlastně jakoby ponecháváme tu produktivitu té přírodě samotné a nějaký nespeněžujeme, tak i v tom je vlastně nějaká hodnota.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
0: na rádiu Wave.
2: Reconnect, hudební konference a klubový festival Reconnect se už po šesté vrací do Brna. 1. až 3. října, 3 dny, 12 klubů a víc jak 40 koncertů. Lokální scéna i mezinárodní hosté. Můžete se těšit na 5.8G, MAT213, Floex, Similivin Live, Tuji Konoriko, Young Widows a spousta dalších. Reconnect zahájí ve čtvrtek 1. října koncert Tata Boys v klubu Fléda. Mediálním partnerem je Radio Wave. Více info na reconnect.cz.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Posloucháte reprízu pořadu. Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč.
1: Šatníky.
0: Na Rádio Wave.
4: Vítejte po prázdninách zpět u šatníků, posluchačstvo od mikrofonu vás zdraví Veronika Rupert a proti mně sedí Veronika Dušková. Čau Veru.
5: Ahoj Veru, a zdravím všechny posluchače.
4: Dnešní díl vzniká v Praze, protože Veronika přijela na Fashion Week. Já jsem jí pozvala, aby šla se mnou a měla jsem z toho hroznou radost. Já vlastně pražský Fashion Week sleduju od úplného začátku, takže už vlastně opravdu hodně dlouho a provedu, to byl vlastně první zážitek, takže strašně fajn. V dnešním podcastu se budeme bavit o tom, jaký ten Fashion Week byl, jaký to pro nás vlastně bylo, co se nám tam líbilo. Jestli jste vy něco viděli z Fashion Weeku, ať už jste byli na přehlídkách nebo jste jenom sledovali na sociálních sítích, budeme strašně rádi, když nám napíšete, co vás zaujalo, co vám se líbilo. Tak jdeme na to.
0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
4: Pojďme vůbec začít Fashion Weekem jako takovým. Pro mě je to vlastně celkem už rutinní věc, taková jako profesní věc, takže tam není už nějaká nervozita, dokonce už jsem i přestala řešit outfity, který si beru na sebe na ten Fashion Week a tak, i když samozřejmě jasně záleží mi na tom, ale rozhodně to není o tom, že bych jako 2 dny, 3 dny předem chystala outfity a td. Ale zajímalo by mě, jaký to bylo vlastně pro tebe, Vedu, protože to bylo právě to poprvé. Byla jsi z toho třeba jako nervózní?
5: Nebo no jasně.
4: Proč jsi vlastně byla poprvé na Fashion Weeku ty člověk, který žije módou? Jo?
5: No já jsem se toho bála prostě hrozně dlouhou dobu. Mně to přišla taková velká fancy akce a bála jsem se těch lidí asi, že to je na mě velká sociální událost a taky jsem nevěděla prostě, jak to tam probíhá. Byla jsem už na několika menších přehlídkách a tam jsem vždycky nějak někoho znala a ta Praha prostě je pro mě hrozně velká. Já jsem z vesnice, takže ti hrozně moc děkuju za tu možnost tam být celou dobu s tebou, která se extrémně vyznáš. Všichni tě znají, všichni tam Veroniku zdravili a Veronika všechny znala, co všema mě představila, takže jsem to měla úplně exkluzivní. Ještě jsme měli kartičku press, takže jsme mohli předběhnout frontu, takže já jsem si nemohla přát lepší první zkušenost s Fashion Weekem. A Veru, hrozně moc ti za to děkuju. Fakt jsem si to stavu strašně užila a byla jsem díky tobě v klidu a vůbec jsem nebyla taková, jestli jsem dobře, dost dobře oblečená. No, já jsem tam prostě byla s Veronikou Rupert, takže jsem se cítila velmi dobře.
4: To jsem strašně ráda, protože já jsem tam vlastně skoro vždycky chodila úplně sama. Což je na jednu stranu fajn, být na takovýhle akci úplně sama, protože se můžu maximálně soustředit na ty prezentace a třeba na nějaké natáčení tam nebo nějaké setkávání tam a práci, ale zároveň je to takový vždycky hodně osamělý a člověku je smutno, zejména třeba ten první den ještě ne, to je všechno nový, že jo, člověk je na novém místě.

0: tě a tak, teď všechny vidí, všechny ty známé tváře a tak, ale třeba ten druhý, třetí den už mi vždycky vlastně bylo smutno, protože tam často čekáš mezi těma přehlídkama, sedíš tam a vidíš takový ten festival marnivosti, jako ty lidi, kteří vlastně přijdou ne kvůli tomu, co se tam prezentuje až tak úplně, kvůli tomu designu a kvůli těm návrhářům a tak, ale přijdou ukázat sebe, že mají dost cool outfit a jsou na této události. A tohle třeba jako pro mě není úplně, no je to takový prostě pro mě vždycky trošku smutný být v tomhle kontextu, mě to vlastně po pár dnech vždycky trošku rozesmutní. No, takže to bylo fajn, že ten třetí den toho Fashion Weeku, ty z těch přehlídkových dnů, ty byly tentokrát tři, si tam vlastně přijela ty a mohla jsem ten třetí den, který už je pro mě osobně vždycky těžký, být s tebou. Takže já ti za to strašně moc děkuju naopak a byla jsem ráda, že jsme tam takhle spolu mohli být. A hrozně mě právě zajímalo to, proč se toho bojíš, protože to si myslím, že je zajímavý. Možná je to i zajímavá zpráva pro lidi, kteří organizují takovýhle akce, že vlastně je zajímavý, že člověk, který je tak ponořený do módy jako ty, který tomu fakt hodně rozumí, jako stran řemesla, stran udržitelnosti, máš i přehled velký o fashion designu českým a td. Takže vlastně má pocit, že nepatří na takovýhle event, protože ty bys tam podle mě měla mega patřit.
1: Děkuju.
0: Jsem ráda, že jsi do tohohle prostředí vstoupila. A jo, když tam bude víc takovýchhle lidí, tak myslím, že to prostředí bude jenom bohatší, jenom lepší.
1: Tak to je hezký, to ráda slyším.
0: Jo.
1: A zmínila se teda, že to byly tři dny přehlídek, já jsem byla na tom posledním, ale ty jsi byla i na těch předchozích, tak co tě nejvíc zaujalo, co se ti nejvíc líbilo, jaký to bylo, Veru?
0: Musím říct, že přehlídky byly krásný, ale bylo jich opravdu velmi málo. Na to, jakou proporci přehlídek většinou mýval tenhle zářijový Fashion Week, tak tenhle díl, tohle vydání Fashion Weeku mělo fakt asi nejmíň prezentací módních přehlídek, co zatím bylo. Je to asi taky nějaká zpráva o situaci u nás, ale taky je to asi nějaká zpráva o tom, pro koho je zajímavý Fashion Week, jako pro jaký designery a značky je zajímavý na to, aby se tam prezentovali. No a vlastně první den byla jedna módní přehlídka, ta patřila značce On The Boat, Jany Horejšové. Byla to úžasná věc, měla krásnou kolekci, upcykluje, vypadalo to skvěle, měla vynikající inkluzivní cast, což znamená, že lidé, kteří předváděli ty modely, byli různí. Nebyly to všechno velmi mladé dívky velikosti 34-36, což je takový jako stereotyp, který bohužel často vidíme, nebo já říkám bohužel, protože já opravdu vlastně mě to neoslovuje, když takovou přehlídku vidím. Na téhle přehlídce byli lidé různých věků, různých proporcí. No, nebylo to až tak, jak by to ještě mohlo být. Jasně, ty proporce pořád byly celkem štíhlé, ale v rámci toho stereotypu, který je teď opravdu hodně hubený a extrémně heroin chic, mladý, v podstatě skinny tokový, tak tohle bylo strašně fajn. Pro mě jako pro člověka, který mu je vlastně 45 let, tak bylo hrozně hezký vidět, že tam je žena, která je třeba i starší než já, má na sobě něco, co na ní vypadá skvěle a vlastně nějaká obdoba toho je pak hned vedle toho na ženě, které je, nevím, je teenagerka, vypadá to na ní taky skvěle. Jo, že to vlastně vidím, že ty oděvy si může pořídit ta mladá žena a budou jí pořád slušet, pořád sloužit celý život, vlastně nebo je může někomu předat, ale že můžou nosit lidé napříč generacemi, nebo že já bych mohla to sako třeba si pořídit a až moje dcera za 10 let bude teenager, tak ji ho dám a bude v něm mega cool. To je pro mě móda, která mě zajímá. Jako mě vlastně neoslovuje móda, která bude vypadat dobře jenom na té teenagerce, protože jako nikdy nezůstaneme být jenom teenagerkami. Prostě to jako nezastavíme. Takže no, to se mi moc líbilo. A taky se mi líbila hudba, no prostě úplně celý ten zážitek, fakt to byl takový, jsem si řekla, wow, tak laťka je vysoko. A já jsem věděla, že Jana Horejšová se nebude prezentovat jenom tady na Fashion Weeku, ale že ty se na ní chystáš ještě na jiné události, která se odehrává později v Praze a že se tam s ní setkáš a můžeš s ní natočit rozhovor. Takže posluchačstvo, můžete si právě s Janou Horejšovou poslechnout rozhovor, který natočila tady v Bedu.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
3: Já jsem nazbírala spoustu zkušeností z odvětví textilu po textilní škole, kdy člověk po střední škole z něj nevypadne hned hotový designer, i když studoval jakoby návrhářství, technologii, konstrukci. Pokud nepokračuje na UMPRUM, tak vlastně je hozený trošku jakoby do vody a plav a teď nějak si tu cestu hledej. Takže já jsem pracovala na textilní dílně jako vedoucí textilní dílny, pracovala jsem i jako manažerka v butiku, pracovala jsem v různých odvětvích na střihačské dílně, u nakladacího stolu při nakládání materiálu, šila jsem vzorky do výroby třeba pro Pietro Filippi, pracovala jsem i v takovým menším konceptu prostě takového velice luxusního krejčovství, kde potom ty oděvy se prodaly na Pařížské ulici. Takže jsem jakoby nacítila tu českou oděvní scénu ze všech možných koutů. I když jsem pracovala pro ty větší řetězce, tenkrát to bylo Canvello a tak dále, to byly začátky fast fashion vlastně takový, Benetton a podobně, tak tam jsem vlastně jakoby taky zjistila nějaké věci a vlastně jako ponořená do toho textilního průmyslu jsem samozřejmě i sledovala to dění ve světě a zjišťovala jsem, že vlastně tam vůbec jakoby moc není o co stát a že jsme v pěkném průšvihu, co se týká teda toho oděvního průmyslu. Takže na základě toho jsem si řekla, že když si jednou založím vlastně svoji vlastní značku, tak určitě chci, aby měla tu udržitelnou myšlenku v sobě úplně od začátku.
1: No a jak k té upcyklaci přistupuješ? Protože každý k tomu přistupuje jinak, tak mě to hodně zajímá. Ty řešíš třeba, aby vznikalo co nejméně odpadu textilního, nebo jde ti o to, aby ta proměna byla co největší? Jak k tomu přistupuješ?
3: Mně jde hlavně o to navýšit vlastně i s to celou tou značkou zvýšit povědomí tady o té problematice. Takže vlastně buduji komunitu, což vlastně i ty velice dlouho už a snažím se takovým trošku edukačním způsobem jako kdyby neoslovit tu bublinu, která už o té udržitelnosti ví, ale naopak moje strategie je byla obléknout co největší fashion influencerky. Někdo mi řekl, že se to jakoby tluče, že nemám oblíkat lidi, kteří vlastně jakoby nakupují ve fast fashion, ale já jsem měla potřebu a to je možná to, co tu značku tak zviditelnilo, jakoby nezůstat u té komunity, ale prostě z té bubliny jako vyskočit ven. Takže jsem jakoby se snažila jít přímo za lidma, kteří nemají až takové vědomosti, nemají až takové znalosti, nerozumí ty problematice. A tam skrze ten upcycling, lidi, kteří jsou vidět vlastně, jsou to osobnosti, které se objevují na červených kobercích, které se objevují v rámci různých jakoby akcí, oblíkám herce na jejich premiéry filmů, oblékám zpěváky na jejich koncerty a ty okolo sebe mají obrovskou komunitu vlastně. Někteří k tomu přistupují, takže se jim jenom líbí to oblečení a někdo třeba Ben Christo, nebo pan herec Krejčík, ty dokáží potom, nebo Verunka Kašáková. Některé osobnosti vám ten příběh jako odkomunikují a vysvětlí prostě těm svým fanouškům do detailu, o čem to je, jak to funguje. A tam vlastně já vnímám jakoby to poslání, že se to jakoby šíří, že se to povědomí vlastně nějakým způsobem ukotvuje i tam, kde ještě nebylo.
1: Čeho se nešlo určitě nevšimnout na Fashion Weeku, tak to byl bombastický inkluzivní diverzitní cast. Co vás k tomu vedlo? Já to takhle vždycky, to musí být hrozně náročné sehnat modelky v různých věkových kategoriích a i to na ně ušít. Tak proč jste se takhle rozhodla?
3: Ta kolekce měla určitou svoji myšlenku, kterou si myslím, že výzor mladé, ač překrásné elit modelky, jakože modelky tam jsou modelky z nejlepší české agentury, tak vlastně tam té modelce chyběly mi ty rysy v obličeji, ta chůze, ta síla, ta energetika, která jde prostě zachytit pouze, když máte nadobudnuté nějaké životní zkušenosti, které prostě získáte jakoby pouze a jenom jakoby věkem. Takže já jsem tam potřebovala mít ženu 40+, a vybrali jsme si pro tuhletu příležitost paní Ivanu Kchilkovou, která jakoby je překrásná žena, je vysoká, štíhlá, krásně reprezentovala, mohla se tam jakoby velice hrdě postavit do řady vedle těch modelek. Na svůj věk vypadá neskutečně, takže ta se nám tam jako hrozně hodila, protože ta kolekce vlastně vypráví, jmenuje se Membrane a vypráví nám příběh právě vývoje jakoby trošičku lidský duše a dělání si právě nějaký ochrany kolem svého těla, života během. A tam vlastně my jsme potřebovali prostě mít takovou ženu. Takže to bylo to, proč jsme se vybrali, proč jsme vlastně zvolili takovýhle casting. A to, že nám na to paní Ivana Chilková prostě kývla, tak to bylo úžasný. A vlastně OK, vždycky ten designer počítá i s tím, když tam má nějakou osobnost, že to samozřejmě zvýší jakoby i ty PR dosahy a vlastně, když jsem si otevřela po přehlídce internet, tak vlastně jsem myslela, že jako paní Chilková prostě úplně zbořila internet. Tam bylo snad 20 článků. o tom, jak paní herečka Ivana Chilková otvírala vlastně pražský Fashion Week. A i tohle to je to, o čem jsem se bavila v té předchozí otázce, že najednou lidi jakoby zpozornějí, přečtou si to, zase se zasáhla daleko větší masa a vlastně se ta forma ty udržitelnosti toho upcyclingu posunula prostě i díky tomuhle tahu. Nechci říct úplně strategickému, ale podařilo se to tak, zase o kousek dál.
1: A když jsme u té kolekce, tak mě hodně zajímá, jak to probíhá výroba takové upcyklované kolekce, jestli prvně najdete ty kousky z těch sekáčů, anebo prvně máte nějaký skeče a podle toho hledáte v sekáčích, co vlastně je jako první.
3: Tak u těch kolekcí to bývá většinou tak, že tím, že člověk vlastně zpracovává nějaký odpad, nejenom textilní, protože tentokrát jsme se zaměřili na jiný typ odpadu, tak nějak jakoby životní situace přinesla, že jsem se nachomejtla u vyklízení takové staré dílny, kde nebyl jenom textilní materiál, ale byly tam i takové kovové součástky, bylo tam spoustu provazů, byla tam spousta plastového odpadu. Tak najednou jsem na to koukala, říkám, sakra, jakoby to je škoda, kam to teď jako budete dávat, kde se to jako odveze do nějakého sběrného dvora, nebo co. A řekla jsem si, ty věci se mi líbí, já ty provazy, já ty kovové součástky, já to jakoby chci. Vlastně tohle to byla ta myšlenka vlastně jakoby materiálově, když se o tom bavíme, k tvorbě ty kolekce, že jsem to takhle měla nahromadě a z toho se to začalo skládat. Samozřejmě doplněné to bylo. A ještě se mi jako v průběhu roku naschromáždil materiál jako takové deadstockové košile, oslovilo mě kryčovství Galard, kteří mají naprosto úžasné luxusní materiály, krásné košile, ale sem tam jim zákazníci si něco nevyzvednou. Sem tam si něco jakoby nesedne, že ten zákazník prostě to chce třeba ušít jakoby jinak. Mají nějaké vzorky do výroby, které se jakoby potom nepoužívají. Takže tento materiál, to jsem byla oslovena, mi dali a já jsem byla z toho úplně wow v sedmém nebi, protože to jsou nádherně zpracované košile, takže jsou tam zakomponované i ty. Dál, co tam bylo ještě navíc, jo, já jsem dělala i takovou čistku svého šatníku a vlastně jsem zjistila, že mám spoustu bot. Plus je vlastně oděvní banka CCC, jestli víte, je to sice fast fashion, ale je potřeba se i propojovat, třeba Stella McCartney se propojila s H&M, je potřeba i tady jakoby tu udržitelnost přímo v jádru pudla prostě jakoby hledat a snažit se propojovat, takže já jsem vlastně využila i odložené věci tady z té CCC banky a začala jsem upcyklovat vlastně jakoby i boty. Po té duchovní stránce nebo po té psychologické stránce, co ta kolekce má znázorňovat, tak to je takový, jako by vždycky, jako každý umělec potřebuje dát ven věc, kterou si řeší. A u mě to bylo zrovna přemýšlení nad tím, jak si jakoby udělat distanc od toho okolního světa, jak já na to reaguju tím oděvem, podle toho, jak se zbudím, jak si cítím, co si potřebuju zpracovat. Někdy se zbudíte, máte pocit, že oblíknete si rudý šaty a máte pocit, že jdete zachránit celý svět, protože máte tu power v sobě. A potom si se vám stane nějaká tragédie v rodině, nějaký neštěstí, řešíte nějaký složitý problém, rozjedete se s přítelem a máte potřebu se úplně zneviditelnit, zabalit se do miliony vrstev a chodit a řešit si svoje věci v sobě. A vlastně ten oděv slouží jako taková, to je právě to, ta membrána, skrze co vy, jakoby buď do sebe něco pouštíte, nebo to dáváte ven, ale pomáhá vám ten oděv vlastně při vašich jako vnitřních procesech toho, jak se cítíte, co zrovna v životě zpracováváte. Vy si tam můžete všimnout na ty kolekce, že tam jsou takový vrstvený sukně, saka v tom solar plexu, který jsou úplně takhle navrstvený, aby člověk měl fakt jakoby odstup od lidí, nebo naopak tam jsou úplně tenoulinky vrstvy. A nebo naopak extravagantní modely, kdy vy jakoby dáváte tomu světu tím oděvem najevo, že tady jsem, pojďte si pro mě, prostě dneska jsem neprůstřelná, naopak vám nějakou energii můžu předat. O tom vlastně byla celá ta kolekce a díky tomuhle to vlastně celý jakoby vznikalo, takže to má dva aspekty, jeden materiálový a druhý vlastně tady ten jakoby takový psychologický.
1: Tak moc děkuju za rozhovor.
3: Já moc děkuju.
2: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na rádiu Wave.
1: Veru, ale v neděli jsi nebyla na všech přehlídkách, měla jsi teda jinou důležitou akci.
4: Jo.
1: Co jsi teda stihla a co ti zabránilo přijít na všechny?
4: Takže neděle byla zasvěcená hlavně studentům a mladým talentům a to je věc, kterou já většinou úplně mega sleduju a jsem tam vždycky, ale tentokrát jsem nemohla přijít na dvě přehlídky studentské, protože moje jediná sestra měla svatbu v neděli přes den a to prostě pardon, já jsem z toho byla sice jako bylo to smutné, že jsem nemohla být na těch, fakt mě to mrzelo, že to nemohla být, ale svatba sestry má přednost před vším.
1: Takže
4: jsem to mysnula, ale dívala jsem se na fotky, ty asi taky se dívala na fotky. Odprezentovala se Technická univerzita v Liberci a taky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ateliér designu oděvu. Tyhle dvě školy se na Fashion Weeku prezentují dlouhodobě, vždycky jsou v jednom bloku a ty přehlídky jsou vždycky strašně super. Ta letošní prezentace teď podzimní byla skvělá, takže pokud jste tam nebyli, doporučuji podívat se na fotky. Fakt ty studenti jsou super a tleskám. Potom byl blok věnovaný Matone Young Fashion Stars, který vyhrála Barbora Kotěšovcová, což je studentka pražské Umprumky, taky parádní kolekce. Nicméně viděla jsem jenom z fotek, mrzí mě to, byla jsem na svatbě a ještě má přehlídka Petry Balvin, což je taková vlastně ready to wear česká, řekla bych, na velmi dobrý úrovni. Je to móda, jako kterou podle mě může oblíknout spousta žen v Česku. Jasně, netlačí to do žádných experimentů nebo extrémů, ale je to prostě takové jako ready to wear mainstream, přišlo mi to jako decentní, v pořádku. Nevím, jestli jsi na to koukala.
1: Tohle jsem neviděla zrovna. Dívala jsem se jenom ty studenty.
4: No a večer potom byl velký vrchol Hana Valtová. To byla přehlídka, na kterou jsem se strašně těšila, protože Hana je extrémně šikovná designérka, taky strašně crafty člověk, který opravdu rozumí řemeslu, dělá to skvěle a ta kolekce měla takovou velmi vysokou aspiraci.
1: Jo, ta kolekce měla být inspirovaná Coco Chanel, tak viděla jste tam.
4: Jo, mě to právě hrozně zajímalo, jako je pro tebe třeba Coco Chanel jako inspirativní, jako baví tě, nebo je to, propisuje se to nějak do tvýho života, myslíš?
1: To bych neřekla určitě, ale tak obdivuju ten modní dům a ráda se kouknu na přehlídky nebo na fotky z přehlídek od Chanelu, ale není to pro mě určitě nějaký nejoblíbenější designer, ale přehlídka Hany Valtové byla krásná a ona je teda fakt je hrozně šikovná, krásně se na to koukala, ale ty jsi to viděla teda naživo, takže
4: jo, jo.
1: Ty to můžeš potvrdit ještě víc.
4: Musím říct, že jako v rámci přehlídek a kolekcí, který Hana vytvořila, to bylo skvělý, ona prostě skvěle rozvíjí svůj designerský jazyk, ta práce je poctivá, ona se prezentovala už na jaře, takže ona ve velmi krátké době vyprodukovala další nádhernou kolekci, prostě velká poklona, to je skvělá práce. O čem jsem přemýšlela, když jsem se dívala na tu kolekci a když jsem pak odcházela z té přehlídky, bylo, jak je to vlastně s tou Coco Chanel, tam jako nevím úplně, jestli to úplně trefilo to, co bych čekala, ale zároveň si myslím, že to je hrozně vysoká laťka. Přemýšlela jsem například o tom, jestli Coco Chanel vlastně měla ráda korzety, což si myslím, že neměla, ale chápu, že je to součást nějakého rukopisu Hanky, takže OK, ale v tomhle tom prostě já jsem si říkala OK, tak to bych já úplně nečekala. A pak mi taky přišlo, když jsem o tom přemýšlela, že Coco Chanel byla fakt revoluční vlastně ve své době, tím, jak tu módu hodně jako uvolňovala a přibližovala vlastně té pánské módě. A tahle kolekce Hanky mi nepřišla zase tak revoluční ve vztahu k tomu, co dělala předtím. Jo, že vlastně bych čekala, pokud to tam má být, že by to byla trošku větší revoluce, ale zároveň, jak říkám, v rámci toho, co Hanka tvoří dlouhodobě, to byla absolutně krásná, důstojná kolekce, jenom mi přijde, že ta inspirace tentokrát nevím, možná byla až příliš jako těžká, nebo nevím, jestli takováhle věc snadná pro mladou designérku s nějakýma samozřejmě možnostma časovýma i finančníma z Česka s nějakým ateliérem vlastně jako vyrovnávat se týhle věci, protože samozřejmě téma inspirace Coco Chanel řeší každý designer, designérka pracující pro značku Coco Chanel ve všech kolekcích, takže jako je to fakt těžká výzva, no.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
4: No a teď už jdeme na náš společný zážitek. Takže my jsme začali Tomášem Višňovským a Umprumkou. Tak co říkáš, jaký to pro tebe bylo? Usadili jsme se, myslím, do první řady, je to tak?
1: Jo, tak s Veronikou Robert jsme měli perfektní místo.
4: Ale ne, já taky někdy sedím ve druhé řadě, pozor, taky někdy sedím ve druhé řadě. To není tak, že já sedím jenom v první řadě.
1: A? No a moje první dojmy z přehlídky byly, že fakt je to úplně jiný než na těch fotkách, že se to krásně hýbe, blyští, ale druhý dojmy byly, že tam byla Tma. To mi trošku vadilo, protože když jsem potom si to přibližovala na těch fotkách, tak u všech těch kolekcí vlastně s výjimkou Valérie Jurčíkové, která byla na konci, konci, která tam konečně měla bílý světlo a šlo to krásně všechno vidět, tak prostě nešlo tak vidět ty krásný detaily, oni se tam s tím šijou a tak to mě trošku mrzí, ale jako ten vibe tam, hudba k tomu, hrozně se mi to líbilo.
4: Já jsem byla ráda, že jsi to řekla, protože já jsem měla trošku jako obavu, že třeba to je tím, že už jsem starší osoba a že špatně vidím, že jako vždycky si stěžuju, že v tom Sasazu nic nevidím. Říkala se, to je jak taká ta prostě starší paní, už co říká, jo, už no to nevidím, prosím vás, rozsvíťte mi to na to molo, ale jako ty nejsi rozhodně v mém věku a také si na to neviděla, tak to si mě uklidnila, protože tím pádem já vím, že to není nějaký můj bias založený na tom, že mám jako nějakou dioptrii v oku už, ale opravdu prostě, ale když jsem se o tomhle bavila vlastně s pořadateli Fashion Weeku, že já už jsem tohle téma zvedla, když to bylo v tom Sasazu minulé, tak jsem se na to ptala právě některých lidí z pořadatelského týmu, jako proč je tam taková tma, že to je špatně vidět a že to je jako blbý, že mě to mrzí. A oni vlastně říkali, no jo, ale to si přijou ty designéři, aby to jako bylo jako cool, aby to bylo ve tmě. Já jsem si říkala, no to je zvláštní, tak nevím, tak musím se někdy na to někoho z nich zeptat, jestli skutečně chtějí, aby to bylo takhle špatně vidět. Ale přesně to samé, co říkáš, jako u Valerie Jurčíkový jsem to všechno krásně viděla. Byla to úžasná kolekce. By the way, potřebuji úplně všechny snad kalhoty, co tam Valerie ukázala. Opravdu mě trefila absolutně jako bokové džíny. Nejsem jako obecně velká faninka hodně nízkých jako low-rise džínů nebo kalhot, ale ta silueta, kterou předvedla Valerie, tak ta mě trefuje úplně strašně a baví mě vlastně od mých 20 let už. Nosila jsem jí ve svých 20 letech v 90kách a nosila bych jí opět, takže Valerie super. Vlastně Tomáš Višňovský měl nádhernou hudbu, skvělý cast, opět inkluzivní cast, nádherný, tleskám, promluvil k publiku v úvodu, ne, že by tam jako vystoupil a jako se tam, ale měl nahranou takovou krátkou úvodní řeč o té kolekci, velmi úspornou, ale hrozně hezkou a výstižnou, což mi přijde taky hezký, že tam je to slovo, ten hlas. Takže nejdřív k nám promluvil, řekl nám, o čem ta kolekce je, že to je kolekce Madrilène, takže je inspirovaná jeho domovinou a tím, z čeho vlastně vzešel a pak předvedl tu kolekci. A já teda miluju jeho práci, takže já jsem z toho byla úplně unešená. Děkuji, krása, podívejte se všichni, prosím, a podpořte, protože to stojí za to. No a Ateliér designu odivu a obuvi, tam jsem zaujatá, protože já jsem všechny tyhle ty kolekce viděla už předběžně vlastně rozpracované a pak dokončené v ateliéru na obhajobách, protože jsem byla v komisi, byla jsem členka té komise, která hodnotila. Takže o těch věcech vím mnohem víc, než jenom jako vlastně člověk ví, když přijde a dostane tu obecnou tiskovou zprávu, takže jsem tam v tom zaháčkovaná trošku jinak a čím víc o tom víte, tak tím jako to samozřejmě ovlivňuje to hodnocení toho výsledku, takže mě tam některé věci mi přišly úplně fakt super. Ale nevím, jak působili, že možná třeba na první pohled nemuseli někomu připadat tak super, když neznají tu backstory. Nevím, co zaujalo tebe?
1: To já jsem právě měla dobrý, protože Veronika mi k těm modelům říkala různý zajímavosti a právě byl tam jeden úplně nádherný od Štěpána Zachary z kolekce Lux, která se věnovala světlu a ten model měl hodně široká, ale kulatá ramena, výstřih rolákový, bylo to podkasané u boku a potom dole byla sukínka, vypadalo to jako taková medůzka.
4: No a on to vlastně celé ušil z třásní, z takových závěsů třásňových, které možná znáte, někdy se to dává do interiéru. Vlastně jsou to takové ty závěsy z provázků nebo jako z dlouhatánských třásní a vlastně se inspiroval tím, jak tam prochází to světlo a jak to dělá tu hru. A mělo to, jako ta silueta byla vlastně hrozně hezká, kterou se mu nakonec povedlo docílit. A když jsem to viděla v začátku, tak on odvedl tolika práce na tom. To bylo fakt tak těžký, protože když vidíte ten materiál, jak vypadá, než s ním začnete pracovat, tak to fakt vypadá hodně různě, hodně jinak. Může to být velký zmatek, ty třásně. A on z toho opravdu vykouzlil krásné věci. Mě to třeba připomínalo siluety z Blade Runner filmu. fakt to fungovalo na té show skvěle, takže to jsem byla jako wow, to jsem si řekla, OK, tak to je fakt skvěle odvedená práce. Potom taky se mi strašně líbila práce Jakuba Motlíka, ta se mi líbila už na obhajobách, on vlastně se inspiroval Bauhausem a pracovními uniformami a zároveň party nějakým zábavným životem na téhletý show z té malý jako kolekce, protože to jsou semestrál, to byla semestrální práce, ukázal takový tmavý modrý overall, na kterém jsou připevněný bílý bambulky, ale oni jsou tam připevněný tak, že vlastně jsou na takových jako anténkách, takže když jdete, tak ty bambulky kolem vás poskakujou. Je to hrozně super.
1: To je přesně takový ten model, co na té fotce bych tolik neocenila, jako na té přehlídce, kde ta modelka ještě takovým rázným krokem šla a úplně se to krásně natřásalo.
4: Jo, to je přesně ono. A i ta kolekce Lux, kterou si ty zmínil, vlastně, když vidíš v pohybu, jak ty třásně se všechny pohybují, že jak to jako jde.
1: Nádherně to odrážel světlo.
4: No, nádherný, nádherný. Mně pak ještě se hrozně líbila kolekce od Kláry Váchalové. Ona vlastně se inspirovala vzpomínkama a interiérama a tomu, jak se v nás otiskuje naše prostředí. A to jsou témata, které mě přijdou hrozně zajímavý a zároveň mi přijde, že to strašně hezky zapracovala do těch oděvů. Když jsem viděla ty její pracovní postupy a to, jak se to rozvíjelo, ty modely jednotlivý, tak ona tomu opravdu dala spoustu hezkých nápadů a zajímavého zpracování. A právě, že je teprve v prvním ročníku, takže ta je velký talent. A pak mi ještě přišlo, že určitě na té přehlídce nemuselo vyniknout to, co dělala Alice Grebačová, která udělala vlastně takový jako něco mezi jako sportvérem a elegantníma věcma do města. A byla to taková jako bunda a kalhoty, má takový šaty, vlastně jako nevypadá to na první pohled nějak jako extra výrazně, ale tyhle ty její oděvy jsou strašně smart udělaný, jsou funkčně velmi promyšlený, aby ti v nich bylo dobře, jsou strašně dobře ušitý a ona umí dobře propojit právě fakt ty detaily a funkčnost z té sportovní mody do té elegance. Takže tam to bylo spíš fakt jako na nějaký showroom podívat se zblízka a zkusit si to, protože to byla fakt skvěle funkční, perfektní, dotažená věc jak ze strany designu, tak krejčoviny. Není to teda jako extravagantní, hodně barevný a nehopsá to, když jdeš. Takže jo, jakože to zase jako opak proti některým těm věcem, které mě taky zaujaly. Ale proto na to chci upozornit, protože podle mě na té přehlídce si toho nikdo moc jako nevšimne, že vidí jako černá bunda, světlý kalhoty, tak další hopsají tady bambulky, tak já jsem z toho jako vedle. Jo. Ale právě, že ta Alice Grebačová, tak to bych fakt doporučila sledovat a hlavně bych si od ní nechala úplně všechno ušít.
1: No. To je super, že máš tady tu zkušenost z toho hodnocení těch prací a máš k tomu takovýhle příběhy a můžeš právě vyzvihnout i tu práci, co nejde vidět v těch pár sekundách na tom molu. To mi přijde hrozná škoda, protože to je to, co já asi obdivuju určitě nejvíc, že jo, když to ty lidi nedělají jenom pro ten wow efekt, ale je tam ten craft, ale ještě když se to spojí s tím tmavým světlem a ještě na to tak málo času, tak to prostě nedostane.
4: Je to tak, ale zase musím říct, že super, že Fashion Week měl Reese showroom. Mm-hmm. To vlastně byla příležitost jít se podívat na ty kolekce zblízka, jo? Že kdo chtěl a kdo měl čas, tak pak, myslím, že to bylo ve středu, tak pak mohl jít na Umprumku se podívat a vlastně si tam ty věci zblízka všechny prohlídnout, což fakt jako prostě jako dává velký smysl. Samozřejmě ještě slyšet toho designera, ale jako není to vždycky možný, oni jsou na roztrhání, takže to prostě úplně nejde, ale jo. Takže za to jsem ráda, jako určitě bych to doporučila podívat se vždycky na ty věci zblízka, zkusit si je, protože o tom to nakonec at the end of the day.
1: To super, je to, co, to určitě dám příští.
4: To,
1: příště.
4: Co to bude. Jo, tak příště si dáme i showroom spolu.
1: Tady se nám toho líbilo fakt hodně. Ještě takový barevný, dostihový.
4: Jo, od Vojtěcha Smrže, ano, ten se inspiroval dostihama a musím říct, že ty věci udělal krásně, efektně.
1: Krásný
4: a měl tam
1: siluety.
4: Moc hezký detaily taky v doplňcích, na kterých myslím právě ještě navíc spolupracoval zase s tou Alicí Grebačovou, by the way.
1: Takže ona ještě pomáhala.
4: Alice Grebačová, pamatujte si to jméno. A ještě tady tu přehlídku vlastně ateliérovou uzavřu tím, že většina těch studentů zpracovávala téma jako headpiece a navazující outfit, což taky mi přišlo super, protože jak jsem byla třeba teď na té svatbě, tak moje ségra dala jako téma, že máme mít pod kloboukem, takže měli jsme mít asi klobouky. A fakt jsem si uvědomila, že tohle je nějaký další level té módy. Vlastně jednak najít takovej klobouk, ve kterým ty se cítíš dobře a vypadáš dobře a navíc ho ještě sladit se svým outfitem tak, aby to celý fungovalo. To je fakt něco. a oni právě dostali tuhle tu výzvu od Simony Rybákové, od vedoucí ateliéru. V předchozím roce nejdřív dostali úkol vytvořit headpiece a pak dostali úkol k tomu headpieceu udělat i ten fit celý. Což jim přijde super úkol. Jako.
1: To jo, tak to už pak ještě víc dává smysl, ta kolekce inspirovaná Marií Antoinettou. Mm-hmm. To byla se od Anny Dunděrové, Ledem Eat Cake. No tak tam byly asi nejvýraznější ty headpiece.
4: Vypadaly jako takový klece pro ptáčky, mm-hmm. že jo? No, nádherný. Jako, bylo to hezký a jsem to právě ocenila, protože často ty headpiece nejsou v těch kolekcích, protože jasně kdo má čas dělat prostě klobouky jsou hrozně těžký a tady vlastně to si taky lidi nemuseli všimnout, pokud tak vlastně měl skoro všechno svůj headpiece a on ten headpiece to fakt pozvedává a ještě přidává další variantu, jako co se s tím dá udělat, třeba Vojta Smrš přesně tam měl takový jako z nějakého jako plexi nebo z čeho to bylo, jako vlastně to evokovalo šátek vlající ve větru a jako tu rychlost, jako dynamičnost a byly to vlastně jenom takový jakoby škrabošky, který si ty holky držely před obličem, bylo to jako, že vlaje ten šátek, strašně dobrý efekt, jako to tomu dává takovou show, jako takovou dynamičnost a zároveň přesně na nějaký jako special event, že jo, tak to si vezmeš jako nějakou škrabošku nebo masku nebo něco takového, proč ne?
1: No to bych si mega vzala, jo.
4: Takže to, myslím, že tohle zadání bylo strašně zábavný a zajímavá výzva, no, a bavilo mě to sledovat.
1: Jo. Fakt hrozně šikovní.
4: No a pak ještě možná bychom mohli zmínit teda jedno jméno a to je Krištof Bača a to v souvislosti s tím, že teda představil strašně vtipnýho aliena na téhletý přehlídce, což bylo jako jeho take na AI, která se snaží být jako lidská tady v tom modelu, ale úplně trošku se to pozná, že to není úplně člověk. Ale hlavně on potom vyhrál soutěž, která byla v dalším bloku a kterou vyhlásil časopis Vogue Čekoslovákia. Byla to talentová soutěž. Jak se ti líbily ty modely, který tam vlastně ukázal?
1: No takový nepříjemný trošku, ale to o to asi šlo.
4: Je to tak. Jako byly to věci, které byly vlastně z duší. Jsou to duše, nebo jak se tomu říká? Prostě když máte pneumatiky a jsou v tom takový ty gumy, ne? Myslím, no, že to bylo to ten materiál, nebo prostě takový jako velký objem. Mě to trošku připomnělo s takovýhle podobným materiálem, s takovýhlema podobnýma objemama pracoval už před řadou let, teda, ale taky zajímavým způsobem jako Polanka. Mm-hmm. A ten taky to moc hezky jako vzal a Krištof Bača to vzal zase po svém, bylo to docela zajímavý, vyhrál tuhle soutěž a musím říct, že tahle soutěž, že jsem do ní taky hlasovala, byla jsem oslovená do poroty, nicméně ta paleta, ze který jsme vybírali, byla extrémně nesourodá. Byly tam vedle sebe na jednom levelu věci jako šperk, herní koberec pro děti do interiéru, pak oděv, doplněk. A to mi přijde takový těžký jako poměřovat mezi sebou. Prostě nevím, jestli má smysl takovou soutěž dělat. Ale jako takhle asi má, protože se zviditelní nová jména mladá, ale možná bych uvítala, kdyby to mělo nějaký jasnější...
1: nějaký jako, kategorie.
4: Ano, prosím, příště.
1: A tady tuhle soutěž tu vyhrála v předchozím ročníku Šárka Zajdová. A ta spolu s dalšími studenty z UMPRUM měla přehlídku potom v dalším bloku.
4: A to bylo UMPRUM Graduate Show. To byly vlastně závěreční práce, bakalářky, diplomky. No a o téhle kolekci ještě budeme taky teď mluvit. To nechám asi tebe, protože... My jsme z ní byli, no, obě dvě úplně nadšený. Ona to rozsvítila.
1: Jo. No, já jsem se na to strašně těšila, protože já Šárku Zajdovou sleduju už od té doby, co byla na střední a dělala tam oděvy ze střepu a dávala tam fotky, jak se pořezala a potom zase dělala z klasu pšenice, tak z toho dělala oděvy, takže prostě já to sleduju už hrozně dlouho, tu její cestu, my jsme stejně starý, je hrozně vtipná, zábavná a
4: experimentátorka, to se,
1: používá neobvyklý materiály. To se přesně promítlo i do téhle kolekce, která byla inspirovaná jejím tatínkem, který je konspirační teoretik, kutil.
4: To je skvělý, to zní jak nějaký titul, víš, jak máš třeba historik umění a teď jako konspirační teoretik.
1: Já jsem se dneska pouštěla rozhovor, co sdílela Šárka s ním, tak opravdu mu dávám tento titul, konspirační teoretik.
4: Dobře.
1: A tohle se promítlo do té kolekce. Ona tam měla třeba takový plášť, který byl z takové té folie, kterou si na sebe dáš, abys odpuzoval podle mě nějaký ty vlny. Pak tam měla úplně šílený kalhoty, bombastický. Byl to takovej černý korzet, protáhlej až do boku a u těch boků byl asi vystužený, protože pak na něj přímo navazovaly kalhoty, který měly obvod boku prostě aspoň 120 a dělalo to takovou šílenou zajímavou proporci. Tak to zaujalo podle mě všechny. A co ještě podle mě zaujalo všechny, tak byly takový jednoduchý šaty, který ale měly na sobě milion žároviček a ta modelka měla v ruce, my jsme to viděli z první řady.
0: Pod sukní schovaný čudlík.
1: Měla tam čudlík a do rytmu hudby tam rozsvěcovala žárovičky. Bylo to hrozně zábavný.
4: Bylo to fakt zábavný, experimentátorský a mně se na tom vlastně i líbí ten způsob, jakým ona to téma konspiračních teorií otevřela. Připomnělo mi to rozhlasový dokument, který vám moc doporučuji, který se jmenuje Láska je nejvíc a je to vlastně na velmi podobný téma, kdy je to mladý člověk, který má ve své rodině někoho ze starší generace, koho má strašně moc rád a má k němu silný vztah. A zároveň tenhle člověk prostě věří konspiračním teoriím a třeba je i šíří a aktivně se na nich podílí. A ten mladý člověk se snaží vlastně s tím nějak porovnat, že pořád má toho člověka rád a zároveň tohle je pro něj bizár a teď jako jak mít dál ten vztah nějaký hezký nebo jako odstřihnout toho člověka a tak. A vlastně přijde mi, že obě dvě ty autorky se rozhodly mít tu lásku a ten vztah s tím člověkem dál a vlastně nějak to přijmout, tuhle tu část jeho, ale nepřerušit s ním tu komunikaci. A mně to přijde jako hrozně důležitá message. Mm-hmm. Mně to přijde strašně důležitý, mm-hmm. protože si myslím, že ve chvíli, kdy se rozpojíme úplně, tak to nebude dobrý. Takže se mi líbilo, že i u té Šárky jsem vnímala vlastně, že to není jako zesměšňování nebo nějaký mm-hmm. jako ponižování nebo tak toho jejího konspirativního tatínka, ale že je to vlastně svým způsobem podsta. Jako vlastně, že to je svým způsobem big up a takový jako hej tati prostě, jako je to crazy, ale jako mám tě hrozně ráda, vlastně seš to taky trošku ty.
1: To jo, a ještě takový dobrý nápad do toho dala, ještě nevím, jestli jsi všimla takovej krátkej top udělaný z bot kožených.
0: Ježiš, to jsem se ani nevšimla. Je to bylo z bot? Já jsem si říkala, z čeho to je.
1: No, to byly obrácený boty. Aha. A nějak já vůbec nevím, jak se dělají takovýhle kožený věci, jak to vytvarovala na to tělo. Ale strašně cool to bylo.
0: No tak vidíte.
1: Tak si to si najděte určitě. Šárka Zejdová.
4: Jo, to si najděte a my jsme se ještě domlouvali zvedu, že bychom jí strašně chtěli do šatníku. Jo. Tak doufejme, že nám to jednou vyjde, že s ní uděláme osobní šatníky, protože to je člověk, který bude hrozně super jako na rozhovor. No a tím už jsme vlastně probrali asi všechny ty přehlídkové bloky. Jak tak koukám do programu, tak myslím, že to tak je. No a pak ještě tam byly prezentace zvlášť, ale ty jsou na speciální pozvánky a mě se navíc ještě kryly taky s mým dalším speciálním životem, takže jsem bohužel neviděla prezentaci Vandy Jandy, který ale jinak jako dost držím palce, myslím, že dělá skvělou práci, takže nechci určitě jako vyznít, jako že mě to nezajímá, ale prostě to nebylo v mých možnostech. A pak tam ještě měl prezentaci Tomáš Němec, zvlášť takovou menší a to mi přišlo, že hodně pořád pokračuje v tom, co dělal na jaře. Tam ukázal jsem několik kluků, který hodně jako přímo navazovali na tu předchozí kolekci, nějak jako, že by se to někam posunulo výrazně, tak to asi ne, ale tak prostě pro lidi, co mají rádi jeho modu, tak určitě jako Tomáš Němec pořád je velká hvězda. Tak tolik Fashion Week. Na závěr ještě bychom mohli udělat takovou jako outfitovou část, protože často to, co tam ty lidi vynesou a hodně se tam s tím prezentují a fotí před všemi těmi auty, co vypadají jako tanky, tak mě úplně neoslovuje. Ale vždycky jsou na Fashion Weeku i lidi, kteří jsou fakt strašně zajímavě oblečený a je to radost to vidět. Jo? Je to jako super inspirace. A zase tam pár takových lidí bylo. Mhm. A z nich jsme jednoho takového člověka zastavili, je to tak? Nebo spíš jsme ho k sobě jako připoutali tím, jak jsme se na něj mile usmívali.
1: Ano, byla to Charlotte, raperka. Extrémně dobře oblečená, jako teda ty to znáš, jako každý
4: jako
1: rok.
4: Jako skoro vždycky.
1: Ona fakt má prostě ten svůj styl, ale po každý ty outfity, koukněte se určitě na její Instagram, jak se oblíká, vypadají jinak, ale prostě to dohromady, to celý dává smysl. Po každý je to takovej stejný vibe, styl, ale vždycky je to něčím překvapivý, zajímavý.
4: Jo.
1: No a bylo to tak i teď. A ještě nám dala fakt super rozhovor.
4: Takže teď aspoň na chviličku se přeneseme teda na ten Fashion Week a pojďte s náma zacestovat v čase a setkat se s Charlottou. A ten outfit, by the way, o kterém se bavíme, uvidíte na profilu Šatníku na Instagramu, tak na to mrkněte.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
1: No máme tady Charlottu zase v nádherném outfitu. Já zrovna dneska úplně náhodou jsem si projížděla tvůj Instagram, protože Veronika o tobě mluvila v minulé Fashion Week epizodě, že jsi měla krásný outfit, tak jsem si to hledala. A opravdu si i minule, i dneska máš krásný outfity a všechny tvoje outfity úplně dávají smysl. Prostě jsou zajímavý po každý jiný.
5: To je hrozně zajímavý. Já omlouvám se, že ti do toho skáču, protože častokrát naopak je to takový, že mi přijde, že ty lidi třeba vůbec nechápou, o co jde. Takže to, že jakoby ty řekneš, mě to dává mega smysl, je pro mě vlastně velmi překvapivý, protože u té módy primárně u mě to vždycky bylo o tom, aby to dávalo smysl mně. A jak si to vyloží ten druhej, to už se mě vlastně jakoby netýká. Takže o to víc to podle mě je ještě snad větší pochval, než když řekne se, to by to sluší, tak když ti řekne, já tě chápu, tak to je jakoby pochval, si myslím. Jako. A je to krásný, protože je pravda, že já se s tím vždycky dávám opravdu práci a vždycky zatím mám nějakou myšlenku, sestavu, to dávám to dokupy, trvá mi opravdu dlouho, než všechny ty kousky jako poskládám tak a navrstvím, aby to opravdu bylo takový, tohle to je ono. Xkrát měním různý komponenty, takže ten výsledný look je pro mě taková jako opravdu práce. Já ty looky na ty Fashion Weeky dělám určitě třeba 2-3 dny v kuse. Jako.
4: Wow, no. Takže to prostě hra.
5: Je to hra, jako někdo prostě rád hraje na PlayStationu, nebo prostě někdo rád ruští křížovky, tak já se prostě zavřu a tvořím. Když o tom teď mluvíme, tak na minulou přehlídku jsem si vyrobila plášť z odpadkových prostě jakoby pytlů. A celý ten outfit byl inspirovaný módní přehlídkou z filmu Zoolander. Tam byl jeden záporák, jmenoval se Mugatu a ta přehlídka byla celá z popelnicových jakoby věcí a já jsem měla i jako kabelku popelnici. Miluju ten spontánní proces, no.
4: Já miluju tvoje outfity. Já právě jsem říkala Veru, já jsem říkala vždycky Charlotte, to se musí vždycky podívat, protože to prostě vždycky je to promyšlený, má to přesně, je zatím něco
5: příběh,
4: ještě navíc,
5: je tam nějaký
4: hra,
5: příběh.
4: Je tam příběh, je to úžasný, miluju. A teď dneska zase prostě opět ano. Takže teď jsme se tady o tom bavili, Veru říkala, hele ty maskáči, já myslím, že se to jako vrací, já jsem říkala, ježíš, fakt jo.
5: Ty maska, a už je tady, a už přišel, ani z toho nedala 5 minut a maskáč už je tady.
4: Ty blaho.
5: No, takže
4: a jaký je story dneska toto?
5: Já jsem měla tuhle mikinu od mého kamaráda, značka Virulent, a já jsem si ji pokapala nějakou rajskou.
4: To je story, kterou znám.
5: Vzhledem k tomu, že opravdu nejsem jako šikovná v čištění a v praní, tak i přesto, že jsem se snažila a využila spoustu různých prostředků na to připravených, tak jsem nedokázala ty skvrny dát pryč. Takže jsem hrozně jako náročně přemýšlela, jakým způsobem bych ji mohla přetvořit, aby to jako fungovalo. No a manžel vyhazoval kalhoty, které se mu nelíbily, takže já jsem vlastně vzala ty kalhoty a vlastně jsem je rozstříhala a vlastně všude, kde byly různý skvrny, tak jsem vlastně to přešila a z těch rukávů jsem udělala vlastně si takovýhle double rukávy a tím, že vlastně to byl ten kamo potisk, tak jsem se rozhodla, že to bude jako ústřední jako motiv toho outfitu a že to vlastně potom doladím. Vlastně tady tato sukně, ta je triftovaná podle mě snad od Nikči Moravcovi, je to Jeremy Scott, můj velmi oblíbený prostě designér. Botičky Puma Fenty Rihanna taky prostě od té doby, co Rihanna začala dělat pro Pumu, tak Puma extrémně jako vyletěla a za mě je to teď moje nejoblíbenější sportovní fakt jako značka. No a jako kabelku jsem dneska netradičně zvolila, vlastně je to obal na snebeky.
4: Je to skvělý. Já jsem vlastně spojila dohromady dva maskáče, vlastně takový ten jako pouštní a pak tady ten zelený, vlastně lesní, asi tu klasiku.
5: Jo, protože to... totiž já mám podobnější maskáč, ale mám kalhoty. A já jsem vlastně nechtěla už tím, že je to tak jako vlastně obecně baggy. Já hrozně ráda míchám tu klučičí módou, ale aby tam furt byla cítit ta ženskost. Takže když vím, že budu mít baggy jakoby mikinu s velkýma bagančatama, tak jsem se to chtěla rozbít vlastně takovou jako tou sukínkou a dát k tomu i vlastně tady kraj, aby se to tím takový vlastně zněžnilo zase.
4: Ale víš, co já se vždycky říkám, to vývedu. Já vždycky hrozně naříkám, když to designéři hrajou safe, když ty kolekce jsou strašně takový hodně na jednu stranu, právě že je to všechno jenom feminní, nebo všechno jenom tvrdý, nebo jakože to je takový hrozně safe.
6: Chápu.
4: A ty jsi hrozně experimentátorská, to je úplně skvělý, my se toho nebojíš, to proto to miluju, úplně no, jak se oblíkáš.
5: To je krásné, to jako opravdu můžu říct, že podle mě jsem si pro tenhle rozhovor tady s váma dneska večer přišla a ten mě teď bude živit na další měsíce jako by dopředu.
4: My musíme natočit s tebou šatníky, my si to říkáme hrozně dlouho, musíme to udělat, musíme, domluvíme to.
5: Mega cool.
2: Šatníky, příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
4: Tím už končí naše krátká interakce se Charlotou na Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku. Podívejte se na ten outfit na Instagramu, fakt stojí za to, stejně jako ty její další kreace, je to fakt super. No a já ti moc děkuju, Vedu, že jsi šla se mnou.
1: Já děkuju tobě hrozně moc.
4: Půjdeš zase tam příště? Půjdeš příště se mnou?
1: No jestli půjdeš se mnou.
4: No jasně.
1: Tak moc ráda.
4: Tak jo, napište nám, jak se to líbilo vám, jestli jste na Fashion Weeku byli, nebo jestli jste jenom sledovali, co máte na téhle události rádi a jakým designérům držíte palce. A těšíme se na vás zase příště u některé z klasických, už asi zase návštěvnických epizod šatníků, že jo? Můžeme něco ještě prozradit, nebo nebudem prozrazovat?
1: No,
4: co myslíš?
1: Já mám jednu epizodu natočenou s úžasnou inspirativní ženou a dokonce si o epizodu s ním jedna posluchačka psala.
4: Ulala.
1: A bude tam hrozně moc tipů na udržitelné značky a bude to hodně minimalistická epizoda.
4: Tak se těšíme. Tak příště.
1: Tak příště. Mějte se hezky, posluchači.
2: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na rádiu Wave.

0: Don't Oliver, Blood nebo ESDG v Praze. Velká jména, nové objevy a pořádná dávka rapu naživo. A$AP Rocky, 4. října O2 Arena, Blood 8. října Meat Factory, ESTG 18. října Rock Café, Don't Oliver 30. října O2 Arena. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Václav Havel, dramatik, který měnil divadlo, disident, který měnil dějiny a prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s Rádiem Wave.
1: Ahoj, já jsem Lucie Zajda a tohle je Nádech na Rádiu Wave. Dneska se podíváme na téma finanční úzkosti. Řekneme si, proč se všichni strachujeme o peníze a co s tím. Mým hostem je psycholog a psychoterapeut Ondřej Ostrovský, kterého tady moc vítám. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím prostřednictvím mikrofonu všechny posluchače Rádia Wave.
1: My se budeme bavit o finančním stresu nebo úzkosti, tak mohli bychom si říct, co to vlastně je, co to znamená?
2: Vnímám to jako takový souhrn stresových reakcí a úzkostních reakcí, které souvisí s naší finanční situací nebo s obavami o ní. Z toho vyplývá, že je to spíš pojmenování, spojení pocitů s nějakou externí věcí, kterou jsou finance, spíš než nějaká psychiatrická diagnóza. Je taky důležité, co všechno může pro člověka finanční situace reprezentovat. Pro někoho je to bezpečí, pro jiného svoboda, pro dalšího nějaký status, úspěch, schopnost postarat se o rodinu, nezávislost nebo vlastní hodnota. Pro někoho je to ale i třeba existenční otázka. Vlastně celý poškolní život pracuji v neziskovkách, takže vím, o čem mluvím, když mluvím o té existenční otázce. A ještě bych doplnil, že tenhle fenomén, když jsem se tak jako porozhlížel, tak je fakt jako hodně rozšířený. Podle posledního srpnového článku na serveru e-finance, který jsem našel, tak je s tímhle problémem, v České republice se s ním potýkalo přibližně 2/3 obyvatel za poslední rok. Možná ještě poslední myšlenka, že častěji ho prožívají ženy než muži.
1: Kdybychom si mohli ještě říct, jak může finanční stres vypadat ve formě třeba myšlenek, asi by se jednalo o myšlenky typu nemám peněz dost, mám pocit nějakého nedostatku, bojím se, jestli nepřijdu o práci a pak tím pádem o příjem. Vypadá to třeba takhle?
2: Samozřejmě může být. Záleží asi na intenzitě toho prožívání a na tom, jak dlouho jsme tomuto prožívání vystaveni. A taky na osobnostních rysech toho daného člověka. Příkladem může být takzvaná rezilience, co se týče těch osobnostních rysů, což si můžeme představit jako nějakou schopnost se zátěží vyrovnat a adaptovat se na ni. Vlastně si to představu v rámci nějakého obrazu srážek, kdy, když jsou srážky intenzivní nebo dlouhodobý, tak prostě přijde povodeň. Něco pro naši psychiku už není integrovatelný, není vstřebatelný.
1: Mm-hmm. Jaký další pocity nebo stavy se mohou s finančním stresem pojit? Já bych čekala, že tam bude...

0: Je třeba nějaké, jako, že se může objevovat třeba deprese nebo nějaký i stud kolem peněz?
1: Jo. Jak už jsem říkal, pokud je to prožívání finančního stresu intenzivní nebo dlouhodobý, může podpořit i rozvoj různých poruch prožívání, ať už depresivním směrem nebo úzkostnou symptomatikou, včetně poruch spánku, podrážděnosti, ruminace, myslím tím neustálý omílání těch samých myšlenek, pocit nejistoty a tak dále. Projevuje se to často i v tělesné rovině, ať už zvýšeným napětím, který se může projevovat ve svalech, bolestmi hlavy, bušením srdce, problémy se spánkem, jídlem, zažíváním a tak dále. A projevuje se to samozřejmě přirozeně i v chování, kdy někdo třeba začne extrémně šetřit, někdo začne naopak nadměrně nakupovat a někdo třeba začne víc pít alkohol. Vše s cílem, aby došlo k úlevě od toho nepříjemného pocitu.
0: Já si říkám, že o peníze se někdy asi bojí skoro každý. Takže ta hranice mezi nějakou běžnou obavou a finančním stresem na druhé straně je právě ta otázka intenzity, o které jsi mluvil?
1: Dá se to tak říct určitě.
0: Dál by mě zajímalo, jestli souvisí finanční stres s naší reálnou finanční situací, nebo jestli ho můžou prožívat i lidi, kteří jsou jako objektivně finančně zabezpečení.
1: Asi nikoho nepřekvapím, když řeknu, že může.
0: Mm-hmm.
1: A tady bych se vrátil k tomu k těm zmíněným osobnostním rysům a rezilienci. A přidal bych pojem perspektiva. Mám na mysli to, jak závažně třeba věci vnímáme. A subjektivní pocit kontroly. Ze začátku mé odpovědi asi už tušit, že teda pokud někdo vychází s financemi, jak se lidově říká, od výplaty k výplatě, tak u někoho to může vést k rozvoji psychických a fyzických potíží, ale někdo ani nezakolísá. Samozřejmě intenzitu vnímání finančního stresu ovlivňují i další faktory, ať už finanční znalosti, předvídatelnost ekonomické situace, finanční rezerva a mohl bych pokračovat o dost dál. Troufnu si říct, že finanční pohoda se stejně jako od určité částky na účtu odvíjí i od pocitu, že svou situaci zvládám, rozumím jí a mám alespoň nějaký prostor na to, nebo vnímám nějaký prostor na to, jí ovlivnit. Ovlivnit to, jak se vyvíjí.
0: Napadá mě, jestli se tahle perspektiva, o které jsi mluvil, nebo ta optika, vyvíjí už vlastně v rodině, když jsme malí. Jestli se náš přístup k penězům a tím pádem i nějaký pocit bezpečí nebo jistoty kolem těch peněz, jestli pochází už z dětství a rodiny.
1: Myslím si, že rodina hraje docela zásadní roli, protože se vztahem k financím se nerodíme, ale postupně si ho vytváříme. Na čem se podílí prostředí a zjednodušeně řečeno, čím bližší nám ty lidi okolo nás jsou, tím je ten vliv výraznější. Čili ten nejvýraznější vliv má většinou výchozí rodina, sourozenci, vrstevníci, kamarádi, naše sociální bublina a to, co je vzdálený, ale to, co nás taky významně může ovlivňovat, tak je třeba celosvětová ekonomická situace. To vše vytváří atmosféru, kterou, když použiju svůj terapeutický výcvik a jeho jazyk, tak použiju slovo pole, ve kterém se nacházíme a které nás samozřejmě ovlivňuje.
0: A můžeš nám říct, co si z té rodiny můžeme třeba odnášet, co v naší dospělosti může finanční úzkosti nebo stres podporovat, nějak posilovat?
1: Pokud je třeba v rodině brána výše měsíčního příjmu jako to, dle čeho se člověk soudí, to je to, co jsem měl na mysli, když jsem mluvil o té vlastní hodnotě, která je spojená s financemi, tak je velká pravděpodobnost, že si to dítě, které v tom vyrůstá, odnese. A bude pro něj ta finanční situace a příjem důležitý bez ohledu na reálné potřeby. Druhá možnost, druhý způsob reagování je nepřijetí a odmítnutí toho, jak se v rodině s touhle otázkou zachází, a to je zbouření se. Takže jako dítě půjdu proti tomu, jak to měli rodiče. Naopak třeba situace, kdy rodiče dítěte šetří úzkostně každou korunu a ten dospělý člověk, který v tomhle vyrůstá potom třeba v dospělosti, může stejně úzkostně šetřit, byť má třeba nadstandardní příjem. Prostě si odnese pocit, nikdy není dost našetřeno. Zafixuje a odnese.
0: Ty už jsi zmiňoval globální i lokální ekonomickou situaci a nestabilitu. Tak já si říkám, že se mi zdá, že finanční úzkost může být jako kolektivním problémem generace, která zažívá krizi bydlení, ekonomickou nejistotu, společenskou nestabilitu, .. Protože podle studie Život k nezaplacení, za kterou stojí Pak Research a Český rozhlas, jsou deprese a úzkosti častější u lidí v tíživý finanční situaci. Takže zopakuju, co jsi vlastně říkal, asi se dneska tohle téma týká velký spousty lidí. A já to taky teda vidím hodně kolem sebe.
1: Zase se vrátím k pocitu bezpečí a kontroly. Pokud tenhle pocit máme, tak to, řekněme, prospívá našemu duševnímu zdraví a to se odráží i v tom zdraví fyzickým. Versus, když tenhle pocit nemáme, když žijeme a fungujeme v tíživé finanční situaci, tak tam prostě ty stresové hormony v tom těle působí a nejsme biologicky vybaven na to, aby jsme ten stres prožívali dlouhodobě. Takže si troufnu tvrdit, že aktuální ekonomická situace nebo vnímání ekonomické situace určitě významně ovlivňuje to, jak to prožíváme a rozlišil bych asi, řekněme, objektivní situaci, což znamená růst cen paliv, který můžeme vidět na stojanech benzínových pump, růst cen nemovitostí, inflaci, světovou ekonomickou situaci, nestabilitu ve světě a subjektivní prožívání, který právě souvisí s tou naší sociální bublinou, médií, který sledujeme, sociální sítě, který sledujeme, s kým se srovnáváme, kdo je naším vzorem a tak dále.
0: Ty jsi říkal, že jsi pracoval v různých neziskových organizacích, kde se tohle téma taky objevovalo. Tak co jsi tam slyšel nebo viděl ohledně tohoto tématu?
1: Jedna věc, kterou jsem třeba zažíval ve středisku následné péče, kde jsem pracoval přes 8 let, tak bylo to, že lidi do velké míry ignorovali svoje duševní zdraví a svůj duševní stav a soustředili se právě na to, aby tu finanční situaci vyřešili jako první. A co máme třeba ve zvyku dělat, tak je, že ve chvíli, kdy je něco, co nás stresuje, tak máme potřebu odstranit ten stresor. Ale ve chvíli, když přijdu na ten doléčovák, hledám si práci a mám 2 miliony dluhy, tak to prostě nemůžu udělat lousknutím prstu. Čili je důležitý se soustředit na to, aby mě ten život bavil, abych tam měl i nějaký zdroje, něco, co mi ten život udělá žitelný a nejenom řešit tuhle tíživou finanční situaci, která mě samozřejmě dostává do stresu, do úzkostí. Je vždycky důležitý najít si nějakou hranici toho, abych ty svý zdroje úplně nevyčerpal, ale zároveň, abych se soustředil na to, co je důležitý a potřeba.
0: Můžeš ještě maličko víc rozvíst, když chceme odstranit stresor těch peněz, třeba se chceme vymotat z dluhů nebo si chceme najít práci, která je líp placená, aby se nám jednodušeji platil nájem, tak proč je podle tebe důležitý se nesoustředit jenom na tu finanční otázku, ale taky na tu psychickou? Protože si říkám, že když nemáme jak zaplatit nájem, tak chtít odstranit tenhle stresor je asi jako přirozený a oprávněný.
1: Jasně, jasně. Tomu se možná ještě dneska dostaneme k tomu, nakolik ta situace je tak tísnivá, tak existenčně prostě
0: ohrožující.
1: Ohrožující, přesně. Tak pak tahle potřeba samozřejmě je důležitý, aby dostala prioritu a přednost. Ale ve chvíli, kdy právě před sebou mám dluh 2 miliony a teprve začínám uvažovat, jak bych tu svoji finanční situaci řešil. Možnosti tam jsou, ať už insolvence, ať už splátkový kalendáře. Tohle je něco, co třeba je důležitý řešit se sociálním pracovníkem, kterýho jsme tenkrát na tom doléčováku samozřejmě měli. Ale je to něco, co je vzdálený, kde ten horizont je hodně vzdálený. Čili v tuhle chvíli je důležitý nemyslet jenom na tohle a zkusit si v tom životě najít i něco, co mě bude bavit, co mě bude naplňovat, co mi bude dělat radost a co mi dá energii, abych zvládnul právě tu dlouhou cestu jít s tím těžkým batohem na zádech.
0: A mě zajímá, jak říkáš, něco, co nás baví nebo něco, co nás naplňuje. Proč je tohle důležitý v tomhle kontextu? Myslíš to tak, že je to jeden z těch zdrojů, díky kterým pak bude lehčí čelit těm těžším věcem?
1: Přesně tak, přesně tak. Zdroje si představuju, jako bych měl barel vody a ten barel postupně vysychá. Tím právě tou stresovou situací, tak ta jakoby tu vodu odebírá a ty zdroje pomůžou jako... Už jsem zase u té vody, tak pomůžou prostě zase ten barel trochu naplnit. Abych měl tu energii abych nevyschnul a třeba na tom doléčováku nezrelapsoval, nevrátil se k těm návykovým látkám, tak abych to ustál.
0: A ty zdroje můžou být, tuším, třeba i podpůrná sociální síť, někdo další, kdo nás podrží.
1: Jasně, jasně. Můžou to být procházky, můžou to být koníčky, který si třeba ti klienti hledali to, co je bavilo v dětství, objevovali si nový, měli jsme tam volnočasové aktivity jako povinnou součást toho procesu vyrůstání ze závislosti. A určitě to ve velké míře můžou sytit sociální vazby, přátelé, se kterými se třeba po delší době zkontaktuju. I na tom doléčováku to pomáhala sytit ta komunita, která tam byla. Včetně terapeutů a pracovníků.
2: Nádech. Na rádiu Wave.
0: Tak to už se pomalu přesouváme k té části, co s tím vlastně můžeme dělat. Ty zdroje budou určitě jedna z variant, jedna z cest. Já, když jsem o finančním stresu hledala informace, tak jsem často narážela na praktické rady. Postupně si budovat finanční rezervu, která nám může dát větší pocit stability, nebo si nastavit jednoduchý plán na šetření, třeba kolik si každý měsíc odložím peněz. A to všechno nám může vracet pocit kontroly nebo nějaký jako pevný půdy pod nohama. Napadá tě tady k tomu praktickému ještě něco, než se dostaneme k té psychologické stránce věci?
1: Obecná doporučení jsou, nebo můžou být užitečná, ale ne vždy jsou vhodný pro toho člověka v té dané situaci. Každý jsme v trošku jiné situaci a z psychologického hlediska, jak už jsme zmiňovali, mi přijdou zásadní a klíčový ty pocity kontroly a bezpečí. To je něco, co nás prostě uklidňuje. A tyhle pocity můžeme mít takzvaně zvnitřněný, právě vybudovaný a získaný v tom dětství, a nebo se je můžeme snažit získat a dosycovat. Zase si představu ten barel vody, který prostě je nějakým způsobem doplňovaný zvenčí, a k tomu může být třeba právě terapie velmi užitečná. Můžeme se v terapii zaměřit na to, čím to je, že jsme tyto pocity získali nebo že je prožíváme, čím si budování těchto pocitů nevědomě podkopáváme. Teď mám na mysli pocity kontroly a bezpečí, nebo pracovat právě na jejich dosycování a získávání.
0: A čím můžeme tady ten pocit bezpečí, stability, kontroly podkopávat, jak jsi říkal?
1: Když si zase troufnu na moment použít ten gestaltový jazyk, který je mi vlastní, tak použiju výraz introjekt, což je to, když něco, co slyšíme v dětství, tak si prostě do té dospělosti odneseme. Někde vzadu tenhle hlas máme, tuhle jednu větu, kterou může být třeba věta nikdy si na sebe nevyděláš, nebo nikdy není peněz dost, vždycky může přijít nějaká katastrofa. To jsou přesně ty myšlenky, které vedou k úzkosti, k pocitům, nemám kontrolu nad tím, co se ve světě stane.
0: A čím ten pocit bezpečí můžeme naopak podporovat?
1: V terapii pocit bezpečí a nějaký sebejistoty a sebeúčinnosti, když to řeknu trošku odborněji, tak můžeme budovat tou zkušeností. Klidně i s tím terapeutem. Ten terapeut je ten, který nám v tu chvíli může, a troufnu si říct, že by do určitý míry měl, nabízet něco, co nám pomáhá se k tomuhle pocitu dostávat. Často lidi, kteří tu sebeúctu, sebehodnotu, sebeúčinnost nemají vysokou, tak se potýkají i s tím, že si na sebe kladou vysoký nároky. Takže to souvisí i třeba s tím, že ty nároky si pojmenu, že jsou vlastně docela vysoký, pojmenu si, odkud pochází, a můžu se na to místo víc zasoustředit a říct si třeba, tohle bych chtěl jinak. A ve chvíli, kdy z těch nároků začnu ubírat, tak asi ne úplně překvapivě se mi začne, nebo budu mít lepší pocit z toho, že jsem něco zvládnul. Nebudu to brát jako normu, ale budu si uvědomovat, že je to něco, co jsem vlastně dokázal.
0: Děkuji za upřesnění. Já, jak jsem zmiňovala ty praktické rady, tak ještě k tomu doplním, že s tím souvisí i finanční gramotnost, protože když víme, jak svoje finance spravovat a máme v nich větší přehled, tak nás to taky může nějakým způsobem posílit. Na to existuje spousta zdrojů, i odborníků, odbornic. My se ale pojďme podívat na tu psychologickou stránku věci. Co může člověk dělat, když finanční stres nebo úzkosti prožívá? Ale jeho problém není v tom, nebo jenom v tom, že neví, jak zacházet s penězi. Co bys doporučil, jak si můžeme pomoct?
1: Zase mám potřebu zopakovat, že finanční stres či úzkost nejsou psychiatrickou diagnózou nemocí, která se musí nutně léčit. Často je pociťovaná úzkost naopak užitečným signálem, který nám říká, buď opatrný. To je ostatně to, proč jsme ji evolučně vybaveni, tou úzkostí a tím pocitem stresu.
0: A promiň, to myslíš, že třeba nám to může říct reálně, jakoby ty peníze z účtu ti mizí a třeba ty peníze utrácíš trošku nadměrně poměrově k tvoji situaci, nebo co ti myslíš, že nás může i ta úzkost chránit v téhle situaci?
1: Jo, přesně tak. Jo? Přesně tak. Úzkost je takový náš poplašný systém a je dobrý, že ho máme, ale problém nastává, když houká příliš často, příliš hlasitě nebo příliš dlouho. A nebo ve chvíli, kdy to reálný nebezpečí není. Pak je právě na místě třeba i vyhledat odbornou pomoc a zase se dostáváme a díky té odborné pomoci můžeme zase dostat do rukou pomyslné otěže a tu kontrolu.
0: A pokud nás ta úzkost přepadne v nějaký moment, třeba se na nás šéf nebo šéfka podívali trochu jako zlým pohledem nebo trošku pohledem, který se nám úplně nelíbí a v nás to třeba rozbliká, aha, tak mám problém, možná přijdu o práci, tak jak si můžeme pomoct v tenhle moment? Nějaký jako rychlej lék, když mě ta úzkost polije, jestli to existuje vůbec.
1: Rychlý lék, to, co nás přepadne, je pocit, prožitek a to, co nás z prožitku může dostat zase nohama pevně na zem, tak je rozum. Gestalt za mě geniálně rozlišuje to, že jsme jeden celek, který tvoří tři části. To je hlava, rozum, tělo, fyzický a prožívání. A ten rozum nás může zpátky právě ukotvit v té situaci a může ten pocit jakoby rozmělnit nebo sklidnit. Můžeme si teda najít větu, která nás uklidní, můžeme si říct, hele, máš finanční polštář, zvládneš to. To je asi to klíčové. To nabít zase pocitu kontroly, který může třeba přinést ta věta, zvládneš to. Ale v takových situacích je důležitý najít si něco, co bude moje. Čili ne každému může třeba zvládneš to, být vlastní a uklidnit ho.
0: A nemůže občas ten rozum vystřídat velmi funkčně i tělo? Můžeme se zregulovat a uklidnit přes to tělo, protože třeba já teda nemývám moc úzkosti ohledně financí, ale ohledně jiných věcí. A rozum a racionalizace mi občas pomůže, ale občas ne. Občas se potřebuji jít rozhýbat, nějak to ze sebe vytřepat a tak.
1: Jasně, říkáš to skvěle. Zase pracuji s tou představou rozum, prožívání, tělo a někomu to líp funguje právě s tím tělem. Viz kolega psychiatr tak říkal, že když mají nějakou těžkou situaci, těžkýho klienta nebo pacienta, tak mají prostě na pracovišti to, že si jdou dát sprchu. Potom, když prostě tato situace intenzivní, emočně nabitá skončí. Dech je strašně důležitý. Viz pořád nádech.
0: Ano.
1: A výdech, co jsem pochopil, tak je ještě důležitější než nádech, takže dobře vydýchnout a splna se nadýchnout. Často stačí jenom tohle a vyloženě se soustředit na dech. Přirozeně procházky do přírody, to není ten recept prostě lousknutím prstu, ale je to taky něco, co nás prokazatelně sklidňuje, snižuje hladiny stresových hormonů.
0: Jak můžeme pracovat s takovýma těma katastrofickýma scénářema typu co když přijdu o práci, co když nebudu mít na nájem, nebo co když nikdy nebudu finančně v bezpečí. A zase se bavíme asi spíš o situaci, kdy nám jako velký finanční ohrožení nehrozí.
1: Spíš než snaha tyhle myšlenky vytěsnit, tak bych doporučoval těm myšlenkám vlastně věnovat pozornost. A nebo je nechat projít, to je takový vysoký level, který se v terapii můžeme naučit. A když se vrátím k tomu věnovat pozornost, ty myšlenky nepřišly náhodou, ty jsou prostě naše, vlastní. A je možný, jak už jsem nabízel, rozumem vyhodnotit, jaké je riziko toho obávaného scénáře, zkusit se zamyslet nad tím, odkud se vzali, zkusit najít něco, co by mě uklidnilo. Někdy člověka může uklidnit i to, že si vymyslí nějaký plán B, plán C, čím si zase může získat zpátky ten pocit kontroly a bezpečí. Záleží určitě na míře, ve které jsou reálné. Pokud jsou hodně ohrožující, reálně, má smysl vytvořit si ty plány, jak s hrozící situací naložit a třeba si v tom i dle situace nechat pomoct, jak jsem zase zmiňoval, může to být sociální pracovník, může to být psychoterapie, může to být samozřejmě kombinace obojího.
0: My jsme se hodně bavili o tom vlastně světě a té ekonomické třeba situaci, nad kterou my úplně sami nemáme jako kontrolu, nemáme na ní vliv. Tak by mě zajímalo, jestli je možné si zajistit větší pocit bezpečí po té finanční stránce, pokud žijeme v takhle jako nevyzpytatelném světě. A asi už jsme se o tom trochu bavili. Já bych čekala, že musíme prostě podpořit ten pocit bezpečí i v sobě, ale zároveň mi to přijde jako hodně individualizované řešení, protože si říkám, že pravděpodobně to řešení bude i někde jinde. Co myslíš?
1: No, myslím, že je to těžká otázka.
0: To rozhodně.
1: To, co zmiňuješ, mě v myšlenkách vede k možnosti, kterou všichni máme k dispozici. A to je naši pozornost zaměřit na nějaké místo. Můžeme ji zaměřit na to, že nám vedle nás vyrůstá dítě a na to, že si užíváme to, že vedle nás roste a hrajeme si s ním a užíváme si to. Můžeme se ale samozřejmě soustředit i na tu celosvětovou situaci, která taky pociťuju, že není utěšená. A v tu chvíli tou pozorností si způsobíme, když to řeknu takhle jako přímo, tak si způsobíme to, co z toho vnějšího světa dostáváme. To, na co zaměříme pozornost, je to, co si z toho vnějšího světa bereme. Buď si bereme tu radost, kterou máme z toho hraní si s tím dítětem a nekoukáme na zprávy, nebo pokud máme potřebu koukat na zprávy, tak to ale velmi často je spojen právě s tím, že budeme prožívat nějakou úzkost, spojenou s tím, že uvidíme tu nestabilitu, která je v tom vnějším světě.
0: A nebude to pak takový jako zavírání očí před tím, co se ve světě děje? Ale slyším z toho, co říkáš, že je to spíš ohledání nějaký míry, která je pro nás ještě únosná.
1: Přesně tak. Slovo, které v terapii používám s klientama hodně často, je slovo kapacita. Ve chvíli, kdy mám kapacitu na to přijímat ty nepříjemné zprávy, co se děje ve světě, samozřejmě i příjemný, tak jsem tomu otevřený. Ve chvíli, kdy vnímám, že tu kapacitu nemám, tak si tenhle kanál na chvíli, třeba aspoň na chvíli, stlumím nebo zavřu. Zase mě to vrací k té metafoře nebo obrazu vody. Prostě když je něčeho moc, tak přijde záplava.
0: Ještě by mě zajímalo, my jsme se před natáčením trochu bavili o tom, kde všude je možný vyhledat pomoc a o tom, že jakou pomoc bychom měli vyhledat, se odvíjí od toho, v jaký situaci jsme. Dám příklad, pokud jsme finančně zabezpečení a spíš nám tam běhají ty úzkosti typu nezasloužím si dobrou práci, hezký život, nikdy nemám dost, necítím se bezpečně a tak, tak tam bych čekala, že se obrátíme třeba na psychoterapii, ale pokud reálně nemáme těch peněz dostatek, tak si říkal, že je dobrý se obrátit třeba na sociální pracovnice a pracovníky. Je to tak?
1: Přesně, se sociálníma pracovníkama a pracovnicema mám fakt dobrou zkušenost, že ale když dokážu člověka dostat ze situace, která se zprvu zdá neřešitelná.
0: Mm-hmm. A pak tam určitě hrají roli i ty finanční specialisti nebo specialistky, třeba se informovat o tématu finanční gramotnosti a jak by nám to mohlo pomoct.
1: Troufnu si použít takovou zkratku a velký zjednodušení, ale ve chvíli, kdy těch peněz nemám dost, tak v tu chvíli bych se spíš obracel na toho sociálního pracovníka a ve chvíli, kdy ty finanční prostředky mám, tak mi dává smysl to, co říkáš ty. To znamená finanční specialisti, podcasty o tom, jak zacházet s financema a tak dále.
0: Ještě by mě zajímalo, jak se dá dlouhodobě pracovat s naším vztahem k penězům, který si můžeme odnášet už z dětství. Tak na tom se asi taky dá nějakým způsobem pracovat, si myslím. Je to taky něco, co můžeme proměnit, aby nám v tom bylo líp, bezpečněji?
1: Čím teď sám sebe i posluchače uklidním, tak je odpověď ano, dá se na tom pracovat. A je to dobrá a důležitá otázka. První krok je vůbec uvědomit si a všimnout, že můj vztah k finančnímu zabezpečení k penězům je něco, co mi nevyhovuje. Do tohohle bodu se spousta lidí nedostane celý život. Následně můžu začít mapovat, co s penězi vlastně dělám, co přitom prožívám, čeho se bojím, co jsem se o penězích doma naučil, kdy reaguju vědomně, kdy reaguju automaticky a až si položím tyhle otázky a to svý pole tak jako zmapuju, tak až následně můžu uvažovat o tom, jak bych ten současný stav mohl změnit, co bych mohl změnit, co bych chtěl změnit, čili když bych to zkrátil, uvědomit, zmapovat a z té mapy vycházet při hledání řešení.
0: A ještě k tématu pomoci. to, abychom si řekli o pomoc, ať už je to kterákoliv z těch, který jsme zmiňovali, tak nám v tom asi může bránit třeba stud. Protože peníze jsou něco, za co se často stydíme, protože často to vnímáme jako naše vlastní selhání, přitom i my jenom tady za těch 30 minut jsme si řekli, že do toho vstupuje spoustu věcí, na které nemáme vliv. Třeba prostředí, kde jsme vyrostli, nebo ta světová ekonomická situace. Tak máš na tohle nějaký slova útěchy?
1: Možná jenom pár myšlenek, který mě samotného vždycky uklidňuju, když třeba v rámci nějaké otázky začnu pociťovat stud, tak je to, že já v tu chvíli, kdy něco dělám, tak to dělám, jak nejlíp dokážu. V tu chvíli mi nenapadá, jak bych to dělal líp. Dělám to tak nejlíp, jak dokážu v souvislosti s tím, s jakýma kartama hraju. Jaký jsem měl to dětství, v čem jsem vyrůstal, jak jsem, já nevím, fyzicky disponovaný, jakou mám mentální kapacitu. To jsou prostě ty mý karty, se kterými hraju. Takže když tu myšlenku uzavřu, tak to, co by mohlo člověka sklidnit, je to, že prostě dělá to nejlepší, co může, a je v pořádku, když mu něco nejde. A v dětství jsme se přirozeně učili od rodičů, v dospělosti, pokud nám rodiče něco nedopřáli, tak se můžeme učit od lidí, odborníků, expertů, ať už je to psychoterapeut, ať už je to finanční poradce, ať už je to sociální pracovník nebo kdokoliv jiný.
0: Takže je v pořádku si říct o pomoc?
1: Naprosto.
0: Výborně.
1: Sám si o pomoc říkám velmi často.
0: Skvělý, já taky. Napadá tě k tomu tématu ještě něco, co bys chtěl říct, dodat, doplnit?
1: Asi bych k tomu všemu jenom možná dodal, že nejsem někdo, kdo by se na tuhle oblast přímo specializoval, ale prostě zkusil jsem se nad tím zamyslet s tím backgroundem toho psychologického vzdělání a psychoterapeutické praxe, kterým disponuju.
0: Tak já ti každopádně moc děkuju za rozhovor. To byl Ondřej Ostrovský.
1: A já si moc vážím pozvání do pořadu Nádech.
0: A já se taky loučím, tohle byl teda Nádech na rádiu Wave a já jsem Lucie Zajda. Mějte se moc fajn, ahoj.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Pot, pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem. Pot, pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče.

0: videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Posloucháte reprízu pořadu.
5: Já si nemyslím, že by bylo málo akcí v Prahe, na Slovensku, v Česku. Myslím si, že jich je kopa. Ale mladí ľudia sú o dosť selektívnejší. Sa dostávame k nejakej dileme toho, či je teda lepšie kompromajznúť tie hodnoty, alebo naopak nie a stáť si pevne za nimi. Väčšina ľudí, ktorých ja poznám, ktorí pracujú na tejto scéne, tak to robia z veľkej časti zo srdiečka. Ale netajá sa tým, že to nie je nejaký ideálny svet.
0: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na Rádiu Wave.
6: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a vy posloucháte pořad Impact. Dneska se budeme bavit o hudebních festivalech. Zajímat mě bude, co všechno je za jejich organizací, proč jsou čím dál dražší a taky, jak se vlastně dá jejich pořádáním uživit. A mám moc velkou radost, že pozvání přijala Andrea Blahová, hudební produkční, která se podílí na řadě významných českých i slovenských festivalů. Ahoj, Andrea.
5: Ahoj, Adéla, děkuji moc.
6: Andrea, tak tebe nedávno magazín IQ zařadil do výběru New Bosses. Pro českého posluchače nebo slovenského bych řekla, a zjednodušeně bych to popsala jako takové 30 po 30 pro mezinárodní koncertní a festivalový svět, jestli souhlasíš.
5: Je to tak.
6: Co to pro tebe a vlastně to tvoje působení v téhle branži znamená?
5: No, tato nominácia prišla pravdepodobne od niekoho z týmu Pohody a samozrejme ja som za to nekonečne vďačná a som vďačná za to, že práve tá odborná komisia medzinárodná sa rozhodla vybrať aj mňa do tohto rebríčku. Keď sa do toho rebríčku pozornejšie pozrieme, tak tam vidíme ľudí, ktorí sú skôr z väčších, možno až korporátnejších firiem. Takže určite považujem za úspech to dostať sa tam práve v takejto malej oblasti, alebo teda určite nie malej, ale takisto som tam jediná, ktorá tam má napísané vlastne dve firmy a už je tam vidno teda ten rozdiel medzinárodný, ako je to na tej našej scéne versus na tých iných a vo väčších firmách.
6: Dostanem sa k tomu, ale myslíš to tak, že musíš ako mít vlastne víc prací, kdežto oni majú třeba jednoho dominantního.
5: Jasne. Myslím si to.
6: Tak jo, k tomu sa určite dostanem. No mne vlastne zajímá ešte tá rovina toho, jestli to vlastně reálně může něco změnit, třeba i něco pro tvoji práci nebo pro ty festivaly, na kterých děláš, protože jako víme, že kultura a zrovna tahle alternativní není úplně obor, kam by člověk šel úplně za finanční jistotou a za nějakou celkovou jistotou. Tak jestli vlastně v tomhle to nějaký smysl bude mít a dopad?
5: Já si myslím, že je to hlavně nějaká osobná validácia, která tomu človeku trošku pomôže povedať si áno, tak má zmysel to, čo robím a vidia to aj iní ľudia. A samozrejme IQ magazín je vlastne jedným z mála takýchto magazínov, ktorý sa venuje vyložene tej hudobnej scéne, tomu industry ako takému. A tým pádom akákoľvek zmienka, či už festivalu alebo daného koncertného promotéra je významná a my s tým môžeme ďalej nejak pracovať a dostávať sa do povedomia nejakých iných promotérov a organizácií aj v zahraničí.
6: Je to prestížný zkrát.
5: Je to prestížný.
6: Ja práve, jak si už zmiňovala, tak v tom žebříčku sú skutečne lidi z celého sveta. Proklikávala som si všechny a práve mňa zaujalo, že sú úplne z rôznych patér jednak hudebního průmyslu. Druhá, jsou tam občas nějaký produkční z nezávislý scény, ale dominantně jsou právě z těch velkých scén festivalu aren typu Ticketmaster a vlastně asi můžeme předpokládat, že pracují třeba úplně s jiným rozpočtem a publikem. Mě zajímá, jestli když se třeba na tomhle půdorysu sejdete nebo byste se sešli, tak jestli třeba řešíte v něčem stejný problémy nebo jestli si třeba měla možnost se s někým bavit, jestli vlastně

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: už by v tomto světě chcel mít navždy sladkých 16.
1: Děláme vlny. Český rozhlas. Rádio Wave.

0: Quest.
1: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátorem. Poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist.

0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
0: Modeláři.
2: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem
1: na Radio Wave.

0: Krásný dobrý večer, posloucháte Modeláře na rádiu Wave. Od mikrofonu vás vítá Banán a
1: Viktor, dobrý večer. Já jsem si dneska zapomněl napsat, který to je díl.
0: To nevadí, Viktor.
1: Nevadí, ale za to ve studiu se objevil kalendář, takže díky tomu můžu říct, že úterý 29. září, to bych možná věděl i tak. Jo. A taky tady jsou případně nějaké pronostiky na září a říjen. Třeba čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
0: No super.
1: Tak, a pozítří je Mezinárodní den seniorů a taky, když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství sněhu býti.
0: No tak super.
1: Tak dub hojné ovoce dává, co to znamená?
0: No, to vůbec netuším. To je slušný takový hádankový haiku tady na začátek těch dnešních.
1: Podle mě ten kalendář jako vygenerovala AI, protože pronostika teplý říjen, studený listopad, já nevím teda.
0: Taky si nejsem úplně jistý.
1: Tak, ale necháme ho tady a uvidíme, jestli tady bude i příště.
0: Já bych se držel toho dne seniorů, to je taková jistota.
1: Tak, to je. A navíc ten bude ve stejný den, jako má svátek Igor. No, tak, žádného neznám.
0: Taky ne.
1: Výborně.
0: Tak, výborně, ale když jsme teda u těch seniorů, tak nebude to ode mě samozřejmě teď úplně fair, ale myslím si, že se lehounce do toho seniorního věku blíží všichni tři členové kapely, kterou jsme si pustili jako první dneska, a to byla kapela Great Falls. Skladba se jmenovala Nicotine in the Spine a minimálně Damian Johnson, což je kytarista a zpěvák téhleté kapely, si myslím, že opravdu k tomu seniornímu věku nemá zase až tak daleko. Už jenom proto, že on už se objevil na začátku 90. let v kultovní světelské straight edge kapele Undertow, která vydávala své desky například na Excursion Records, a myslím si, že ti, kteří se zajímají trošičku o ten hardcore 90. let, tak tuhle tu kapelu určitě znají a minimálně v těch svých pořadech jsem ji několikrát pouštěl. On se potom objevil třeba i v Kiss It Goodbye a dalších kapelách v průběhu těch 90. let. Ty Kiss It Goodbye už měli k tomu, co produkují Great Falls, vlastně docela blízko. A Great Falls je kapela, která vlastně funguje zhruba nějakých 7-8 let. Tohle to je každopádně jejich druhá velká deska, která se jmenuje The Bite That Grows Up a která je tedy opět nahraná pro Neurot Recordings, což si myslím, že je přesně vlastně ten styl, který na tenhle ten label sedí úplně perfektně.
1: Já si pamatuju, když si tady Great Falls hrál minule, respektive v té době, kdy vydali tu první desku,
0: ano.
1: A v té době jsem je neznal a pamatuju si úplně živě, jak mi to jako zitřilo tehda, a teď vlastně se děje úplně to stejné s tím rozdílem, že už je znám a nějakým způsobem sleduju, ale ta sípající intenzita, která v té hudbě je, tam zůstala. A maká to okamžitě na první dobrou zase.
0: Já myslím, že on to má nějakým způsobem v krvi. Vlastně oni už Undertow byli kapelou, která jako vlastně pracovala s různým jako disharmoniema a nebyli typickou jakoby straight edge kapelou 90. let. Nebylo tam tolik melodií rozhodně jako u spousty jiných kapel. Měli spíš blíže třeba k Unbroken nebo k tomu, jakým způsobem vlastně Unbroken pracovali třeba s nějakými metalovými vlivy v hardcoreu. Kiss It Goodbye to pak posunuli úplně ještě vlastně dál. Tam už to byl skutečně jako hodně hluboký ponor do nějakých hodně tvrdých kytar a do nějakého určitého typu nepříjemnosti, co by Undertow možná ještě asi neměli. A v případě Great Falls a asi v případě těch Kiss It Goodbye taky je to vlastně i hodně hluboký emocionální ponor, co se týče vlastně námětů, textů a vůbec jejich celkového zpracování. A ta první deska se hodně vlastně věnovala rozpadu toho vztahu a manželství Damiana Johnsona a myslím si, že podle toho, jak se jmenuje ta nová deska, to znamená The Bite That Grows Up, tak to nebudou asi úplně o moc veselější témata právě na té nové nahrávce.
1: Nikotin zůstal pěkně zažraný do páteře.
0: Přesně tak. Takže tohle to byly Great Falls. My se dneska budeme věnovat novinkám. Tohle to byla jedna z nich. Ta deska tedy vychází na Neurot Recordings, jinak Great Falls jsme měli možnost tady vidět po boku Boč, když bočili vlastně to svoje reunionové a zároveň rozlučkové turné, tak Great Falls vlastně s nima jeli celé to evropské turné, rozhodně to nebyla náhoda, protože jako je pojí dlouholeté přátelství a odehráli spolu už v těch 90. letech skrze ty svoje tedy minulé kapely strašně moc koncertů a i na životu makalo Great Falls, takže jestli budete mít někdy možnost a příležitost, rozhodně doporučuji i naživo. No a teď nás těch tvých novinek čeká, Viktore, co?
1: Já teď mám tady v playlistu kapelu Ureda, což může znít jako nové jméno, ale jsou to staří známí, o kterých jsme tady už určitě mluvili a já jsem vůbec vědomě pro dnešek vybral tracky od lidí, které mám fakt jako rád, to, co dělají a tím pádem je tady čas od času připomínám, možná častěji než méně často, ale to nevadí, protože prostě to je dobré a stojí to za to. A to
0: no,
1: je
0: případ máme teda, ten pořad.
1: Tak právě. A to je případ kapely Ureda. Takhle vám to možná ještě nic neřekne. Když řeknu Typo Sandra a Massimo Pupillo, tak už rozhodně budete více doma než před chviličkou, protože Ureda je nová inkarnace kapely tady těchto dvou muzikantů. Massimo Pupillo samozřejmě neskutečně činorodý člověk, spojený primárně s kapelou ZU. Typo Sandra spojený primárně s legendární kapelou bez Sásky Coil, mimořádný specifický vokalista a tihle dva už spolu nahrávali společně. Ten projekt se tehdy jmenoval Uruk, někdy před nějakými 8 lety zhruba vznikly a v průběhu let se potkávali a tvořili další věci a tak a nabalili na sebe další muzikanty a teď vlastně z toho vznikla plnohodnotná kapela, která se jmenuje Ureda. 4.12. na labelu House of Mythology vyjde deska a 9.12. přijedou do Prahy do Punkta. A na té desce zaznamenali takové hodně atmosférické až jakoby vesmírně éterické rozlehlé skladby, trošku synťáku, trošku prog rocku. Za chvilku to ostatně sami uslyšíte. Ta skladba, kterou si budeme hrát a která se jmenuje All He Knows, má krásných 13 minut, stojí za ten ponor, přestává mluvit a Ureda začíná hrát.

0: Kapela Ureda, All He Knows a album Nueva Mens the Sky, které vyjde na začátku prosince u House of Mythology. Když jsme to tady poslouchali, tak samozřejmě mi mysl maličko utekla k Ulver, kteří jsou přímo spojení tady s tímhle vydavatelstvím. A taky mi utíkala k Davidu Bowiemu trošku, v některých momentech to vokální podání určitě evokuje jeho personu a vůbec i k nějakému estetství, které provází tvorbu Massima Pupila. On vlastně otevřeně hovoří v souvislosti s touhle deskou třeba o hledání krásy a vždycky byl příznivcem tady těchto trochu vzletných slov.
1: Tak je to Ital.
0: Italové
1: hledají krásu.
0: A Massimo v mnoha podobách. A tady ten nějaký jako povědomý futurismus, který už trošku byl slyšet z některých těch jeho solovek a vlastně i z těch ne-heavy desek tak tady je slyšet znovu. Přijde mi, že ta nahrávka je vlastně v něčem ne jako paradoxně, ale vlastně se tam snoubí nějaká komornost, nějakou výpravností. Ten sci-fi vibe je, tomu nelze odepřít, stačí se podívat konec konců na hodně hezký cover art, který tady tímhle směrem taky míří. Chvilku to je nějak jako elegické, ale vždycky si to drží jakousi decentní laťku. A baví mě na tom i to, že místy, třeba tahle konkrétně ta skladba All He Knows, mi přijde, že místy je vyloženě jako útulná, taková jako písnička, ve které se dá prostě zabydlet, ale potom se ty krajiny rozevřou a celé se to jako rozkročí vlastně až tak moc, že to probouzí nějakou až možná úzkost prostě z té celé rozlehlosti. A hlavně přijde, že oni opravdu spolu umí tu hudbu složit tak, aby to fakt jako hezky rozkvetlo do nějaké, ne snad jako velkoleposti, možná spíš jako výpravnosti, protože ty skladby mají pořád nějaký vývoj, pořád se proměňují ta kouzla, se kterými oni pracují a těším se, až si to dáme naživo v Praze, jak jsem říkal, 9. prosince v Punktu Ureda bude. Krásné to bude.
1: No, mně přijde jako vlastně super přirovnání, že to je útulná skladba, jako, nebo některé ty její momenty.
0: No,
1: jako, vlastně použití slova útulný u nějaké jako muziky jsem hrozně dlouho neslyšel a přijde mi ještě docela zajímavý, že to vlastně jako by mi to nenapadlo, ale asi to sedí na některé ty momenty té písničky. Mě překvapilo, jak moc je to prog rock vlastně.
0: Jo, určitě.
1: Jako nemyslím to vůbec jako ve zlým, já vlastně v mnoha ohledech jsem prog rock, když je s ním pracováno třeba tímhletím lehce experimentálnějším způsobem, rozhodně vzal jakoby na milost, nebo rozhodně jsem ho vzal víc na milost, než třeba před 5 nebo 10 lety a dokážu si vlastně představit, že třeba naživo, byť v hodně komorním prostoru, to dostane ještě jakoby úplně jiný tvar zase, jakoby ta hlučnost si myslím, že tomu dodá ještě trošičku jakoby jinou zase náladu a byť je ten prostor fakt vlastně hodně malej a tady si představuju možná spíš nějakou až jakoby vlastně rozlehlý prostor, kde takováhle hudba hraje stejně jako je rozlehlá ta hudba, tak si myslím, že v tom Punktu by to zase mohlo jako fungovat vlastně super. No.
0: Jo, já se na to těším moc. Mě na tohle typu hudby baví, že vlastně je z ní cítit nějaká přiznaná fascinace a pořád vlastně nějaké jako v něčem hledačství. No to jako, jasně, je to usazené prostě v povědomých žánrech a polohách trošku, ale to celkové vyznění prostě rozhodně není usedlé nebo nějak retro nebo něco takového. Ano. A jasně, to v tomhle se najdou prostě fanoušci prog rocku i crowd rocku, o tom ještě dneska ostatně budeme mluvit, ale ne takovým tím způsobem, kdy dostanou tu svoji jistotu, ale přesně naopak prostě dostanou něco trošku nového, ale srovnatelně silného, atmosférického I am in, no.
1: Tak. A s jistotou rozhodně nepracuje ani náš další interpret, který vystupuje pod jménem Kyūfu Shinbun, což už asi mnohé z vás nasměruje do Japonska, což vás nasměruje správně, si pustíme skladbu Mendox, desky, která má vlastně ten japonský znak, ale v překladu to znamená death, tedy smrt. A je to deska z roku 1990 a je tady strašně zajímavá vlastně paralela, kterou jsme si opět jako tady s Viktorem nějak nepřipravovali, ale u té Urady jasně rezonují Coil, že jo, to je logické, jakoby, a Coil jsou právě jedna ze zásadních inspirací pro jednu jako kultovní postavu japonského punku, což je Proletariát Honma, který v tomhletom projektu Kyūfu Shinbun vlastně dal totálně jakoby průchod té své fascinaci právě Coil nebo Foetus, a tak stejně tak jakoby nějakým jako japonským okultním punkem, noisem, harsh noisem, japonskou environmentální hudbou, instrumentální, kterou jsme si tady také vlastně několikrát pouštěli, a celé to jakoby propojil do tohle toho alba, které je debutem, tedy pod tím svým názvem. Ty jeho desky vycházely v podstatě jenom na kazetách, ve velmi omezených nákladech. Jinak on byl také zpěvák a frontman japonské třeba kultovní punkové kapely, která se jmenovala Kikeiji. A teď tedy vlastně po mnoha letech se tahle ta deska pod názvem Smrt tedy dočkala reedice na vinylu a my si z ní právě pustíme skladbu, která se jmenuje Mendok. Je to vlastně celé takové hodně jakoby obskurní a vlastně naprosto dokonale japonsky šílené. Posloucháte Modeláře na Radio Wave.

0: Posloucháte modeláře na rádiu Wave a tohle byl Kyofu Shinbun, skladba, která se jmenuje Man Dog a nahrávka z desky Smrt z roku 1990. Ano, přesně, proletariat Honma tady na této desce prostě je hodně ovlivněn tím japonským harsh noisem a tato skladba je vlastně v podstatě čistý harsh noise s tím, že tam prolézá taková punková kytara někde hodně ve spod. Jsou tam samozřejmě hodně slyšet ty experimentální kapely té doby, ať už z Evropy nebo ze států, ale ta deska vlastně není takhle úplně možná nestravitelná celá. Některé ty skladby jsou přece jenom trošičku víc ve stylu Foetus nebo Coil, ale i Coil vlastně dokáží být v mnoha případech vlastně dost takový jako až možná úzkost.
1: No to určitě.
0: Úzkostňující,
1: určitě. Já
0: mám pořád tom, jakoby v těch Coil jakoby takovou tendenci vlastně hledat nějaký jakoby klid, ale on tam moc není. Vlastně.
1: Já bych tam nehledal teda. Každopádně tady tohle zadýchané noizové zlo jsem strávil teda jako velmi rád. Ty jsi věděl, že mi to udělá radost. Tady tohle hnuso japonství v nejlepším slova smyslu samozřejmě. Neznal jsem a chci znát teď teda.
0: Já jsem to taky objevil před vlastně několika týdny, když jsem si psal s kamarádem, který má v Berlíně velmi zajímavý record store, kam vlastně stahuje i podobné jakoby opravdu hodně jako obskurní věci. Ono i ten vinyl vyšel jakoby v nákladu 200 kusů. Myslím si, že je to vlastně dost kultovní věc, ale zároveň také jakoby věc, kterou opravdu zná jakoby jenom pár lidí a těch pár lidí myslím, že tu reedici hodně ocení, ale jinak je to prostě jako hodně undergroundová záležitost a myslím si, že byla i na začátku těch 90. let. Kikeiji vlastně ta kapela, kde Proletariat Honma zpíval, to už je jakoby víc klasičtější, jakoby hardcore punk a také mě to nasměroval vlastně tímhletím směrem, který jsem neměl vlastně až tak probádaný v rámci toho japonského punku a i tam jsem si zapsal několik docela zásadních jmen, po kterých se ještě rozhodně mrknu.
1: No tak krásné. My se teď mrkneme na jedno jméno, které už je takzvaně hodně zavedené a to díky tomu, že je to jméno umělce, který nejenom, že vyhrává svoje vlastní nahrávky, ale je to jeden z těch vyhlasných kolaborátorů, prostě těch lidí, kteří rádi a často spolupracují s jinými lidmi a právě spolupracují i ta nahrávka, kterou se teď budeme hrát. To jméno je Colin Stetson, americký v Montrealu usazený saxofonista, bariton saxofonista, hudebník, který v posledních letech se hodně usadil i v oblasti soundtracku, skládal hudbu k vlastně docela velkým projektům, jako bylo Many nebo Hereditary, anebo nedávno k seriálu Something Very Bad Is Going to Happen a mnohým dalším. A pokud je o ty kolaborace, tak u nás jsme ho mohli vidět vlastně naposledy, myslím, se Stianem Westerhusem v Pardubicích, to byl krásný koncert, hrál tady i solově a tak. A 11.9. jemu a skotské hudebnici Brighe Campbell vyšla společná deska a to je ta záminka, proč si tady budeme dneska tyhle dva hrát. Ta deska se jmenuje All the Light in the World. Spojují se na ní právě Stetsonův bariton saxofon a dudy, což je možná ještě více polarizující nástroj než saxofon. Když jsem dneska dělal teaser vysílání s Jardou Petříkem, tak mi říkal, že jakoby tu desku zaregistroval, ale když zjistil, že jsou na ní dudy, tak si ji dal v tom pomyslném hledáčku jako níž s tím, že uvidí, jestli se k ní dostane. Po tom, co jsem mu říkal, se k ní dostane prioritně, protože to je skvělá deska a my si z ní teď zahrajeme jednu skladbu, která se jmenuje Dirt Dance.

0: Posloucháte Modeláře na Radio Wave a ano, stejně jako vás, ani mě by nenapadlo, že tady někdy uslyším track, kde bude hrát saxofon a dudy najednou.
1: A je to tady.
0: A je to tady.
1: Britta Campbell a Colin Stetson stojí tady za touhle skladbou a za nahrávkou All the Light in the World, která vyšla před pár týdny na Invader Records a je skvělá. Já jsem tady mluvil hlavně o Colinu Stetsonovi předtím, což bylo trošku nefér, protože i hudebnice Britta Campbell s jejímž jménem trošku zápasí a možná proto ho neříkám tak často jako jméno Colina Stetsona, který je jako takzvaně v pohodě, tak i ona samozřejmě stojí za pozornost a pochopitelně debutovala před nějakými sedmi lety album The Reeling. Právě tehdy se nějakým způsobem seznámili se Stetsonem, respektive on tu desku slyšel, líbila se mu, ozval se jí, aby s ním spolupracovala na dokumentu, pro který on tehdy skládal hudbu. Byl to dokument o NASA, což je samo o sobě zajímavé. On tam právě chtěl nějak jako mít ty tóniny a ten styl, který právě ona hraje. S tím, že to je pro mě vlastně přesně to synonymum nějaký jako hudebnice, která dává prostě čerstvý dech a čerstvou energii něčemu jako velmi tradičnímu, aniž by to tradiční opouštěla. Myslím, že tady to je jako opravdu v té ideální rovnováze, kdy se prostě nevzdává toho nějakým způsobem ramorizovaného a zároveň se nezdává to hledačství. Mm-hmm. Přijde mi, že se to tady úplně nádherně potkává a v té synergii s tím Stetsonem to funguje výborně. To je samozřejmě muzikant, který dokáže ve své tvorbě obsáhnout prostě spolupráci s Timem Hackerem, s Cult of Luna i s Chemical Brothers a vždycky to nějakým způsobem dává smysl. A když se teda potkají ty dvě saxofonovo dudařské duše, tak to dopadá prostě takhle. Je to vlastně v něčem jako nonkonformní, ale zároveň trošku povědomé, protože ty repetice, s kterými se tady pracuje, jsou nějakým způsobem vlastně okamžitě chytlavé, místy uklidňující, místy trošku jako nervní a zároveň z toho, stejně jako u té Urady, kdy jsme tady říkali, že tam je z toho cítit vlastně živý přístup k těm nástrojům, těm žánrům, ale pořád je patrné, že jim jde o nějaké prostě zkoumání možností, které ale zkoumají z nějakých velmi poučených pozic. To je taky důležité, že vlastně oba jsou jako mistry těch nástrojů a dokáží to přenést do toho finálního zvuku. Takže All the Light in the World dávám si celé, dejte si taky celé, stojí to za to.
0: A mně se to líbilo moc, musím říct, a taky chci říct, že máme 2 minuty na Shit and Shine.
1: No tak máme 2 minuty na mluvení o Shit and Shine a 10 minut na to, abychom si pustili skladbu Steve Spool z nadcházející desky. Myslím, že i ty dvě minuty by pro Craiga Klauseho byly jako moc, protože to je přesně ten muzikant, který nerad mluví o své hudbě a o to víc ji vydává. Snažil jsem se ho tady u příležitosti jeho pražského koncertu stáhnout na rozhovor. Byl extrémně milý a zdvořilý, ale řekl, že prostě proč by o té hudbě mluvil, že prostě nechce. A teď, takže nestrácí prostě čas něčím jiným, než tvoření hudby, případně focení jeho pejska, který je samozřejmě na cover artu nadcházející desky. Bude to už 11. deska, kterou vydá pro label Riot Season. To album se jmenuje Zero AA Riot. A právě na cover artu, ten si dejte okamžitě, je Craigův pejsek. A pokud jsem tady lehce týzoval něco krautrockového, tak to je přesně ten moment, kdy se krautrocku dočkáme, protože Shit and Shine tady v té své nenucenosti a v tom nekonečném groovu se pouští právě trošku více a vědomě do oblasti kapel jako Can a vůbec tady do tohohle žánru. Ta deska má na každé své straně 2 songy, my si pustíme jeden z nich, který se jmenuje Steve Spool, to už jsem říkal. O mastering se postaral James Plotkin, to je taky jméno, které vždycky rádi připomeneme. A přestože Shit and Shine toho vydává vlastně hrozně moc, tak dokáže být jako pokaždé něčím zábavný, originální. Já, co by fanoušek, si prostě i v tom obrovském množství nahrávek dokážu najít své oblíbené. Jestli to bude tady talenta, ještě nevím, znám vlastně jenom první 2 songy, které jsou zatím venku. Steve Spool je fantastický. Už máme 2 minuty, už uplynuli, výborně. Takže tady to je všechno, pouštíme si Shit and Shine, těšíme se zase příště, čekají nás nádherní hosté. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: z Buchty.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
0: Buchty.

0: rádiovej. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

so I didn't go.

0: je problém, prvděné noc.
1: Robíme blbosti, robíme zlé, ale nemáme starosti o další den. Můžeš být zbytočně bránit se život, jak z rozprávky skoro a zabijem. Robíme blbosti, robíme zlé, nemáme starosti o další den. Můžeš být

0: Nováčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave. Na wave.cz. Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.

se do tmy tou největší rychlostí. Co bude dál, to nikdo neví, nejsou žádný mapy.